vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Yeah.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Spinning Girl. Spinning World.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže.

Hey, this is Grimes. You're listening to Radio Wave.

vibes pozeru sutně, neplezu se, už neozvu se, nezavil se kvůli tobě, radši do lesa, málo zčetl jsme si řádky, loser.

Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti. You're too deep.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
0: Špína.
1: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To já Sofia na vlnách Rádia Wave, skladba On My Own. No já už volám vesmír, ať k nám přistoupí blíž.
1: A slyším dešťovou hůl.
0: A je to tady, přátelé, klasická pasáž našeho ranního vysílání. Pokud tady teda jsme ve
1: to
0: složení já a ty.
1: Dovolím drobnou vsuvku, slyšel jsem, že jsem neslyšel pronostiku v úterý.
0: Já totiž mám pocit, že ty pronostiky jsou strašně fajn jako v rámci interakce. Když je člověk sám, tak to potom není úplně ono, protože ti do toho ten druhý nemůže vstoupit s tím, že řekne, no tak tahle ta je ale úplně pěkně blbá. Každopádně tedy pro dnešní den, pro 11. června 2026, tak pro dnešní den pro vás máme poučku.
1: O svatém Barnabáši bouřky často straší a vypadá, že se to vyplní, člověče. Protože...
0: No je pravda, že to počasí skutečně není pro spoustu z vás možná v poslední době úplně ideální. Skutečně s tím medardem, kterého jsme tady uváděli v pondělí, přišlo ochlazení, zároveň teda přišly srážky. Já jsem zatím bouřku nezažil, ale viděl jsem za tento týden spoustu nádherných jako scenérií smraky. Mm-hmm. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to do nějaké až třeba došlo.
1: Třeba by se z tebe mohl stát krajinomalbař.
0: Ano, to bych bych hrozně rád, akorát, že mám jeden zásadní problém a to je, že neumím vůbec kreslit a malovat.
1: Jo, no, tak.
0: Možná tak trošku, kdybych to tak impresionisticky vzal, tak možná bych svého jako vnitřního Moneta mohl...
1: Ty spíš Pollocka, podle mě.
0: Spíš, pravda, ano, Jackson Pollock je mi určitě v tom jakoby mnohem bližší. No.
1: Tak máme další pronostiky. Pršili na Barnabáše úroda na vinicích, tak letos bude asi úroda. Pršili na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše, což mi připomíná jednu sportovní událost, kterou ti pak si určitě probereme.
0: Počkej, tak pršili na Barnabáše, bude úroda vína. Jako vína a ano. Teďka padají hrozny. Jo, to není do koše, jako do koše na odpadky, ale
1: do toho
0: sběracího koše, kde to potom jde do toho lisu.
1: Jo. Svatý Barnabáš na trávu nezapomíná, on nejdelší den i trávu mívá. To je pěstitel, panečku.
0: Barnabáš vždycky má.
1: Před námi Ejsep Roky po tom, co jsme tady nazřeli mystiku,
0: starověkou
1: filozofii.
0: Ejsep Roky akorát před námi bohužel není, je to Ejsop Rok a potom taky Hemlock Springs.

0: Live to Survive na vlnách Rádia Wave 8 hodin 33 minut. Gen Z slovník, nebo možná i mileniální, Bořku, já mám je FOMO.
1: Jo, a tak to znám.
0: To znáš to?
1: Imho, I'm aware.
0: OK, dobrý pokus, dědo, OK, boomer.
1: Pardon, musím si vyzvednout sipo.
0: Já mám FOMO trošičku, protože včera začal festival Rock for People a já jsem viděl pár záběrů z koncertu Gorillaz a muselo to být hrozně super.
1: Je to tak, já jsem, když jsi byl naposledy na hudebním festivale?
0: Mloni na Pohodě a potom možná ještě něco menšího v Česku, jestli loni Popmese nebo tak něco, nevím, ale loni Pohoda stoprocentně.
1: Tak to ti závidím.
0: Ty jsi nebyl na festivalu dobrých 10 let podle
1: něco
0: toho.
1: Něco takového, já to, 20, počkej, kde já jsem tady byl, já jsem byl naposledy na Iggy Popovi na Colors of Ostrava, ale to muselo být třeba 2016.
0: No, shodou okolností byl Iggy Pop na Colors of Ostrava i loni.
1: Ano, to jsem zaregistroval.
0: To bylo právě ve stejný rok se potkali tedy dramaturgie Pohody a Colorsu v tomhletom ohledu. No, každopádně, Rock for People letos skutečně nabízí nabušený hudební program, zejména tedy té rockové muziky, které je to dlouhodobě samozřejmě postavené. Dneska třeba, pokud se nepletu, tak headlinery tohoto večera jsou američtí Limp Bizkit.
1: No tak panečku,
0: na kterých
1: ale
0: jsem já byl teda asi 4x, takže tam takové FOMO zas nemám, protože už si říkám, hele, viděl jsem to a viděl jsem to vlastně ještě jako trošku v relevantnější době než dneska v rámci jako aktuální tvorby, ale Gorillaz mě mrzí, byť jsem teda loni právě na té Pohodě viděl Damona Albarna se svým projektem Africa Express, což bylo taky velmi skvělé. Takže pokud jste fanoušky hudebních festivalů, jeden z těch největších se tedy včera rozjel a bude pokračovat až do soboty a zároveň je tam letos také speciální novinka a to jest přidaný den a to je kapela Iron Maiden.
1: Nádhera. Iron Maiden na Rock for People, tak to je něco, co mám další FOMO. No, tak nic. A já jsem zjistil, že naposledy
0: pustíme
1: jsem...
0: Pustíme si Iron Maiden ve vysílání rádia. No, můžeme... Nebo dáme... Já dáme si Iggy Popa.
1: Tak já jsem byl, přátelé, naposledy na hudebním festivale v roce 2010.
0: Tak to je velmi smutné. Na druhou stranu, ty se častokrát objevuješ na těch hudebních festivalech, kde vystupují třeba takové
1: Mutanti,
0: ty...
1: Mutanti, co hledají východisko.
0: No to ne, myslím Poupěnka. Takový
1: jo, Štístko a Poupěnka.
0: Štístko a Poupěnka, a ty dětské věci, dětské
1: myslíš,
0: dny.
1: Myslíš hudební
0: Kašpárek
1: festival...
0: Kašpárek v rohlíku.
1: Ano, hudební festival Kefír.
0: Ano.
1: Na konci prázdnin. Ano.
0: Tam si myslím, byl možná jako nedávněji, ano, než na posledním velkém
1: pravda,
0: festivalu.
1: Pravda, ale nějak mě to vypadlo z hlavy.
0: Tedy teďka si nedáme Štístka a Poupěnku, ale dáme si Iggyho Popa.

nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Tranky. Yeah.

0: Milí posluchači, náš playlist je skutečně nabitý, právě dohrál velké pemzum hostů, Skrillex, Tracy, Taichu a Anita B. Řekl jsem to správně?
1: Asi tam určitě muselo být něco dalšího, ale tam už nám jako ani monitor nestačí. Každopádně, teď tady před 9. hodinou, přátelé, jestli mě bylo opravdu líto, že byl Bořek bohužel jako indisponovaný svojí úterní účastí ve vysílání Rádia Wave, tak je to proto, že není asi většího vesmírného tématu v souvislosti s Českou republikou.
0: Aleš.
1: Než, jasně, Aleš. Ano, je to tak, přátelé, je to velká věc. Já teda jsem pochopil od té doby, že ještě jako není kocour v troubě, no. Protože to ještě někde někdo musí jako doschválit. Ale vypadá to pravděpodobně velmi minimálně nadějně a téměř, nebo takhle, zeptám se odborníka, jako jsi ty.
0: Dobrý den.
1: Na kolik procent si myslíš, že skutečně Aleš poletí do vesmíru?
0: 85.
1: To si myslím, že je poměrně solidní číslo na to, abych měl pocit, že skutečně poletí.
0: Je to tak, ale pořád prostě dokud nesedíš v zavřený raketě, tak neletíš. Tam se může stát a v historii jsme to zažili mnohokrát. I když jsou ti astronauti třeba měsíc před tím odletem, nebo 3 týdny jsou to myslím karanténní, doba 21 dní, jsou v karanténě, aby už prostě nemohli chytit ani hloupou rýmu, tak přece jenom, když třeba onemocníš, tak datum odletu je pevně daný a za tebe jsou náhradníci.
1: Jo.
0: Takže ty onemocníš a smůla.
1: To znamená, že teď se bavíme o Alešovi Svobodovi, ano. Který tedy by měl letět příští rok do vesmíru, ale za ním jsou ještě třeba další 2 lidé, kteří v tuhle chvíli už ví.
0: Podstupují úplně stejný výcvik, prostě připravují se na úplně stejné věci.
1: To je vlastně hrozně zajímavý.
0: A ty říkej, že pracuješ pod tlakem.
1: To je neuvěřitelný. Každopádně tedy Aleš Svoboda pravděpodobně tedy poletí do vesmíru. Bude to podruhé v historii, kdy tam někoho vyšleme od Vladimíra Remka.
0: A není to zvláštní, že prostě takovýhle malý národ uprostřed Evropy, podle OSN je na světě v 193 členských států je v OSN. No a z těch 193 členských států byly ve vesmíru Indové, Američani, Rusové, Číňani, Japonci a Němci, jo? A pak Čech. Takže jako letělo tam třeba 8 různých národností ze 193 členských států a jedna z nich pravděpodobně bude naše. To je fantastické.
1: No, tak buďme za to rádi, že to stane.
0: Škoda, že Vatikán není v OSN, že by vyslal zástupce.
1: Ale Vatikán má jako z vesmíru lidí fůru, že jo?
0: To je pravda vlastně.
1: Chápeš, tam to funguje jinak.
0: Tam je to napřímý link.
1: Takže tedy, kdybyste se chtěli o Aleši Svobodovi dozvědět ještě více, tak Český rozhlas se mu na webu i rozhlas věnuje poměrně hodně, zároveň tam třeba jde i hovor ve vysílání Českého rozhlasu i třeba reportáž z toho, jak se na takový vůbec let do vesmíru člověk připravuje. Takže třeba záběry z jeho tréninku ve Francii, kde se Aleš připravoval loni v září ve speciálním letadle, tak i
0: tam bych chtěl,
1: všechno,
0: aspoň do toho letadla bych chtěl.
1: Aspoň do toho letadla.
0: To je letadlo, které simuluje stav bestíže.
1: Ano, tak takovéhle všechny zážitky má Aleš Svoboda za sebou a spoustu teda a jeden ten klíčový doufejme před sebou. My máme před sebou taky Karolínu Beranovou nebo Duklu a potom taky informační okénko Rádia Wave, že?
0: Ano, je to tak.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pot, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Milí posluchači, těsně předtím, než bude 9. hodina a další zprávy pro vás bude mít Terezie Richterová, rád bych opravil svou neinformovanost. V minulém vstupu jsme mluvili o počtu národností lidí, kteří byli ve vesmíru od začátku vesmírných programů, tak já jsem uváděl číslo 9 národností, tak to bylo hrubě podhodnoceno.
1: To už je další chyba, Božku.
0: Je to přesně tak. Ty chyby se vrší prostě, když čert na hromadu, tak vždycky na to největší. A těch národností ve vesmíru bylo 43 až 47 podle toho, co se považuje za samostatný stát. Tak jenom tady uvádím na pravou míru své pochybení a teď už...

0: Český rozhlas.
1: Rádio Wave. I lost my mind.

0: je tráva.
1: Fotbal to je hra.
0: A ten míč kulatý.
1: Věc je nádherná.
0: Je to nádherná věc, která začíná dneska v 9 hodin večer zápasem Mexika.
1: Přátelé, po 4 letech je zpátky mundiál, mistrovství světa ve fotbale, všichni sportovní fanoušci jsou z toho samozřejmě na větvi, u vytržení, čekají nás desítky zápasů, kdy, nevím jak ty, Bořku, ale já se budu asi velmi často snažit sledovat dnešní první úvodní utkání jako nepochybně, protože, přátelé, domácí hostující země, tedy Mexiko, tak přivítá Jihoafrickou republiku a věřme, že to bude fantastický zápas, hlavně už jenom kvůli tomu, v jakých kulisách se bude hrát, protože víme moc dobře, že zrovna v Mexiku jsou všechny stadiony nádherné a pozná to i česká reprezentace, která se představí ne v 21 hodin, ale o 7 hodin později po úvodním výkopu, a to v souboji s Jižní Koreou, čímž se tedy rozehraje tahle ta pro nás nejpodstatnější skupina.
0: Je to tak, já třeba si musím přiznat, že se nebudu dívat na zahajovací zápas, ale jak jsem si myslel, že se nebudu dívat na náš zápas s tou Jižní Koreou, tak
1: už
0: dneska
1: jsem celý den
0: takový jako, ať je to ve 4 ráno, to je jenom 2 hodiny dřív, než normálně vstávám, tak jaký pak, co pak. Takže se to asi stane, půjdu spát už pěkně v 9 a ve 4 ráno to udělá crr.
1: To znamená, že zvolíš tu taktiku jako vstát brzo, ne přetáhnout spánek.
0: No, to by bylo nevhodné, protože mám zítra 2 představení a pak ještě řídím do Olomouce.
1: Tak to samozřejmě, na to by si směl odpočinout rozhodně. Jaké máš ty vůbec očekávání od naší fotbalové reprezentace? Co já teda takhle větřím různé věci kolem naší repre, tak mám pocit, že třeba hodně lidí teďka na sociálních sítích jako absentuje nějaký content z hlediska toho, jako jak tam teďka ten tým se připravuje, že jsou jako málo se cítí vtažení, že vlastně jako PR stránka toho, máme tam lidi, kteří můžou dělat sociální sítě a krmit nás s tím contentem, tak s tímhle já se na těch diskuzních sociálních sítích častokrát shledávám s tímhle názorem, nicméně já ho vlastně nepotřebuju, protože já zase tak vtažený být nemusím.
0: Taky, no.
1: Mě ty zákulisní věci tolik jako nezajímají, jak třeba Patrik Šik tam rozdává obědy v kantýně. Já doufám, že bude rozdávat goly na hřišti.
0: Pravda leží na hřišti, jak říká pan Horvát.
1: Takže doufejme, že ano.
0: Abych ti odpověděl na otázku, já to budu sledovat.
1: Ty už to říkal, jsi pesimist.
0: No ne, tak to očekávání, tak možná upravím svou pesimistickou předpověď. Snažím se to mít jako, že je mi to jedno, protože si moc dobře pamatuju na bolest z roku 2010.
1: Když jsi 2006. Tam jsme se nedostali.
0: Myslím,
1: 2006,
0: myslím, bylo z roku 2006, kdy nám prostě Ghana nadělila příděl po tom, co se zranil hned po utkání s USA Jan Koller. A tím pádem jsme se stali bezzubým týmem a Ghana nás roznesla na kopačkách. Tak a to jsme měli zlatou generaci, tak tam jsem tenkrát, to vím, že jsem jako dítě, nebo dítě dospívající 15 letej, že to jsem byl špatný, nic se mnou nebylo, to jsem ho opravdu hodně prožíval. Takže já se vlastně, můj mozek se snaží týhle bolesti a zklamání jako bránit dopředu a proto se snažím nemít přehnaná očekávání. Jakékoliv, kdyby jsme postupili ze skupiny, tak já budu spokojený.
1: Na druhou stranu musíme si říct, že formát toho turnaje se lehce upravil a vlastně spousta z těch skupin základních není tak složitá, jako bývala dřív, a nejsou tam moc takové ty v uvozovkách skupiny smrti,
0: ano,
1: kde byly výrazně jako těžší soupeři. My to máme tedy nastavené tak, že v noci na zítřek úvodní zápas s Jižní Koreou, potom nás čeká zápas s Jihoafrickou republikou, no a na závěr tedy Mexiko, a to bude asi veliký fotbalový zážitek už jenom z těch jako kulis, které nás čekají. Přátelé, začíná mundiál dneska v 21 hodin, tedy za ani ne 12 hodin od teďka už budou někteří z vás přikovaní u obrazovek.
0: Nebo u rádií.
1: A u rádií Radiožurnál Sport pro vás bude mít živé vysílání českého zápasu a myslím, že i spousty dalších, takže laďte Český rozhlas a buďte s námi.

0: James Black, Death of Love.
1: Krásně jsi to řekl.
0: Děkuji ti moc, snažil jsem se. Tak, milí posluchači, ranní show s Krištofem Bořkem, já bych ještě zůstal u toho mundialu, víš, proč tomu vlastně...
1: Ještě, to bude ale dneska velké vysílání.
0: No tak víš, proč tomu říká mundial?
1: No tak, protože je to jako celosvětová věc.
0: Ano, to slovo vzniklo, nebo přichází k nám ze španělštiny, případně portugalštiny, a vzniklo z latinského slova mundus, což je vlastně svět. A...
1: španělský mundo.
0: Mundo, sí. A italský mondiali, což znamená automaticky fotbalový šampionát světa. Tenhle výraz se do češtiny dostal hlavně díky sportovním novinářům, kteří v minulosti referovali o šampionátech v Jižní Americe. Pokud vás zajímá další lingvistický kontext, tak najdete ho na archivu Naše řeč.
1: Letošní mistrovství světa bude v něčem taky určitě poslední, protože si myslím, že byť už se ta kapitola a ta diskuze Ronaldo Messi uzavřela tak jako potichu v průběhu posledních pár let, kdy oba dva už opustili ty vrcholné kluby a už se nepředstavují třeba v Lize mistrů a tak dále, tak oba dva jsou samozřejmě nedílnou součástí svých reprezentací. Oba dva se určitě představí na mistrovství světa. Jeden z nich už to mistrovství světa vyhrál, to je Lionel Messi, a to samozřejmě Cristiana Ronalda, jeho věčného rivala, velmi trápí a přál by si, aby si to mohli ještě jednou naposledy rozdat a aby to třeba ideálně pro Portugalsko skončilo tak, že Cristiano Ronaldo letos zvedne nad hlavu ten pohár. Je to pravděpodobné málo, protože co se tak jako odborníci shodují nebo fotbaloví komentátoři nabízejí své pohledy, kdo by letos mohl uspět, tak tam často padá Španělsko, Francie, Anglie,
0: Nizozemí.
1: Možná, já jsem slyšel třeba i Německo, ale Francie, Španělsko, Anglie asi vlastně jako nejčastější takový trojlístek.
0: Komu bys to přál nejvíc?
1: Já bych to, člověče, asi nejvíc přál České republice.
0: Jo, tak to máš pravdu, ale hned na druhém místě bych řadil Anglii, protože bych strašně nějak si přál, aby Harry Kane, který prostě měl na tohle jako vždycky smůlu.
1: Prokletý muž fotbalu.
0: Ano, na tyhle velký trofeje, takže by prostě urval tu nejcennější FIFA World Cup. Mimochodem s šampionátem ve fotbale světovým jsem poprvé zaregistroval v roce 1998 po tom šíleném šampionátu ve Francii, a to formou počítačové hry FIFA 98, kde mě nebavilo hrát kariéru a hrál jsem pořád dokola jenom jako World Cup, prostě ano. Světový šampionát. Nejčastěji jsem za Českou republiku porážel Kypr.
1: No, přátelé, tak uvidíme, jak tedy tenhle ten nekonečný souboj mezi Messi a Ronaldem dopadne. Připomínám, že Cristiano Ronaldo ročník 1985, Lionel Messi 1987, takže u toho Messiho teoreticky bychom mohli si ještě říct, že když Ronaldo letos nastupuje, takže Messi by třeba ještě za ty 4 roky v 42 letech.
0: Mrk, mrk.
1: No, jako asi spíš ne, ale rozhodně se máme na co těšit, protože tihle dva poslední dvě dekády udávali tempo světového fotbalu, teďka už jsou spíš v ústraní, přichází nová jména, která jsou samozřejmě neskutečná. No, jako já věřím tomu, že ještě uvidíme spoustu i třeba nějakých pikantních fotbalových situací. No prostě
0: jednušky.
1: Bude to krásné. Myslím si, že se k tomu ještě mnohokrát v příštích týdnech ve vysílání Radia Wave jako vrátíme. Pro dnešek podle mě ale máme splněno, protože jsme ještě nebyli u toho lacrosu. Little Sims nebo Fred Again na vlnách Radia Wave.

0: teď už k nové podcastové sérii, která se jmenuje Nádech. Perfektní název, zajímalo by mě, kdo ho vymýšlel.
1: Podle mě ty.
0: Je to tak.
1: Ty jsi vůbec obecně výborný jako názvotvořič.
0: A já jsem výborný názvoslůvce.
1: Ano.
0: Téma je, jestli učíme děti matematiku, ale neučíme, jak žít dobrý život. To říkají hosté Prokopa Pitharta v nové epizodě. Aha, tak tady se dost... Ne, pardon, já si koukám úplně jinam. Já jsem tady měl... Ty jsi mi tady přepnul okno.
1: Božku, mě to je prostě hrozně líto. Bohužel občas takhle jako selžeš. Nádech je samozřejmě série, která je věnovaná duševnímu zdraví. Nějakým způsobem určitě navazuje i třeba na balanc Petra Boušky.
0: Já jsem výborný názvotvůrce, ale špatně se orientuju tady ve svých oknech.
1: Ano, přesně tak. Každopádně párový terapeut Pavel Rataj je aktuálním hostem Lucie Zajdy a odpovídá třeba na otázky, co hlubšího se může za tématem hranic skrývat, jak je nastavovat vztahově, kdy máme hranic málo a kdy zase moc. No, velmi zajímavé téma, určitě si myslím pro spoustu párů a no, prostě poslechněte si Nádech v plném znění na našem webu nebo třeba ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, teď taky v ukázce ve vysílání Rádia Wave.
2: Žijeme v době, kdy mnoho lidí se víc cítí. Mnoho lidí je víc v kontaktu, co je jim nepříjemný. Mnoho lidí víc přemýšlí o svých hranicích, potřeb, limitů, co chtějí, co potřebujou. A já myslím, že tohle generace před náma tolik neměly. Proto to vypadá, že víc vlastně jakoby vyjednáváme a já nám všem přeju ve všech generacích, aby jsme až tohle zvládneme, se mohli posunout naspátek k tomu, OK, jsou to nějaké moje hranice, ale pokud chci žít ve vztahu, tak i ty máš hranice. Hranice je o učení jako citlivosti. Hranice je o tom, že jak to mám já, ale zároveň sleduju, co to dělá s tebou. Jak my se v tom oba dva cítíme. Velmi často se objevuje takovýto pojetí hranic. Budujte hranice, stavte si hranice. Jako by to znamenalo, že takhle se budujou vztahy. Tak to není. Jako, to je část. Jako postavíme hranici, ale potom potřebuji ještě obstarat napojení. Někteří dospělí se hraničí způsobem tříletého dítěte. Ne. Nebudu. Ne. Nechci. Dejte mi pokoj. Znamená, oni dají nějakou zprávu o ne. Jiní lidi na jiný úrovni by bylo vlastně jako ne a přidaj k tomu důvod, protože třeba mají zkušenost, že chtějí být aspoň transparentní. Chtějí, aby vlastně jim bylo rozuměno. Pomáhá to jim, aby se vysvětlili sami sobě a nějak mají i pozitivní zkušenost, že to pomáhá tomu druhému, že ten druhý aspoň ví, ne, protože jsem dneska unavený. Ne, ale není to o tobě. Jsem dneska naprlej na šéfa. Jo, jako, takže k tomu můžou přidat nějakou úroveň. A pak je tam taky ještě jako, pak tam může samozřejmě jít do té úrovně, že já můžu dát ne, ale jsem hodně vztahovej na úrovni toho druhého člověka. To znamená ne, protože jsem naštvaný a je mi to líto. Jedna ze základních lidských potřeb pro blízký vztahy je dostupnost. To znamená, já potřebuji zažít dostupnost. OK, slyším, že to je o nějaký hranici, ale ukazuješ mi nějakou dostupnost, nebo že ti aspoň to zajímá, že mě neodmítneš jako ne a dej mi pokoj a už o tom se nebavme. Jak se o tom nebavme? Já jsem s tebou, je to pro mě důležitý. A já vlastně, když mi řekneš, nebavme se o tom, tak já samozřejmě můžu to potlačit, ale to si vezme svoji daň. Třeba, že se budu muset oddálit.
3: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.
5: Vamos arrancarlo con altura.

0: speaker, blow the speaker. Fake Mink na vlnách, Radia Wave, skladba Blow the Speaker. A my s Božkem jsme, stejně jako vlastně vy všichni před 10. hodinou, na značkách, jsme už vtaženi do toho dnešního dne. Já teda velice, Božo, ti můžu říct, protože prostě dneska, když jsme se bavili o tom mundiálu, tak my dneska i s jakoby mým týmem fotbalovým hrajeme velký zápas a já se na to hrozně těším.
1: Ano, já jsem o tom zápasu slyšel, vám tady jde o co? O to, abyste nesestoupili, vy se musíte zachránit.
0: My se potřebujeme zachránit v lize, takže dneska...
1: Já opravdu jako Baník, ty jsi Baníkové srdce.
0: Ano, ano, přátelé, přesně tak, kdybyste dneska někdo se chtěli podívat na to, jak hrajeme, tak v 8 večer na
1: Děkance,
0: 8 večer na Děkance, já dnes, úroveň toho fotbalu nebudu jmenovat, protože samozřejmě to není žádná profesionální soutěž, je to taková, říká se tomu zahraničí beer league, prostě a dobře, je to taková amatérská soutěž, kde si to jdete takhle jako kopnout a pak si uděláte tu žízeň, dáte si třeba třikrát nějaké nealko a jdete spát.
1: Hele, vám jde o to se zachránit, o co jde tomu druhému týmu?
0: Ten druhý tým to může vyhrát celý.
1: Takže motivace je na obou stranách.
0: Motivace je na obou stranách.
1: Výborně.
0: Šance jsou mizivé.
1: Ale a míč je kulatý.
0: Standardně, přátelé, pokud byste to takhle měli někdy, já si myslím, že takhle s kamarády vést fotbalový klub je úplně stejné, jako třeba organizovat nějakou oslavu s blížícím se termínem, začínají odpadat účastníci postupně, každý si vzpomene, že má něco podstatnějšího, takže nakonec jenom ti poslední mohikáni a ti poslední srdcaři se skutečně objeví. Takže doufujeme, že dneska to bude dobré a když ne, tak si potom spravíme chuť samozřejmě sledováním toho profesionálního fotbalu. Ty máš off-season, kamaráde, hokej teďka v létě,
1: tak,
0: nic
1: mám
0: moc.
1: Letní suchou přípravu.
0: Takže teďka Bořek se zejména věnuje vlastně posílení mysli, aby byl třeba lepším brankářem
1: v hlavě.
0: A rehabilitací svých veškerých končetin.
1: A kloubů, ano.
0: Ano. Tak to jsme tak nějak úplně se člověče rozpovídali, krásně rozparádili. Za chvilku další zprávy Rádia Wave.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: potapajú mi ruky.
1: Milí posluchači, 10. hodina odbyla, lampa ešte svítila a Terezie Richterová si pro vás připravila dnešní poslední zprávy.
2: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
3: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Je to první ze 4 plánovaných schůzek, na kterých chce Bárta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy nehrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agend je naplánovaný na 1. července. Vzpomínková jízda 1000 mil československých dnes odstartovala z Prahy. Vozy se na seřadiště začaly sjíždět už včera odpoledne. První ze 130 historických automobilů vyrazil v 6 hodin ráno. Další následovaly v minutových intervalech. Trasa vede od hlavního nádraží přes Žižkov na Kolín, Polnou, Lednici a Hodonín. Cílem dnešní etapy je hrad Divín v Bratislavě. Zítřek stráví závodníci na Slovensku a v sobotu se vrátí zpátky do Prahy. Dnes začíná fotbalové mistrovství světa, pořádají ho Spojené státy, Mexiko a Kanada. První zápas odehraje tým Mexika proti mužstvu Jihoafrické republiky na stadionu v hlavním městě Mexico City, a to od 21 hodin středoevropského času. Česká reprezentace se poprvé představí zítra od 4 hodin ráno, utká se s Jižní Koreou v mexické Guadalajaře. V Hradci Králové druhým dnem pokračuje festival Rock for People. Večer na něm vystoupí americká skupina Limp Bizkit, která se proslavila díky kombinaci metalu, hip-hopu a alternativního roku. 31. ročník Rock for People skončí v neděli koncertem kapely Iron Maiden.
2: Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová si příští týden zahraje s legendární Serenou Williamsovou 4-hru na travnatém turnaji v Berlíně. Informoval o tom list The Times. Americká vítězka 23 Grand Slamů se vrátila k tenisu po 4leté pauze. Aktuálně hraje v Londýně s Kanaďankou Bokovou.
2: Počasí.
3: Čekáme převážně velkou oblačnost, zpočátku s lokálními mlhami. Během dne se vyskytnou četné přehánky nebo i bouřky. Večer srážky většinou ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už na Rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Bořkem.
2: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Boy Gleb na vlnách Rádia Wave a skladba Puff, předtím taky Pink Panthers a Illegal. No a my míříme za mojí další oblíbenou rubrikou a to jsou samozřejmě horoskopy. Já vám tady můžu říct, co čeká mého dobrého přítele Bořka Jouru v příštích jeho, řekněme, minutách a hodinách maximálně do noci na zítřek. Dnes večer to trochu přeženete se svým přítelem. Možná kvůli tomu budete mít úplně dobře vyspanou noc a promeškáte utkání Česka s Jižní Koreou. Tak to je výhled pro tebe. Kamaráde, nepátrej v telefonu svého protějšku a raději mu začni věřit. Podezíravost ničí lásku i vaší vlastní vnitřní sílu. Vidíš to, tak to vlastně otevírá telefony.
1: Telefon.
0: To rozhodně otevírá, ale otevírá to téma. Řekni mi na rovinu, vlezl jsi někdy své, ať už teď tedy současné soon to be wife partnerce nebo nějaké z těch předchozích, udělal jsi někdy tento jako velký prohřešek?
1: Ne. Ale stalo se mi to z opačné strany.
0: Aha, bylo ti bylo ti vlezeno.
1: Ano.
0: A co se tam tak jako, byla nějaká důvodná jako situace, že si třeba i pochopil jednání protějšku, že skutečně bylo potřeba ověřit určité situace ve tvém životě?
1: I kdyby se dělo cokoliv, tak já proto nemám pochopení, protože z mýho pohledu je to stejný jako porušení listovního tajemství.
0: To znamená, že pojďme si nastínit hypotetickou představu. Ty se dopustíš nějakého prohřešku vůči svému vztahu. Nemusí to být hned ten nejdramatičtější druh prohřešku, ale řekněme, že prostě zamlčíš určitou skutečnost. Tvoje polovička tě bude grilovat výslechem, ty budeš zapírat.
1: Kdy borec je vyfotil na takové té zahrádce, že tam sedí přítelkyně, má před sebou posazený svůj přítele a ta holka má v ruce A3 nebo A4 print screenu konverzace a ty bych napsal bro, you are in serious problem.
0: Přesně tak. No ne, mě by zajímalo, jestli když ty zalžeš o nějaké skutečnosti a tvoje přítelkyně bude samozřejmě přesvědčena o tom, že ne, že takhle to prostě nebylo a Bořku, ty mi tady lžeš, ty řekneš ne, já ti opravdu přísahám, že takhle to bylo, vyřešeno, pak teda se najednou tvůj telefon záhadně odemkne, tam se ukáže teda, že jsi skutečně lhal, tak co je větší problém v tom vztahu? To, že jsi ty takhle jako mlžil a vyloženě lhal, nebo to, že bylo narušeno tvé soukromí virtuální?
1: Řekl bych, že tohle, když se už o tom bavíme, myslím si, že tohle už je jenom dopad, že ten problém jako leží někde úplně jinde.
0: Viď.
1: Takže...
0: Tak jsi z toho, ty jsi dobrý, ty jsi z toho vybroslil úplně tak, že vlastně si mi dal odpověď z možností A nebo B, Bořek Jura prostě řekne C. Myslíš mimo ten box, to je dobře, takže si ukázal, že evidentně už si nějakému tomu grilování byl v některém ze svých vztahů vystaven, takže už víš, jak se chovat.
1: Jsem ogriloval.
0: Na elektrickém křesle. Přátelé, tak vidíte to sami, pokud jste se teďka někteří slyšeli tady v tomhletom příběhu a bylo vám taky někdy nahlédnuto do telefonu, nebo jste snad někdy vy někomu nahlédli do telefonu, tak vidíte, jak dneska praví horoskop pro Bořka Jouru. Nepátrejte v telefonu svého protějšku a raději mu začněte věřit. To je něco, čím by jsme se měli řídit a co je strašně krásné.
1: Ano. Pro tebe jsi ochotný na sebe prozradit vše, nehraj žádné hry, ani se nesnaž o rafinovanou erotiku.

0: Tomáš Palucha, Dominik Pilnáček, Wild Jagged.
1: Mně se podařilo utéct s vězením, propažoval jsem tam totiž nějaký Pilnáček. Tak tohle byl slovní humor v podání mě na vlnách Rádia Wave. No a teď už k dalším jménům a konkrétně k Prokopu Pithartovi, protože ten si pozval hosty do nové epizody podcastu Podhoubí. Jsou to výtvarnice a lektorka Lucie Marková, která pracuje s dětmi v Novohradských horách, a Petr Daniš, dlouholetý ředitel vzdělávacího centra Tereza. Řeší třeba to, že učíme děti matematiku, ale neučíme je, jak žít dobrý život, což jsou podle mě hodně důležité, takzvané soft skills.
0: Ano, to určitě. Já třeba matematiku vůbec neovládám, nikdy jsem ji neovládal.
1: A život?
0: A život si myslím, že jsem jako skoro expertem, že doufám v nějaké další pozvání třeba do těchto těch různých pořadů. Připomínáme, že tenhle ten konkrétní díl se natáčel živě, a to na festivalu v Českých Budějovicích na budějovickém Majálesu, takže spousty a spousty zajímavých otázek a taky zajímavých odpovědí v jednom z těch nejnovějších podcastových a pořadových přírůstků Rádia Wave, tedy v magazínu Podhoubí, tedy v nové sestavě. A my tedy vám teď nabídneme krátkou ukázku, posléze všechno doposlechnete určitě na našem třeba webu wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
2: Já zkusím takovým příběhem začít, jo. Já jsem jednou byl ve škole černošské malotřídce v Jižní Africe, někde v podstatě v lese něco jako chatrč, a to byla škola, jo. Tam byla velká jedna místnost, taková ta stará zelená tabule obrovská, a tam bylo napsáno kroky ke zdravému tělu. Za prvé cvič, za druhé vypij aspoň litr vody denně, za třetí, já se to teď nepamatuju přesně, jo, ale jako něco v tom duchu. Za třetí měj příjemné myšlenky, za čtvrté pořád něco dělej rukama, za páté, jo, prostě, a fakt jako vlastně hluboký rady nakonec. Co mají lidi, jak se vůbec dělá to, že jsme spokojenýma lidma a že žijeme spokojený život a že dokážeme být zdraví, jako nejenom fyzicky, ale i psychicky. Přesunu se do Česka. Já mám ten dojem, že se honíme někdy za cíly, které jsou takový jako kvantifikovaný a vlastně už hrozně podrobný, a je to ta budoucí akademická dráha a příprava na profesi budoucí, což je jako hezký, ale zapomínáme na ty jako základní lidský cíle, jak žít dobrý život. Jo? To opravdu děti neučíme ve škole.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na Rádio Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Playboy Digital a Work 2TM trademark.
1: Je vidět, že skutečně pracuješ na výslovnosti ve vysílání rádia ve v těch zahraničních men. Přátelé, my jsme 11. června v době, kdy ať už se pohybujete v jakékoliv jako komunitě přátel, známých i v rodině, všichni teď spouští jedno a to hlavní téma. A kam jdete na dovolenou? A kam jdete vy? A kam se chystáte?
0: Je to small talk.
1: Už mě to strašně, ale nemůžu to říct tak, jak jsem ten skutečný pocit, ale štve mě to, skoro mě to až občas nakrkává.
0: Sejří.
1: Ano, vyloženě teda mi to nedělá dobře. Nicméně, Bořku, cítím, že to možná máš podobně. Zároveň teda ty jsi jeden z těch dalších lidí, který tady zmínil tu dovolenou, protože se chystáš už za pár dnů do Chorvatska, takže vlastně jako ano.
0: Je to tak.
1: Jsi součástí toho.
0: Ano, takže když se mě lidi ptají, kam jedete na dovolenou, tak říkám do Chorvatska.
1: A cítíš tam nějaký takový kastování, jako v těch druzích odpovědí, že když někdo řekne, no,
0: letíme na Azory.
1: Ano, letos dáváme Barbados, protože loni se nám moc teda nelíbilo v Dominikáně. No, zvažovali jsme trošku Kubu, ale teďka se nám tam tím směrem nechce. To samé Bali, no, tak nakonec jsme teda zabloudili a jedeme na Balaton.
0: Je to tak, je to tak. Já mám dva druhy kamarádů. Kamarády, kteří prostě absolutně adorují dovolenou v Česku.
1: Ano, kempy, pohodička.
0: Ano, a pak kamarády, kteří přesně jako Chorvatsko je pro ně skoro sprostý slovo, že když už Balkán, tak aspoň Černá Hora a Albánie.
1: Ano. Proba.
0: Tak tady mezi tím se pohybuju a pak jedu úplně v klidu do Chorvatska.
1: No ale když se ti takhle někdo zeptá v práci, víš, jakože i třeba, nevím, vedoucí v práci, nebo taková ta kolegyně, kolega, kteří nejsou úplně tvoji jako nejbližší felas, no. Ale jen tak tam se potkáte u té kopírky a teď je tam ten small talk, že jo, klasika Vánoce, že jo, co dárky, jak to slavíte a teď je to přesně, kam jako všichni pojedete. Já už jsem byl tolikrát za poslední třeba 3 týdny některé ze svých prací vystaven situaci, kdy mi někdo, s kým se vůbec vlastně nechci ani o ničem bavit, vypráví o tom, jak měli fantastickou kliku, že koupili na poslední chvíli last minute zájezd a letí do Zimbabwe a že se hrozně těší a že mají všechny očkování už vyřešený a je to krásný, jen si jezděte si kam chcete, ale prostě mi to neříkejte.
0: Mu to. No mám to dost podobně, tak doufám, že to... Že
1: a mimochodem líbí se mi teda tvoje polovina těch kamarádů, kteří preferují dovolenou doma. Mně se čím dál tím víc začíná líbit ta teorie, že neříkám necestovat, vůbec ne, miluju cestování, miluju zahraničí, ale někdy je trošku jako zvláštní, nebo můžu se u toho nachytat, že vlastně spousta lidí už byla v Barceloně, spousta lidí už byla ve většině velkých evropských měst a třeba nebyli nikdy, nevím, v jižních Čechách.
0: No víš,
1: jako, že nebyli v Krumlově a dobře, to je zrovna takový ten jako pík turismu, ale Třeboňsko, oběd si rybníky, kapří hranolky a tak dále, všecko možné. Tak jenom, že myšlete na to, že i naše krásná zem je nádherná a můžete v ní strávit krásné prázdniny.
0: Jak bylo v jednom československém snímku, Alpy tě ohromí, ale tohle
1: kamer. Ale ano, tohle to tě dojme.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Tak co, Krištofe? Kam jede zlikli?
1: Jak jsi mi chtěl ublížit a sám se sponížil.
0: Karma je zdarma, přátelé.
1: Co jsi mě chtěl tak zeptat, kamaráde?
0: Kam chceš jít letos na dovolenou?
1: No, ano, pokračujeme tady v tomhletom trápení. Přátelé, teďka na Vinohradech, úplně jako z ničeho nic.
0: Se rozstrhla
1: nebesa. Nejdřív se zjevil Jarda Petřík,
0: je to tak,
1: který sem pravidelně jezdívá na svou vysílací relaci na kole, takže přijíždí spocený, smradlavý, prostě upachtěný a místo toho, aby si hnedka šel za náma tady povídat, tak si dává spršku, samozřejmě logicky, kdo jiný by to neudělal, do práce, ano. Prostě. Proto já do práce nikdy neběhám nebo nesportuju, protože si radši jako přispím. Shoutout Jardovi, že takhle jako sportuje.
0: Tak ono už je 11, víš co, skoro.
1: No, jako, já bych si přispal klidně v těch 11. Každopádně sotva se zavřeli za ním dveře od studia a už byl vevnitř, tak se venku rozpršelo velmi silně, velmi silně. Možná, že to na závěr našeho vysílání nás vrací na začátek, když jsi mluvil o těch bouřkách. Takže
0: ano,
1: třeba, nevím, nedíval jsem se teďka aktuálně na meteoradar, ale je možné, že nějaká takováhle polízanice se na nás chystá, takže rychle odleďte do svých teplých krajin na vaše dovolené, protože tam třeba ty bouřky nebudou.
0: O svaté Barnabáši bouřky často straší. Tak zněla pranostika.
1: To je poprvé v historii našeho vysílání, kdy máme pranostiku jakoby dvakrát zmíněnou.
0: No a hlavně se to stalo live v podstatě.
1: Ano, já teďka koukám na meteoradar třeba tady nad Prahou a vidím takovou jako modrou, zároveň trošku zelenou i žlutou barvu.
0: Vidíš lokální mrak?
1: Barva, která je do červená, tak ta je teď aktuálně někde nad Klecany, takže to je trošku dále, ale když se podíváme do České republiky, protože máme silnou fanouškovskou základnu po celém Česku, tak třeba u Pardubic teďka bouřky momentálně v oblasti, přátelé, Holešovic a Chroustovic.
0: Tak momentálně u Pardubic bouřky nehrozí.
1: Momentálně u Pardubic bouřky těsně vedle u Českých Budějovic.
0: Ano.
1: Přátelé, míříme skutečně pomalu, ale jistě do cílové rovinky.
0: Když už o tom mluvíme, tak v roce 1949 tento den Emil Zátopek v Ostravě překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů.
1: A vidíš, a to je věc, která spojuje nás oba dva, protože já jsem Ostrava a ty jsi Emil Zátopek.
0: Je to tak.
1: Pokud byste nevěděli, Bořek Jóra samozřejmě herec, který stvárňuje v Pražském divadle Minor Emila Zátopka, takže pokud by náhodou někdo nevěděl, tak i takovéhle věci se dozvíte v našem vysílání. No a my si dáme poslední dva tracky a potom Jarda, takže Pacino a ještě Fred again.
0: Fred znovu?

0: get fired in the wars, but right for the swing like gorillas in the mist. Not an increase when it end up in a jungle. Yo, listen,
1: yeah, that
0: killers in the jungle. Killers in the jungle.
2: Zabiják už je v džungli.
3: Ano, je to tak.
4: Predátor.
3: Jarda Petřík ve studiu Rádia Wave, zatímco nám dohrává Fred Again, Skrillex, taky Flowdan. Jardo, vítej.
4: Ahoj, to byl docela nekompromisní feed, musím říct.
2: Teda. Je to tak. Myslíš, že seš tady ty, jo?
4: No to rozhodně.
2: Je to
4: my
2: tak.
4: Jsme podobně silná trojka jako tady ti tři.
2: To je pravda,
4: pánové.
2: Flowdan, Skrillex.
3: Kdo byste byl, kdo?
4: No, já
3: jsem Fred Again.
2: Já
3: jsem nejhezčí z vás.
4: Ty asi bys musel být Flowdan, Výbořku. Tak já budu Skrillex,
2: a ty,
4: no.
2: A ty bys byl dobrý Skrillex.
4: To jo, od té doby, co se ostříhal, tak jo. Jinak ten jeho účes, pokud si ho pamatujete v teenage letech, to,
3: ano,
4: bys, to už by mi asi nenarostlo v životě.
3: Ne, Jarda Petřík, Bangerang.
2: Ano.
3: To už jsou časy prostě pryč tady tohohle Skrillexova účesu. Ale časy, které přichází, jsou časy vysílání Jardy Petříka a zároveň teda naposledy dneska naprosto jistě fušujeme do řemesla radiožurnálu Sport s fotbalovými tématy, protože dneska začíná mundial, fotbalové mistrovství světa, Jardo.
4: Já Česko, jsem fušer non plus ultra samozřejmě.
3: Poslední věc k fotbalu dneska, pak už se rozloučíme. Ale, pánové, pojďte to tady dát teďka do éteru. Česko, Korea, jak to dopadne? Vykopávám 2-2.
2: Já mám taky 2-2.
4: Já si myslím, že to bude 2-1 pro nás.
3: Vyhrajem, takže optimista Jarda Petřík. Dobře, v příštích týdnech se budeme bavit o dalších typech na další zápasy. Připomínáme teda, pokud byste chtěli, tak ve 4 ráno, skutečně v tomhletom šíleném čase pro našeho českého domácího fanouška se odehraje tohleto
2: pokud
3: utkání.
2: Pokud teda nebude v okruhu 13 km od stadionu bouřka, protože pokud tam udeří blesk, tak se spustí 30-minutový odpočet a až potom by se začalo, kdykoliv těch 30 minutách se znovu objevil blesk, který tam udeří, tak se ten odpočet nuluje a počítá se od začátku.
4: Počkej, tam nemají hromosvody na stadionech, nebo
2: no,
4: co?
2: No mají, ale mají prostě, v Americe jsou ty bouřky mnohem silnější, nebo v Mexiku potažmo.
3: Takže teoreticky stačí 4 bouřky a už se bude hrát od 8 ráno a všichni ráno budou neproduktivní v práci, ano. Protože budou koukat na zápas Česko-Jižní Korea.
2: Je to tak.
3: I to se může stát, pokud bude bouřka, ale teď mezi 11. a 15. tak Jardo, pro tebe smůla, ty tady prostě budeš sedět a budeš vysílat, nikam si pauzičku dát nepůjdeš. Tak si užijte jeho vysílání.
2: Ano, ahoj.
3: A my jdem, čau.
2: Čau.
5: Starter.
6: Starter.
5: Hitparáda neobjevených.
6: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

Všechny fotbalové oči jsou teď samozřejmě zaměřené na Severní Ameriku, konkrétně na Mexiko, Spojené státy a Kanadu, ale my jsme se teď vypravili do Brazílie, konkrétně do São Paula, spoluprací Víkenda s Anitou, i když vlastně Víkend je Kanaďan, takže zas tak daleko od toho fotbalu pořád nejsme. Každopádně vám příjemný poslech, teď 9 minut po 11. už přeje po Bořkovi a Krištofovi Jarda Petřík. Čekají nás společné 4 hodinky, v nich třeba ukázka z posledního dílu série Buchty o Bibli, taky z nejnovější epizody podcastu Boys. Pozvu vás i na poslech nových Houpaček a nebo dalšího dílu Beden a samozřejmě spoustu kulturních tipů. Teď zamíříme za novinkou do Spojených států. Tohle je Ty naší a její zbrusunová singlovka, pojmenovaná Too Easy. Uvidíme, kdy bude nová deska. Od té předchozí řadovky už uplynuly 2 roky. Jmenovala se Quantum Baby, takže by bylo na čase.

0: Po songu od Venktovky pro vás teď mám připravenou ve čtvrtečním On Airu ukázku z nového dílu série Bedny, která přináší rozhovory s odborníky z domova i zahraničí. Hostem toho nejnovějšího dílu byl mladý nezávislý irský novinář Colin Robertson. Jehož reportáže z Ukrajiny viděli miliony lidí po celém světě. Celý díl najdete na vašem webu wave.cz a v podcastových aplikacích a teď slibovaná ukázka.
1: I think the first video that I saw of you was the video.
2: Myslím, že první z videí, které jsem od vás viděl, byl právě zmíněný dokument z Chersonu. Pokud se nepletu, nese název Lovení v Chersonu. Můžete popsat, jaké bylo chodit ulicemi tohoto města, jací vám přišli místní lidé a jak jste prožíval momenty, kdy jste si začínal uvědomovat, že jste v nebezpečí?
1: This is actually happening. I'm at risk.
3: Yeah, I mean, I had been to Kherson before this, just after the liberation in 2023. But back then it was artillery that was being launched by the Russians across.
4: Ano, v Chersonu jsem byl už předtím v roce 2023, krátce po jeho osvobození. V té době pálilo dělostřelectvo z druhé strany řeky, která v Chersonu představuje frontovou linii. Asi rok na to mi kamarádka Zabrina Zabrisky zavolala a říkala: FPV drony střílí na civilisty. Nikdy jsem nic takového neviděla. Tehdy jsem bydlel v Oděse a tak jsem nasedl na autobus, abych to viděl na vlastní oči. Měsíc předtím jsem se na Ukrajinu přestěhoval. Neměl jsem žádné publikum a velmi málo peněz. Za autobus jsem zaplatil několik dolarů. Jel jsem tam s minimem ochranného vybavení i detailních informací o bezpečnostní situaci. Žádné bezpečnostní pojistky jsem neměl a byl jsem tak dost zranitelný. Situace byla dramatická. Pamatuji si, že poslední autobus z města vyrážel zhruba ve 4 hodiny odpoledne každý den. Nic dalšího, včetně vlaků, nejelo. Bylo to jako když člověk uvízne. Pamatuji si, že poprvé, co jsem se podíval nahoru, viděl jsem dron a slyšel jeho bzučení, někdo na něj ukazoval. Byl to nejnepříjemnější pocit, který jsem kdy zažil. Měl jsem takovou díru děsu v žaludku. Jste si vědom, že někdo sedí na druhé straně za kamerou toho dronu, který se nad vámi vznáší a sleduje vás. Prst tohoto člověka, jenž dron ovládá, je na tlačítku. Když ho zmáčkne, spadne granát nebo munice a zabije vás. Je to neskutečně bizarní situace. Působilo to na mě jako zřejmý příklad ztráty lidskosti v dnešních válkách. Ne, že by tedy Rusko zrovna lidskostí oplývalo. Město mi přišlo jako z filmu Šílený Max. Byl to pro mě jeden z nejhorších momentů. Běžel jsem se schovat do kavárny, která byla asi minutu dvě daleko. Myslím, že dron odletěl někam jinam. Byl to pro mě pouhý záblesk toho, co v Chersonu lidé zažívají každý den. Ale bylo to neskutečně děsivé a hrozné. Trvalo mi několik dní, než jsem se cítil normálně. Není jednoduché tuto divnou situaci popsat. Navracení se do normálního života bylo šílené. Film zachycující popsaný moment jsem, myslím, publikoval na Twitteru. Měl několik milionů shlédnutí. Všude se o něm mluvilo. Byla to první velká věc, která se mi povedla. Myslím, že video mělo tak velký dosah kvůli tomu, že lidé předtím neviděli reportéra stát na ulici a zažít takhle bizarní okamžik. Přijde mi, že je většina reportáží, které se tu tvoří, natočena týmem s profesionální kamerou, ochrankou. Podobné situace zaznamenají velké produkce z dálky. Ale tady jsem to byl jen já se svým mobilem, takže to bylo velmi věrné realitě. Lidé tu v této realitě musí žít. Byla to ale šílená zkušenost. Od té doby se mi podobné věci staly mnohokrát znovu. Mnohokrát jsem se také do Chersonu vrátil a natočil o něm další reportážní film. Před 3 týdny měl milion shlédnutí. Je ještě dramatičtější. Vojáci tam přímo přede mnou na dron střílí. Poprvé mě to vystrašilo, ale teď je to něco, co zde vidíte každou chvíli.
3: Well beyond that, but the first time it was incredibly frightening. You know, now it's something you see all the time.
1: You recently interviewed Volodymyr Zelensky in the middle of the interview.
2: Nedávno jste dělal rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Uprostřed rozhovoru se rozezněly sirény. Prezidenta jste se zeptal, jak se v takových momentech cítí. Jak se ale cítíte vy jako někdo, kdo nevyrostl v zemi s historií sovětské nebo ruské okupace?
1: With a history of Soviet or Russian occupation.
3: I remember the first time I heard sirens in Ukraine. It was probably January 2023. I was visiting John Sweeney.
4: Když jsem poprvé slyšel na Ukrajině sirény, byl, myslím, leden 2023. Jel jsem navštívit Johna Sweeneyho, zkušeného válečného zpravodaje. té době ho zaměstnala nezávislá mediální platforma Byline. Vysadil mě ve městě. Podobný zvuk jsem předtím slyšel, když jsem se díval na filmy a dokumenty o druhé světové válce, jako ten od Stevena Spielberga. Prostě ve filmech, na které jako malí chodíte do kina. Nenapadlo mě, že někdy v životě tento zvuk uslyším. Netušil jsem, že Evropa stále tyto sirény má. Vlastně jejich moderní verze, kdy je doprovází textové zprávy. Ani přesně nevím, jak tohle funguje, ale nikdy jsem si nemyslel, že je v životě uslyším, natož na Ukrajině. Vzpomínám, že jsem se probudil v 6 ráno. Venku sněžilo, byl jsem ve vysokém patře kyjevské budovy a slyšel jsem je křičet skrz okno, které jsem nechal pootevřené. Vyskočil jsem z postele. Bušilo mi srdce a přišlo mi, jako bych se ocitl na jiné planetě nebo se vrátil v čase. Na chvíli jsem úplně zapomněl, kde jsem. Možná ten pocit znáte. Jedete na dovolenou, první ráno se vzbudíte a zapomenete, kde vlastně jste. Postel nepoznáváte. Vlastně jsem zažíval něco podobného v extrémnější podobě. Působilo to jako noční můra. Přišlo mi, jako by mě někdo přesunul do času, kdy v Evropě řádili fašisté. No, ono vlastně řádí i dnes, akorát na místo německy mluví rusky. Bylo to neskutečně zvláštní. Ale víte, dnes jsem je slyšel dvakrát, jednu v 9, druhou ve 3 odpoledne tady v Oděse. Neustávají. Pokaždé, co je slyším, vnímám určité zklamání. Je smutné, že válka trvá tak dlouho. Sirény zní každou chvíli, takže už necítíte žádný adrenalin. Strach se vytratil. Byl jsem svědkem všech možných typů útoků, které si dovedete představit, i kvůli tomu, že bydlím vysoko. Nesmíme natáčet, co následuje po útocích, protože by to mohlo odkrýt systém protivzdušné obrany. Normální to ale není. Lidé v těchto chvílích na pár vteřin ve zklamání sklopí oči dolů. Přijde jim to otravné a smutné.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny na rádiu Wave. Série Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Hi, this is Nick.
7: This is Karen.
8: And Brian.
7: From the Yeah Yeah Yeahs, and you're listening to Radio Wave.

0: Fever Ray a song pojmenovaný Candy doznívá krátce po 11:30. My teď zamíříme do Turecka za tamnějšími archeology, kteří našli první fyzický důkaz, že věřte nebo ne, staří Římané prý mohli používat lidské výkaly jako lék. Já neříkám nic, daleko víc o tom totiž ví naše zprávařka Terezie Richterová. Ahoj.
1: Zdravím všechny posluchače a tebe samozřejmě taky.
0: Úplně se bojím zeptat, co přesně vědci objevili, ale prozrať nám to.
1: Neboj, není to tak hrozné. Nicméně vědci zkoumali římskou skleněnou lahvičku.
0: To zní zatím docela jako bezpečně.
1: Nezní to šíleně, přesně tak. Ta ale byla zhruba z 2. století našeho letopočtu a jmenuje se, tak já se to teďka pokusím vyslovit. Je to takzvané unguentarium. Jo, až uslyšíte tohleto slovo, tak jde o lahvičku z římské tady doby a je to hodně stará lahvička. Takové nádoby se dřív běžně tedy používaly třeba na parfémy nebo oleje nebo kosmetiku a mimo jiné i teda na léky. A uvnitř té lahvičky, kterou otevřeli, tak našli nahnědlé zbytky, které podle té analýzy, kterou udělali, obsahovaly stopy lidských výkalů, tymiánu a olivového oleje. Podle badatelů teda nejspíš nešlo o kosmetiku, ale o léčivý přípravek.
0: Takže to znamená, že Římané opravdu léčili nemocné výkaly?
1: No, ty autoři studie to tvrdí a tady to považují za první přímý fyzický důkaz. Zároveň ty starověké texty už dříve popisovaly, že se lidské i zvířecí výkaly používaly při léčbě různých potíží, ať už šlo o záněty nebo různé infekce. Teď ale vědci poprvé našli archeologický předmět, který tuto praxi jako opravdu potvrzuje. Směs navíc připomíná přípravek, jaký popisoval taky slavný římský lékař Galén. Takže...
0: No a když jsi mluvila, co všechno bylo v té směsi, tak mě zaujal ten tymián. Jeho přítomnost měla jaký důvod?
1: Mohl totiž pomáhat potlačit pach, což u tohoto léku je to vlastně celkem pochopitelné, protože to nemohlo být jako příjemné. Podle vědců se ale využíval také kvůli svým antibakteriálním vlastnostem, které má tymián se běžně využívá dodnes. Z dnešního pohledu samozřejmě celá tady ta věc jako zní dost bizarně, ale se současnou medicínou se to dá srovnat velmi opatrně. Je to ale zajímavý taky proto, že ta myšlenka léčebného využití stolice má tedy mnohem starší kořeny, než bychom možná čekali. A já k tomu jenom dodám, že ta spojitost je i s tou dnešní dobou, protože současně se docela běžně využívá takzvaná fekální transplantace. Znamená to, že máme normálně dárce, ten daruje tady tu věcičku, ta se pak transplantuje člověku do těla a může to pomáhat třeba při zánětu střev. Takže pakliže jste o tom doteď neslyšeli, tak vlastně my děláme úplně to samé, co tady Římané.
0: To jsou věci. Detaily na našem webu v sekci Wave News, kdyby vám náhodou utekl začátek téhle newsky, tak ji celou najdete na našem webu. Terezie, díky, hezký čtvrtek.
1: Naslyšenou.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026. Z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. Zítra večer na ČT Art.

Pokud vám něco říká jméno Stuart Price, tak se rozhodně v muzice vyznáte, anebo zároveň taky máte dobrého pamatováka, protože tenhle producent má za sebou spolupráci na spoustě desek Madony, ale třeba z posledních let taky Dua Lipy. No a prsty má i v tomhle songu, pod kterým jsou podepsané Jessie Ware a Romy, takže dvě docela silná jména, která samozřejmě z našeho programu a vysílání znáte velmi dobře. Výsledek v podobě songu Lift You Up je hodně podařená spolupráce. No a vy jste ho poslouchali krátce před 11:45 ve čtvrtečním On Airu na Wave, kde teď zamíříme zase do grimeových vod a zároveň taky nedaleko našeho studia do Strašnic, odkud pochází MC Smack One. Ten oslavil 40, dal si pro jistotu dárek sám, aby nemusel čekat na dary od někoho jiného, a to nové eponymní album, na kterém najdete i následující věc pojmenovanou Beverly Hills, která vypráví příběh o Smekově cestě do států a zní přesně takhle.

0: Zítřek nevidím.
1: Máří krátce před čtvrtečním polednem na rádiu Wave dozněla. Tohle byl její song Zítřek nevidím. A my zase trochu optimističtěji a energičtěji do té 12. Spiltep se songem NG a taky Tamara Kramar Tongue Tied.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Teď docela pěkně cestujeme Českem a našimi sousedními zeměmi. Začali jsme doma z Ghost of You. Tohle už byla slovenská hudební scéna v podobě 22-leté hudebnice Adély Jergové, která si přezdívá jenom Adéla, a její nejnovější singlovka KGB. No a ze Slovenska zamíříme k dalším sousedům na jih, neboli do Rakouska, za kapelou Bilderbuch, která funguje už vlastně dvě dekády, dá se říct, a patří k nejvýraznějším jménům německy zpívaného alternativního popu. No a od téhle vídeňské čtveřice si jako jednu z černových novinek hrajeme singlovku Push Reality, což je další souchutnávek z nové desky, která by měla vyjít v září. Máme 7 minut po 12. Tohle jsou rakouští Bilderbuch, no a v téhle hodince třeba taky ještě Spinning Coin, 21 Savage, Daniel Cesar a nebo Level One.

0: Jestli jste rádi poslouchali speciál s názvem Buchty o Bibli, tak pro vás mám smutnou zprávu, protože venku už je poslední díl téhle série, ve kterém se tentokrát Ivana Zuzana a farář Petr Wagner pokusili představit taky některé z mnoha epických ženských postav z Bible. Jmenovitě třeba Marii Magdalénu, Salome a nebo Ester. Zároveň pro vás mám ale rozhodně taky jednu dobrou zprávu. Jestli vás Buchty o Bibli bavily, tak vězte, že příští čtvrtek 18. června si je můžete užít naživo od 7 hodin večer v prostorách Vyšehradu na Hradbách, kde budou právě jak Ivana Veselková, tak Zuzana Fuchsová hovořit se zmíněným Petrem Wagnerem, a vy se tak možná dozvíte, jak se papá to zakázané ovoce, a nebo možná taky dojde na něco úplně jiného. Každopádně Buchty živě příští čtvrtek od 7 večer na Hradbách, na Vyšehradě, s hostem Petrem Wagnerem. No a 8. závěrečný díl speciálu Buchty o Bibli už v tuhle chvíli k poslechu na Wave.cz a v podcastech. A teď ve vysílání taky krátká ukázka.
1: V češtině je Bůh rodu mužského, takže to zkrátka svádí k tomu vnímat toho Boha jako chlapa.
2: Je to tak, je to jazykově nespravedlivý, protože kdyby jsme šli do hebrejštiny, tak se to mnohem víc neutralizuje. Pro Boha jsou dvě jména, jedno je Elohim a druhý je ty čtyři písmenka, tetragram se tomu říká, a ani jedno nejde vyloženě říct, jo, to je týpek, to je prostě chlap. Elohim je množný číslo, znamená to bohové doslova, a to druhý vůbec nevíme ani co znamená, že jo, může to znamenat jako různý věci, jsem, který jsem, budu, který budu, co já vím, ale rozhodně to nemíří tímhle tím směrem.
3: On je pak zavádějící, ten pohádkový děda, různá ta stvárnění, jak sedí děda na mráčku, má dlouhé fousy a tak dál.
1: To už asi vychází z toho zkrátka, že my toho Boha v češtině máme jako ten.
2: Je to tak.
1: Já nevím, Petře, hodláš tím třeba něco udělat?
2: No.
1: Uděláš nějakou petici, nebo?
2: Já zase vím, že ten vývoj prostě nejde dělat moc velikýma skokama, ale je možná dobrý začátek o tom začít mluvit, a třeba i tenhle ten díl, který akcentuje ty ženy a jejich příběhy v rámci Bible, by mohl pomoct k tomu, aby se lidi na to začali koukat trošku jinak.
1: Takže vy všichni, když teď posloucháte naše dílky Buchty o Bibli, tak si můžete do hlavy nasadit takovou myšlenku nebo představu, nebo si z ní spíš vysadit tu představu, že Bůh rovná se ten týpek chlap, ale že Bůh je prostě bez.
3: Ano.
2: Bůh je víc.
1: Víc.
3: Bůh nechodí na pány.
4: Buchty. Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky? A proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: sounds, it's Brankous Bridge, Get a Bob ve 12 hodin a 28 minut. Dneska 7 večer v našem vysílání nejnovější Psycho, které se bude věnovat luxmaxingu, který často začíná jako snaha vypadat líp, cítit se jistěji. Nicméně nabízí se spousta otázek, kde ta sebepéče končí a začíná tlak na výkon, status a co nejdokonalejší vzhled. V nové epizodě podcastu Psycho Karolina Faberová a Pavel Šebesta řeší manosféru, algoritmy, taky mladé muže a extrémy, do kterých může posedlost vzhledem přerůst. Tak trošku i téma, které můžete cítit a vidět a zažít v rámci inscenace kolektivu Tante Horse s názvem Stigma. Mimochodem jsme se o téhle hře bavili tenhle týden taky ve vysílání Rádia Wave a záznam toho rozhovoru najdete na našem webu, takže pokud vás tohle téma zajímá, rozhodně další možnost, jak do něj o něco více nahlédnout. No a dneska v 7 večer v našem vysílání už zmiňované Psycho.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pokračujeme dvěma výstavními tipy. První pozvánka míří do galerie Lázně Liberec, kde máte ještě necelý měsíc do 5. července čas prohlédnout si výstavu Jiřího Černického pod názvem Západ země ze slunce. Základní osu téhle výstavy tvoří hodně rozsáhlý soubor kreseb, prostřednictvím kterých autor zkoumá a taky kontextualizuje témata reprezentující klíčové otázky, formující spojitosti i protiklady současného světa. Jiří Černický a jeho Západ země ze slunce je k vidění v galerii Lázně Liberec do 5. července. Klenová a galerie Stodola, tam si můžete až do konce října prohlédnout výstavu s názvem Barevný model. Jedná se o projekt, který otevírá novou kapitolu v galerii Klatovy Klenová v prostorách zrekonstruovaného hospodářského objektu Stodola. Monumentální měřítko takřka 1000 m2 se tady stává laboratoří pro zkoumání vztahu mezi plochou, barvou a prostorem. Richard Loskot a Vítězslav Plavec a jejich barevný model v Klenové v galerii Stodola.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: chill.
1: Český rozhlas. Radio Wave.

0: Andaluský rapový projekt Level One a jejich věc pojmenovaná Trust rozněla krátce před čtvrteční 13. hodinou. Před námi v playlistu Daniel Cesar, taky Dive se songem Blankenship, anebo třeba Tyler the Creator a jeho Junkers, takže žánrově toho stihneme do té 13. ještě docela dost. No a v příští hodince třeba ukázka z nejnovější epizody podcastu Boys, ve které tentokrát Krištof Šimek mluvil s mladým zpěvákem a hercem Šimonem Opem.
1: Stage Rádia Wave. Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Soul Disco Night, Louis Hoffman a jedna, řekněme, taková odlehčená píseň ve čtvrtečním on airu, krátce po 13. hodině. My teď přidáme na vážnosti, před námi je totiž nová deska slovenské hudebnice Katarzie, která se jmenuje Pozvím a neprýdem a ve které, co se týče textů, Katarzia komentuje neútěšné společenské dění, které se děje za okny, taky si vymýšlí utopistický stát a přemýšlí nad tím, co pro ženy historicky znamenal domov. My si z téhle desky hrajeme věc pojmenovanou Vařit, prát, šít a rodit. To už v podstatě, dá se říct, ten název říká vše podstatné. No a kromě Katarzie v téhle hodince třeba taky Charlie XCX, Jenny Hval, Dua Lipa a nebo Baby Keem společně s Kendrickem Lamarem. Budu pro vás mít i ukázku z nejnovějšího vydání Boys epizody s hercem Šimonem Opem a určitě dojde i na nějaké ty další kulturní ty písky.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: našem vysílání znáte nějakou tu sesterskou i bratrskou skvadru. Tohle byli pro změnu bratranci Kendrick Lamar a Baby Keem a jejich rodinná spolupráce pojmenovaná The Hillbillies. Před námi ukázka z nové epizody podcastu Boys. V ní se tentokrát Krištof Šimek bavil s mladým zpěvákem a hercem Šimonem Opem. Třeba o fungování na sítích, kde se podle Šimona spousta lidí přetvařuje a často se objevuje takzvaně fake it till you make it. Taky o tom, jak Šimon vnímá mladý kluky právě na sítích a jak si od nich udržet správný odstup. Poslechněte si ukázku, celou epizodu najdete na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Mně je strašně líto lidí, kteří se jako něco dělají takhle jako třeba z lidí na sociálních sítích, víš, jako, nebo že z toho třeba někdo může mít nějaký jako blbý stavy, jako že třeba někdo je krásnější nebo někdo má víc tohle a tohle. Já sociální sítě využívám čistě k sebereprezentaci a k čerpání nějaký inspirace. Protože častokrát jsou tam lidi, kteří jsou opravdu autentický. A, nebo minimálně to tak třeba vypadá, ale to mně může být jedno, mně se třeba jenom líbí formát toho, jak nafotili nějaký photoshoot. A třeba se s tím chci inspirovat a udělat nějaký podobný třeba cover na svoje album nebo něco takového. Takže já to používám čistě pro tady ty účely. K tomu, jak jsi říkal, že jsem se měl narodit 40 let zpátky. Hele, nevím, mě vlastně baví, jak je to teďkon. Jak vlastně prostě já jsem mezi svýma vrstevníkama, mezi klukama prostě, který to vlastně vůbec nezajímá. Častokrát mi přijde, že bohužel spousta těch kluků je takových jako zženštělejch a mě to jako mrzí. Víš, jako ne, že každý musí být jako tyho Bořek Stavitel, nebo každý musí mít jako prostě chopper a americkou káru, to vůbec ne, ale přijde mi, že se trošku vytrácí takový to jako bejt chlap.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Koncertní tipy o půl druhé na dnešní večer zahájíme na zámku v Poděbradech, kde dneska můžete vidět Anetu Langerovou. Zázračná písně Krajina od 8 hodin večer. Pokračujeme do Prahy, Riegerovy sady, dneska od 19.15, i když to aprílové počasí, snažím se spočítat, kolikrát už dneska pršelo a svítilo sluníčko, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně Prago Union budou křtít album právě v Riegeráčích a začátek je naplánovaný na 19.15. Do cross klubu můžete na Red Zeda, neboli český trap metal horrorcore, začíná se v 8 večer. Bike Jesus hostí kapely Brill at Sea, taky britské New Hin a Lemon Days a ještě Made by the Fire. Tyhle skvadry dneska neboli instrumentální mix Emma, Math Rocku a spousty dalších žánrů po 8. večerní v Bike Jesus. Tipy zakončujeme v prostoru Petrohradská kolektiv, domácí dvojicí Šimanský Niesner od 7:30, neboli Amerikána v podání dvou českých skvělých kytaristů. Dneska od 7:30 Jakub Šimanský a Tomáš Niesner živě v Petrohradská kolektivu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na Rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

Kdyby tyhle zdi mohli mluvit, co by asi tak řekli? No, zdi ve studiu Rádia Wave by vám rozhodně řekli, že Čelisti můžete letos opět zažít naživo v Karlových Varech na filmovém festivalu. Potkáte taky Buchty na Colors of Ostrava, a to 17. července v Aule Gong. No a těšit se můžete třeba i na Casablanku, Quest a Chudáčky v Trojském pivovaru v Praze v rámci dalšího ročníku letní podcastové scény. Kde všude nás můžete během letních měsíců, tedy v červenci a srpnu, převážně potkat venku na festivalech, najdete docela dobře shrnuté na našem webu. Já dodám, že ještě docela výrazně budeme obsazeni taky v Uherském Hradišti na letní filmové škole. Tam se můžete těšit třeba na Hotspot, Impact nebo Casablanku. No a určitě dojde i na nějaké ty další festivaly, ať už je to Beseda u Big Beatu v Tasově, a nebo třeba Pop Mese. Detaily, jak už jsem zmiňoval, kde nás všude potkat, na našem webu wave.cz dobře shrnuté, a jinak samozřejmě vše podstatné najdete taky na sociálních sítích Rádia Wave. Dua Lipa, These Walls za námi, a před námi novinkový Mat 213, ukázka z jeho nejnovějšího alba Retroskepse, věc pojmenovaná rokem 2016.

0: Nejenom hudebník, ale taky grafický umělec Rick Farin. Tohle byla jeho věc pojmenovaná Nothing, 10 minut před čtvrteční 2 hodinou odpolední. Margaret Gillespie už za chvilinku, My Body, My Choice, taky The Last Dinner Party, od kterých uslyšíte song The Feminine Urge. A těsně před celou skvělá spolupráce MC Jala a Scotch Rolex v nekompromisní věci Jala Baby.
1: Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Od současného klubového zvuku k alternativnímu roku. Za námi byly Snake Hips, nebo za námi jsou Snake Hips a TK Maidza a před náma novinka od Američanky Blonde Shell. Hard has to work so hard, 6 minut po 14. Za chvilinku taky Alvaro Díaz Nathy Peluso, ukázka z nejnovějších houpaček, nebo třeba Anna Vaverková s Čápem.

0: Alvaro Díaz a Nathy Peluso, z Karibiku teď míříme do Skandinávie. Nejnovější díl Houpaček byl totiž s Barborou Jakobsen, klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou, která se sice narodila a vystudovala v Česku, ale teď pracuje a svoje děti vychovává v Norsku. No a o tom, jaké to je být rodičem ve společnosti, která děti už 50 let netrestá a kde za plačící děti rodiče nikdo nesoudí, o tom všem je tenhle rozhodně inspirativní rozhovor, který vznikl v rámci festivalu Svět knihy v Praze. Tady je z něj ukázka.
1: Jsou situace, kdy se, na které se díváš jinak než tvůj norský manžel, právě s touhle jako naprosto zásadně odlišnou kulturní zkušeností?
2: Já bych možná začala tím, když říkáš kulturní zkušeností, protože podle mě to není úplně o kultuře, je to o násilí. Když si zažíváme v té společnosti hodně násilí, jsme necitliví k násilí, tak se potom propisuje i dál. A je potřeba to nějak zreflektovat a posunout. A ten rozdíl tam je veliký v tom, že my máme jednu stejnou situaci s našimi dětmi, a on na tu situaci reaguje diametrálně jinak než já, protože má jinou zkušenost a jinou zkušenost s násilím a vyrůstal ve společnosti, která je jinak citlivá k trestání a násilí. Když se vrátím k té situaci, kdy se malé dítě vzteká v obchodě, tak pro mě to byla situace, která byla náročná. Já mě v té chvíli naskočilo, já bych měla dceru nějakým způsobem rychle zastavit v tom, že se vzteká, protože je to nepříjemné. Je to nepříjemné mně, jsem si nejistá, co mám dělat, mám strach, co okolí na to. A zároveň můj manžel vedle mě stojí a je úplně v klidu. A v tu chvíli si uvědomuji, že on nemá tu zkušenost s tím, že by to dítě měl formovat, kontrolovat, že by měl zastavit jeho emoce, nebo že by ho měl trestat, ale pomůže mu projít nějak tou situací. Takže pro něj je to snazší než pro mě, ale je v tom vidět, že právě ty zkušenosti nás nějakým způsobem provází a ty teď budeme muset nějakým způsobem měnit.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: Máme začátek června, takže letní festivalová sezóna je samozřejmě za rohem. Pro některé už začala. Já jsem minulý víkend strávil v Katovicích na Nové muzice, tak pokud už jste taky někam na ten hudební festiák zamířili, tak pro vás už ta scéna, ta sezóna začala taky. No a dneska ve Špíně si budete moct poslechnout tipy na, řekněme, oblíbené hardkorové lokace, co se týče možnosti tancovat a poslouchat muziku takzvaně pod širákem. Špína se dneska v 8 večer zaměří na různé stodoly, koupáky, louky a lesní háje. Jinými slovy vám nabídne hodně, řekněme, netradiční přehled míst, kam se dá vyrazit za kapelami a interprety pod širák. Laďte vejv dneska v 8.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína.
2: Špína.
3: Pořad, který se vám zarije za nechty.
2: Špína.
4: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Divadelní tipy zahájíme pozvánkou do Ostravy. Ve Staré aréně dneska můžete vidět na pódiu Hrobníka. Na programu je totiž přesně tahle inscenace s názvem Hrobník od 7 hodin večer. O člověku, který nikdy neopustil svůj rodný hřbitov, své království, které zdědil po otci a otci svého otce. V 6 letech vykopal svůj první hrob pro mrtvou kočku a tehdy se z něho stal muž. Hrobník dneska od 7 hodin večer ve Staré aréně v Ostravě. Druhá pozvánka míří do Venuše ve Švehlovce. Dneska od 8 hodin večer je tam na programu inscenace 28 let a zubů. V rezortu Zvyše daleko od města, tam, kde místo espressa pořád existuje volba mezi Turkem a Neskou a z reproduktorů hraje playlist Best of Joška Černý, se potkávají 4 skoro třicátníci na svatbě společných kamarádů. Tahle inscenace je komedií na pomezí cringe a upřímnosti, společenské křeče a tichého zoufalství. 28 let a zubů dneska ve Venuši ve Švehlovce.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A tohle je nový Vince Staples. Méně rocker, méně rapper, více rocker. Skladba pojmenovaná Cotton z jeho nové desky.

Dní, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď jako rád, když se rození, tak teprve chodím spát.

0: The Help a song pojmenovaný Caustic roznívá 10 minut před 3 odpolední. Ve studiu Rádia Wave opět dochází ke střídání za mikrofonem. Dneska od 3 hodin Michal Liry, ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím.
0: Já tebe taky a samozřejmě pozveme na program, protože čtvrtek znamená, že po 16. bude nejnovější hotspot. O čem dneska?
1: Je to tak, v hotspotu budou rozebírat fenomén Hot Summer Body, takže se budou bavit o tom, jak na nás na sociálních sítích všude vyskakují, jak můžeme stihnout vyšejpovat svoje tělo do letních plavek a tak, no jak jsem zvědavý, jak tohle to rozeberou.
0: A Saracha s Barborou samozřejmě, tak si užijte jak plavkový hotspot v uvozovkách, tak dnešní odpoledne s Michalem a já se na vás těším zase příští týden.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Fake Ming společně s Eko2K a producentem Mechatokem a hned po nich dánská zpěvačka Baby Bites načali playlist 15. hodiny na rádiu Wave. Už za pár minut nás čeká ukázka z nového dílu Chudáčků s Adamem Ernestem a Petrem Uhlíkem. V této hodině nás nemine ani kulturistán s pozvánkami na dnešní hudební akce a v 16 hodin už si pustíme nový hotspot. No ale než se tak stane, čeká nás hromada muziky. Tou nejbližší je nedávná novinka, návrat skotského dua Boards of Canada a jejich profesi. Příjemný poslech odpoledního on-airu vám ze studia Waveu přeje Michal Lirý.

President.

0: Duo Titanic za námi, naopak před námi jedna z vejvých podcastových ukázek. Před námi jsou totiž chudáčci a ti se v posledním díle, nebo v nejnovějším díle věnovali snům. Adam je v nich totiž velice dobrý a vyniká hlavně v proroctvích, kdy zachraňuje svým blízkým život. Petr k tomu má spoustu vědeckých poznatků, jak už jsme u něj zvyklí. Dojde i na strašidelnou historku o tom, jak Adam snil u Petra doma. Tohle a ještě mnohem víc v novém díle Chudáčků. My si teď dáme ukázku.
1: Pamatuju si úplně sen, který byl první z mých leteckých. Mm-hmm. A pamatuju si ho, protože se mi zdálo, a mám pocit, že jsem to možná i říkal, že se mi zdálo, že jsem ten dráček ze Zahumny je drak, takovej ten okatej, a že lítám po krajině a kradu slepičky. Že jsem ten mrkací, jakoby neviděl jsem se v zrcadle, ale věděl jsem, že jsem já ten mrkací dráček. A pak se mi občas zdá, a to je jako hodně jako funny, že bráním helmu v žleb, ale okay. Neumím s mečem. Mm-hmm. Takže jakoby já to nikdy mě tam nezabil.
2: Jo,
1: jsem prostě s Theodenem, jdeme na to, prostě začne no, pršet, takže se nemusíme bát ohně, všechno je v cajku.
2: Jasně.
1: Ale já už jak,
2: zjistíš, že...
1: já to vím, že už se mi ten sen taky zdál xkrát, takže já si vždycky k tomu snu řeknu, to je zase ten sen, kde budu největší trapa.
2: Ale jako víš, že nejde o život.
1: Nebojím se. Ale je to prostě to, že já si hrozně chci užít to.
2: No
1: jasně, prostě
2: ten super legendární
1: ten,
2: moment.
1: Jasně, ten Aragorn.
2: Říkat prostě, dětem potom, bránil jsem helmu v žleb.
1: Jo, který tam všechno dá, ale ten můj sen vždycky, mě to jak kdyby to bylo jako pasti na mě, že na mě běží třeba skřet a já se chci napřáhnout mečem, ale zakopnu a on zabije toho, kdo je za mnou. Jakože jsem fakt takový Adam Sandler, prostě.
2: A nakonec jsi ten jediný, kdo přežije tu bitvu, že jo?
1: No nejvíc, ale nikoho...
2: A to tam spadne ta stavba,
1: jo, přesně, ale nikoho nezabiju, nikdy se netrefím v ničem, jenom tam prostě jsem takový největší haluzár, úplně prostě jako Harry Potter v Harrym Potterovi, ze kterého to udělá všechno někdo jiný.
2: No,
1: tak tohle to jsem já v helmově žlebu.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: S Georgia Smith jsme se překlopili do druhé poloviny 15. hodiny a před námi už je Kulturistán, který má tipy na dnešní hudební akce.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Mám tady tři pražské pozvánky a ta první míří do Riegerových sadů. V pražských Riegeráčích od 19.15 křtí album Prago Union. Prago Union je legendární už dneska pražská hiphopová kapela, která funguje víc než 20 let. Frontman Prago Union Kato aka Def působí na hudební scéně již od druhé půlky 90. když šéfoval skupině Chaos. Takže od 19.15 v Riegerových sadech. Přesouváme se z Riegeráčů na pražský ostrov Štvanice. V Bike Jesus od 20 hodin hrají Burial at Sea, kteří si nově říkají New Heaven. A taky Lemon Days a po nich taky Made by the Fire. New Heaven je sice nové jméno, ale kapela vznikla z pozůstatku britské postrokové instrumentální kapely Burial at Sea. Mísí vlivy shoegaze a post-hardcore. Stejná kapela, jiné jméno. Lemon Days, to je Londýn, spojení divokosti, splynulosti nebo osamělosti s kolektivním hlukem v Bike Jesus od 20 hodin. A poslední, pak přes řeku, pozvánka míří do holešovického crossklubu od 20 hodin Red Z, vlastním jménem Zdeněk Veselý, český trap metalový a horrorcoreový rapper od 20 hodin v crossklubu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Projekt Ponyhenge a track Colors v odpoledním vysílání rádia Wave. No a před námi v playlistu nechybí ani jedna z novinek, které od včera parkují v naší hudební rotaci. Off Montreal, občas kapela a občas solo rozchodová zpovědnice frontmana Kevina Barnese. Přichází už se svým 20. albem. Mají ve svém katalogu experimenty rozkročené od princovského funku po psychedelický rock. Na novince Edermed se Barnes pamatovává z konce 8letého vztahu a stěhování ze Zapadákova ve Vermontu a zpět do centra uměleckého dění v newyorském Brooklynu. Takže tady novinka s názvem Take the Form.

0: Christia Cabral aka Spelling nás přenesla do závěru 15. hodiny. Je 15 hodin a 55 minut a tak už jenom duo Tven a pak už si pustíme Hotspot se Sarah Abulkasim a Barborou Součkovou, které tentokrát rozebrali fenomén Hot Summer Body a všechny ty nepříjemnosti s tím spojené.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Ako? Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Já jsem odmala teda hodně fixovaná na to, jak moje tělo vypadá.
3: Dřív jsem prostě třeba v létě vůbec nenosila kraťasy, protože jsem ty nohy nechtěla ukazovat.
4: To tělko si na sebe prostě bere jako osvalený, ramenatý týpek a takovej se necítím být.
2: Pojem seasonal body image, tedy sezónní tělesný obraz, je to téma, které opravdu řeší i muži.
3: Každé tělo je ze své podstaty letní, protože existujeme v průběhu celého roku a každé tělo je hot v jakých v proporcích.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
2: Ahoj.
3: Čauky.
2: Já jsem Sarah Abulkasim.
3: A já Barbora Součková.
2: A společně vás vítáme u dalšího společného dílu Hotspotu, pořadu, ve kterém se snažíme dodávat kontext věcem, co se objevují v našich feedech.
3: Jak už Sary zmínila, dneska to bude zase společný díl, ve kterém bychom se chtěli blíž podívat na fenomén Hot Summer Body. Do začátku prázdnin totiž zbývají necelé 3 týdny a se stoupajícími teplotami se naše feedy začínají opět jako každý rok plnit obsahy o tom, že je ještě čas na sobě pořádně zamakat, splnit 30-denní výzvu na ploché břicho a bůh ví co ještě a připravit naši postavu takzvaně do plavek.
2: No a nás s Bárou tenhle koncept dlouhodobě rozčiluje, takže bychom se v dnešním dílu chtěli dopodrobna podívat na to, co vlastně znamená mít hot summer body. Kdo vlastně rozhodl v létě vypadat a

0: body vůbec potřebujeme a rozebereme, proč bychom takhle o svých tělech přemýšlet neměli. Budeme vycházet z našich zkušeností, ale i ze zkušeností ostatních lidí a zaměříme se i na trendy ze sítí, které v tomhle ohledu podle nás třeba dělají naopak super práci a snaží se vztah k tomu, jak naše těla vypadají, narovnávat.
1: No ale ještě předtím, než se na to vrhneme, si dáme naší rubriku Hot or Not.
2: Hot or Not.
1: Tak Baru, co za uplynulý týden bys zhodnotila jako hot?
0: Já bych za uplynulý týden dala hot koncertu, na kterém jsem byla, a to konkrétně od interpretky Princess Nokia.
1: Mm-hmm.
0: Já se teda přiznám, že se mi na ten koncert úplně nechtělo, protože jsem byla ten den hrozně unavená, ale nakonec jsem byla fakt ráda, že jsem šla. Jako musím říct, že ten koncert sám o sobě byl trochu random, protože během něj bylo spousta takových divných intermez, jako třeba když si Princess Nokia nechávala přenášet větrák na stage, aby ho měla hezky uprostřed a mohla do něj zpívat.
1: Mm-hmm.
0: Pak si zavolala make-up artistku, aby jí dala sponky do vlasů, protože jak byla hodně u toho větráku, tak jí vířil vlasy a ty si ji lepili potom nálesk na pusu.
1: Ale zatím legit všechno, no.
0: Pak ji taky museli neustále nějak upravovat od poslechy, protože se evidentně fakt blbě slyšela a někdy to teda bohužel bylo fakt znát. Každopádně, co mi přišlo na tom celým hot, byl ten crowd, protože okolo toho pódia, ono se to teda odehrávalo v Lucerně, tak tam, jak je takový to kulatý pódium, tak tam bylo okolo toho strašně moc holek, který si užívali fakt tu female energy. Vtipný teda bylo, že když tam byli nějaký kluci nebo muži, tak ti stáli tak jako v takových půlkruzích opodál a vůbec se neodvažovali tady do toho půlu těch rozjařených holek zase sahovat, tak to mě přišlo takový vtipný.
1: Jak říkala naše kolegyně, byli tam v ohrádce.
0: Jo, to jo. Každopádně ten crowd byl hrozně supportiv, když právě jí třeba zlobili ty odposlechy, tak jí hrozně jako podporovali, i si společně tak nějak jako vibili. Přišlo mi, že tam jako hodně funguje taková ta jako osobní interakce a hrozně jsem si užívala, že to byla taková vlastně jako seance female rage, kdy Princess Nokia fakt úplně řvala do mikrofonu a byla tam hrozně silná energie. Všechny ty holky tam navíc vypadaly úplně báječně, takže tohle za sebe musím teda říct, že bylo neskutečně hot.
1: No to zní úplně skvěle. Já musím říct, že úplně miluju její album 1992 Deluxe.
0: Mm-hmm.
1: Měla jsem vlastně i lístek a hrozně jsem se na to těšila.
0: Já vím.
1: No, ale začíná hitovat diplomka a pocit, že absolutně nemám šanci to stihnout. Takže jsem zůstala doma zodpovědně.
0: Známe to, no.
1: Mm-hmm. Ale k tomu se vlastně pojí i moje dnešní hot, který bych ráda věnovala vnitrobloku našeho baráku, který mi to psaní výrazně zpříjemňuje. No, my tam máme takovou úplně zelenou oázu, zpívají tam ptáci, svítí tam sluníčko, nikdo mě tam neruší a co je důležitý, je tam jenom dřevěná lavička a stůl, což je cca maximum věcí, co okolo sebe můžu mít, abych se dokázala soustředit.
0: No tomu úplně rozumím, protože sama taky, když mám soustředěně psát, tak hodně zápasím s tím, aby jsem se nevyrušovala věcma. Mě často vyrušuje třeba to, že potřebuji mít hodně uklizeno okolo sebe, vypraný prádlo, nejlíp vyžehlené, i když nikdy nežehlím, takže nevím, proč to dělám tyhle věci.
1: Oni potom začnou obtěžovat člověka úplně jakoby věci, které jsou mu normálně jedno, protože
0: je
1: přesměrovat tu pozornost kamkoliv jinam je super.
0: No každopádně, Sáry, držíme ti všichni palce, aby ti to šlo co nejlíp od
1: Děkuji.
0: Ruky a těšíme se na tvoji diplomovou práci, která se bude mimochodem věnovat tématu, který hodně souvisí s Princess Nokiou, protože pokud teda si to dobře pamatuju, by měla být zaměřená na female rage, že
1: je to tak,
0: no,
1: ženský
0: tak
1: hněv. No a vzhledem k tomu, že teď moc nemám žádný život a ani nesleduju žádný příspěvky, nekoukám na žádný obsahy, tak dnešní not nemám, ale Baru, co je za uplynulý týden tvoje not?
0: Tak já ho vyvážím, tobě to odpouštíme, protože izolovat se během soustředěné práce na diplomce je naprosto jako opodstatněné. Já asi v not za uplynulý týden zmíním zmíním takovou úplnou absurditu, která se týká Ivanky Trump. A ona nedávno v jednom podcastu vyprávěla o tom, že s jejím mužem Jaredem Kushnerem před několika lety objevili ostrov v Albánii a že je to místo natolik uchvátilo, že by tam chtěli vybudovat luxusní resort. I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean. It's massive in scale. It's an unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. Over the course of many years, we developed the opportunity to help realize its potential and transform it. You know, it's not even a business for me, despite the scale of it. We not only the island. A jako za prvý teda to, že někoho napadne v nějaký jako nenarušený přírodě, která je mimochodem teda přírodní rezervací, kde žijou tuleni, plameňáci nebo mořský želvy, udělat rezort a zastavit tu oblast, jenom protože je to tam strašně hezký, to mně přijde úplně jako mimo. A za druhý teda to, a to je na tom to nejděsivější, že tenhle nápad schválila albánská vláda s tím, že by to mohla být strategická investice pro rozšíření turismu. A mně prostě tohle přijde úplně absurdní, ta svévole těchhle lidí, ale asi se jako za mě není úplně čemu divit, protože mi to hodně připomíná prohlášení Donalda Trumpa o tom, že by z pásma Gazy chtěl udělat riviéru. Tam to má teda ještě další naprosto příšerný rozměry, ale prostě mi tohle chování přijde naprosto nereálný a já ani nevěřím, že tohle někdo může vůbec říct a je absolutně absurdní, že tohle někdo schválí. A taky se teda v reakci na to teď Albánci a Albánky bouří, takže to je jedině dobře.
1: Dost pochopitelně. Zároveň to je teda dost vtipná formulace, že objevila ostrov.
0: No, ještě ke všemu.
1: Albánii.
0: Jo, jo, přesně, jako Ivanka Trump jako novodobý Kryštof Kolumbus trochu, no.
1: No tak moc děkuju, že si vyvážila i moje not, bylo to teda výživné a teď už se pojďme podívat na fenomén Hot Summer Body.
0: Hotspot. Mě by zajímalo na úvod, jestli a kolik příspěvků na to, jak máš ještě čas být do léta tou nejlepší verzí sama sebe, na tebe letos na sítích vyskočilo, protože můj feed to teda opět zaplavilo neskutečně. Často tyhle videa třeba obsahovaly různý cviky, třeba na ty takzvaný problematický partie, případně typy na diety nebo celkově nějaké proměny před a po, což teda může být na jednu stranu velmi motivační, ale na druhou stranu nebezpečné právě v tom, jaké ideály si vytváříme okolo svlečených a odhalených těl, která logicky k tomu letnímu času patří. A mně asi přijde prostě důležité začít těmi našimi vlastními osobními zkušenostmi, protože bych řekla, že to, jak naše tělo vypadá během letního času, řeší nebo nad tím minimálně přemýšlí většina lidí, jak žen, tak mužů.
1: No můj feed je toho úplně plný, takže asi ti neřeknu přesný počet, ale opakuje se tam ta myšlenka, že najednou se má vlastně člověk kousnout, zmizet a znovu se objevit teda v té nejlepší verzi sebe sama a nějak se vždycky nechtěně stihnu dozvědět, jaký samoopalovák bych si měla koupit, abych měla krásně opálený nohy, že nutně potřebuju na léto epilátor, že bych měla jíst víc proteinu, abych docílila rekompozice těla, kdy se zbavíš tuku a nabereš svaly. No a ideálně samozřejmě tak, aby to vypadalo úplně přirozeně a bez námahy, což je vlastně docela vtipný, protože ten výsledek má teda působit jako effortless summer glow, ale cesta k němu připomíná spíš full-time job.
0: No to je hrozná pravda s tím, kolik času tyhle věci zabírají. My jsme se o tom bavili mimo jiný v rozhovoru s Rydinou Ahmedovou, že všechny tyhle věci hodně podléhají taky tomu, kolik na to máš času a peněz. A tím pádem vlastně z nich dělají strašně nějakou jako privilegovanou aktivitu, kterou si nemůže dovolit každej. Ale zároveň na těch sítích je těch obsahů tolik a dostávají se k nám v takový míře, že vlastně jako každej z nás je tady pod tímhletím tlakem toho, jak by teda měl vlastně na to léto ideálně vypadat.
1: No právě, je to fakt extrémní každodenní masáž a já si z toho teď dělám teda trochu srandu, ale nebudu lhát, s mojí hlavou si to dokáže dost pohrát. Já jsem odmala teda hodně fixovaná na to, jak moje tělo vypadá. Moje mamka svoje vlastní tělo dost analyzovala a hlídala si váhu, takže mi to jako dítěti připadalo úplně automatický a přirozený. Tím nechci samozřejmě vůbec říkat, že to je důvod, proč to všechno začalo. Myslím si, že je hodně těžký ten původ vypátrat a zároveň to nedělala úmyslně, protože i její generace podlíhala podobnému tlaku. Stačí si připomenout dietní kulturu 90. nebo si teď vzpomínám na úplně bizarní reklamy, třeba na zeštíhlující vibrační pásy na břicho.
0: Ježiš, tu si pamatuju taky. Myslím, že to možná měl můj táta.
1: No my jsme to měli doma právě. Ano.
0: Ano, ale jako všechny tyhle zázračný stroje na hubnutí, vím, že to se mnou hodně rezonovalo, když jsem byla malá a říkala jsem si, že je to jako dokonalý naprosto.
1: No a je právě nebezpečný to, jak ten tlak může být plíživej, jak nemusí přicházet větou, tvoje tělo není dost dobrý, ale naopak jako třeba poznámka, že někdo přibral, že se od pondělí začíná hubnout, že do plavek je potřeba něco schodit, že bledý nohy nevypadají dost dobře, že některé partie jsou problematické, nebo že si člověk něco nemůže vzít na sebe, dokud nevypadá určitým způsobem. A člověk se tím vlastně učí, jak se na vlastní tělo koukat, že tělo je něco, co se má kontrolovat, hodnotit, zmenšovat, vylepšovat a pořád trochu upravovat. A pak vlastně najednou člověk vyroste a zjistí, že ten hlas už nepotřebuje přicházet zvenku.
0: Ale uvnitř, no, jako s tímhle já musím souhlasit, že vlastně je to taky nějaká věc, která mě určitě celý dospívání možná i jako chvilkama doteď nějak tak jako doprovázela, ale zároveň si teda už troufám říct, že jsem docela edukovaná v tom, jak mám svoje tělo vnímat, jak mám o něm mluvit a jak se mám k němu vlastně obecně vztahovat a věřím, že se mi ten vztah snaží nějak držet zdravě, ale nebylo tomu prostě vždycky takhle. A to, jak vypadám, jsem řešila fakt už od útlýho dětství a vliv na to určitě měly právě média a hodně si pamatuju, že to byly ty reklamy, které jsem viděla v televizi. Pamatuju si různý reklamy na takový ty jako zázračný smoothie třeba s Halinou Pavlovskou nebo je jedna taková jako specifická reklama, kde vlastně jako žena, ona byla v takový jako soše a odlupovala vlastně jakoby tu postavu, která byla větší a nějakým způsobem teda asi špatná, asi tam taky jako hrála roli teda celulitída, kterou možná vlastně jako ten materiál, nějaké jako sádra nebo co to bylo měla reprezentovat a ona se vlastně jako vyloupla jako taková bohyně, tak tohle si taky pamatuju, že vlastně jako na mě tehdy hodně působilo.
1: No to jelo podle mě donedávna. Já si na to vzpomínám docela jako čerstvě.
0: Tak možná jsem nebyla tak malá. No každopádně to ale byly určitě i sítě, ale určitě i nějaký rodinný vzorce. Tohle si taky hodně pamatuju, že i když vlastně třeba ne v mý teda nejužší rodině, ale v té širší prostě se to, jak vypadá tělo, vždycky nějakým způsobem řešilo. Hodně jsem slýchávala třeba právě ty věty od pondělí hubnu. Tohle bych neměla. A vzpomínám si, že možná jsem vlastně i jako sama docela naléhala na tu logiku, že třeba za 30 dnů budu takhle vypadat na tuhle událost. Nevím, kolik mi mohlo být, třeba 12, 13.
1: To je vlastně hrozně děsivý, že jsme tohle řešili od takhle brzkého věku, ale já to mám úplně stejně. Já bych tady ještě ráda zmínila českou studii od Nicole Kvardové a Hany Macháčkové z roku 2023, ve které přišli s tím, že vlastně u dívek ve věku 13 až 18 let tu nespokojenost s tělem neposilují jen příspěvky na sítích, které oslavují ten západní ideál těla, ale obrovský vliv mají vlastně i ty pozitivní komentáře, které pod nimi můžeme vídat, kdy tam lidé píšou, jak to tomu člověku moc sluší, že má krásné tělo a podobně. Protože už to samo o sobě vypovídá o nějakým hodnotovým rámci a důrazu na vzhled.
0: A zároveň tyhle věci jsou potom taky strašně redukující, protože upozorňují třeba na jednu část toho těla, to, jak máme krásný obličej, nebo to, jak máme krásný dlouhý nohy v plavkách, nebo cokoliv. A naprosto to opomíjí nějakou jako komplexitu nás, jakožto bytostí za nima. A vlastně tomu vzhledu toho těla a té schránce se dává nějaká priorita, což ještě v kontextu teda tohle výzkumu 13 až 18 let u dívek je vlastně jako hrozně děsivý, ale děje se to.
1: Děje.
0: Pojďme se taky podívat na to a jít trochu teda z kůží na trh. Když už jsme mluvili o tom konceptu problematických partí, což je sám o sobě velmi problematický koncept, kdy vlastně jako je nám předkládáno to, že nějaká část našeho těla je problém, tak jakou část těla ty jsi jako problém vnímala, nebo ti bylo říkáno, že vlastně jako není třeba dostatečně dobrá?
1: No, mně to nebylo vyloženě říkáno, ale já jsem si nějak zvnitřnila to, že mám obrovský paže. Je to něco, kvůli čemu já skoro každý léto chodím jenom v dlouhých rukávech, protože i přesto, že teď už samozřejmě jsem schopná rozklíčovat to, že mám v hlavě nějaký ideály, ke kterým je hodně těžký se připodobnit, nebo že bych vlastně vůbec neměla chtít se k těmhle ideálům přiblížit. Ale stejně to vlastně přetrvává tak nějak dodnes a snažím se s tím aktivně bojovat, snažím se třeba vzít si tílko přes to košili, kdybych se náhodou cítila přes den, jako že odhalím svoje paže, tak to udělám, ale taky nemusím, takže na sebe zase nechci bejt moc přísná, ale zároveň mrzí mě to, no, protože já bych samozřejmě chtěla to svoje tělo vnímat tak, že je nejdůležitější, že mě nosí, že tady pro mě vždycky je a já si to hrozně vážím a vnímám to tak racionálně, ale stejně podvědomně to mám v sobě hrozně hluboko zakořeněný a nevím, co s tím.
0: Tomu úplně rozumím, protože to mám stejně, i když už jsem tady vlastně měla tu speech o tom, jak vlastně jako dovedu mít podle mě zdravý vztah ke svýmu tělu, tak samozřejmě jako i já mám partie, který bych si třeba představovala, že by mohly vypadat líp. A já si osobně nemyslím, že je jakoby nutně špatný třeba chtít nějak vypadat a rozhodně není špatný na tom nějak pracovat, ale zároveň problematický jsou ty nějaký širší společenský ideály a standardy. A v mém případě ta část, která těmhle ideálům za mě teda neodpovídá, jsou moje nohy. A já je nebudu tady nijak šejmovat, protože si to nezasloužej. Nosej mě každý den, můžu díky nim chodit na tury a procházky, který miluju, můžu díky nim běhat, ale to jim to na mý poměry de facto neskutečně. Nevím, jezdit na kole, vyjíždět kopce, který miluju. Takže tohle místo spíš chci využít jako takový okýnko pro jejich chválu, ale taky to není prostě vždycky jednoduchý. A vím, že by mohly vypadat líp v krátkých kalhotách a jo, dřív jsem prostě třeba v létě vůbec nenosila kraťasy, protože jsem ty nohy nechtěla ukazovat, takže jsem se pařila prostě ve 30 stupních dlouhých džínách, přičemž jsem teda lidem, který se mě ptali, jestli mi není horko, tvrdila, že fakt ne, ale samozřejmě, že mi bylo hrozně, ale protože jsem neodpovídala tomu dominantnímu archetypu letních nohou, který jsou hodný tomu je odhalit, tak prostě zůstávaly v dlouhých kalhotách, ale snažím se fakt na tom pracovat.
1: To, co tady vlastně obě dvě popisujeme, tak kulminuje v letních měsících. A já jsem si dohledala, že je to vlastně akademicky pojmenovaný fenomén. Jeden melbourneský výzkum z roku 2021 zavedl pojem seasonal body image, tedy sezónní tělesný obraz. A oni vlastně zkoumali, jak se pocity spojené s vlastním tělem proměňují v průběhu roku, a to teda konkrétně u queer mužů. A výsledky ukázaly, že v létě právě výrazně sílí hned několik věcí najednou. Je to právě tahle nespokojenost s tělem, tlak z reklam, médií, tlak od vrstevníků na sociálních sítích, porovnávání vzhledu a taky pocit, že je moje tělo víc vystavený pohledu ostatních. V zimě byly tyhle tlaky naopak nejslabší, což je asi pochopitelný, protože se všichni můžeme schovat do našeho oblíbeného svetru.
0: No, mně přijde na tomhle výzkumu teda strašně důležitý to, že upozorňuje i na tu rovinu, že koncept narušeného vztahu k svýmu tělu, případně nějaký teda ten koncept těch problematických partí, rozhodně není věc, která by se týkala jenom žen. I když třeba z nějakých popkulturních produktů se nám může zdát, že se tahle věc řeší jenom nebo výhradně v kontextu žen. Každopádně i mužská těla těmhle tlakům výrazně podléhají. Konkrétně třeba u queer mužů víme podle různých osobních zkušeností, které popisují, že body shaming vzájemný je poměrně častý. Každopádně my jsme si udělali takovou krátkou anketu, kde jsme oslovili dva muže, kteří se nám svěřili právě s tím, jak se oni ke svým tělům vztahují a že hot summer body je věc, která samozřejmě zasahuje i je.
2: Jestli nějaká část těla, kterou s přicházejícím létem začínám řešit, tak jsou to vlastně dvě části. První jsou moje záda, protože jak prostě začíná být horko, tak člověk samozřejmě začíná nosit méně oblečení, občas nějaký ty tílka. A já mám prostě docela rozchlupatý záda a je to nejenom docela rozvidět. A pak druhá část, se kterou mám teda jako dlouhodobý problém, tak to jsou moje stehna. Tyhle ty moje nějaký insecurities ovlivňují to, jestli si vezmu nebo nevezmu nějaký typ oblečení. A nebo přinejmenším se tam stane to, že si tak jako zkouším to oblečení doma, tahle ta partie je najednou vidět a já začnu jako řešit tu partii a tím pádem mi to oblečení a člověk se z toho dostane do takový jako úzkostný spirály až. Snažím se dělat jako expoziční terapii, snažím se prostě mít to tělo rád, ale jde to taky nahoru dolů prostě. Může být taky delší dobu na sítích a najednou v tom gridu tam mít úplně nejvíc vysportovaný těla. Sítě jsou podle mě zásadní, co se týče mýho vztahu k tělu. To neustálý porovnávání, který ty sítě rozjíždějí.
3: I tím, že jsem asi hubenější postavy, tak jako každoročně s tím příchodem toho léta a s tím spojeným oblečením, ať už to jsou nějaký jako dílka, nebo krátký trika, kraťasy, nebo prostě nějaký části oblečení, které jsou hodně odhalující, tak asi si to vybírám podle toho, v čem si myslím, že já v tom svém těle v kombinaci s tím oblečením se budu cítit komfortně. Právě často ty hodně obnažující věci, jako třeba tílka, to nejsou. Občas to zkusím, ale myslím si, že jsem ještě v bodě, že bych se v tom cítil jako 100% komfortně, že určitě i jako přes nějaký perní dny se cítím komfortněji v oblečení, který je asi víc zahalující. Třeba tílka u mužů jsou často spojovaný s nějakou jako kulturistikou nebo s nějakým jako bodybuildingem a že je jako adekvátní, když je nosí tyhle ty lidi, nebo je tam ten stereotyp, to tílko si na sebe prostě bere jako chlap v takovém tom chlapáckém smyslu, prostě osvalený, ramenatý týpek a takovej se necítím být.
1: Jak jsme mohli slyšet, tak nejde jenom o ženské téma. Ten mechanismus je vlastně úplně stejný, jenom ten ideál je jiný. Ženy řeší, že jsou moc, muži, že jsou málo, ale ten výsledek v obou případech je stejný, tělo, který není nikdy dost.
0: A já mám pocit, že bychom se v tomhle kontextu taky možná měli vypořádat ještě s konceptem body positivity, který by vlastně mohl přijít na mysl spoustě lidem, že vlastně východiskem z téhle situace je teda změnit svůj vztah k našemu tělu a začít ho mít rád nebo ráda. Jako i když je ta jeho hlavní myšlenka strašně důležitá a to, že vlastně upozorňuje na diskriminaci různých typů těl, které třeba neodpovídají právě nějakému konvenčnímu ideálu nebo normě krásy, ať už to nazveme jakkoliv. Ale na druhou stranu o body positivitě víme, že ten koncept je obecně nefunkční a spíš jenom podporuje to kolečko nevyrovnaného vztahu k tělu, protože svý tělo nejde milovat na sílu a i když se nám to může většinu času třeba dařit, tak jsou dny, kdy to tak není, nebo třeba máme i nějaká náročnější období, pro někoho to může být třeba nějaké období nemoci a tak dále, takže nemusíme svoje těla pořád milovat za každou cenu a zároveň je taky problém to, že ten vzhled jako takový je u body positivity pořád tím středobodem. Proto jako obecně funkčnější princip je spíš považována nějaká body neutralita, kdy nemusíme svoje tělo milovat ani ho považovat jako krásné, ale měli bychom ho spíš respektovat za to, jak funguje. Což samozřejmě nevylučuje nějakou práci na něm, protože to je naprosto v pohodě na sobě nějak pracovat, jak už jsem zmiňovala, abychom se v tom těle cítili dobře, ale zároveň vlastně k němu byli vlídní v tom, že má nějaké funkce. A taky mi přijde vlastně hodně důležitý dodat tady to, že obecně v téhle debatě vycházíme hodně z nějaký privilegovaný pozice zdravého funkčního těla a samozřejmě jsou i těla, který třeba o nějaký funkce přicházejí. Takže jenom tady vlastně jako dodávám tenhle disclaimer, že tohle vnímáme a je potřeba vlastně vnímat i tohle, že to, že máme funkční tělo, je nějaký privilegium.
1: A není to samozřejmost. Hotspot. My jsme se tady teď bavili hlavně o těch negativních aspektech, které se v rámci sociálních sítí s tímhle tématem pojí, ale pojďme se zaměřit i na ty pozitivní baru.
0: Já bych v tomhle ohledu vypíchla takový jeden síťový trend, který jsem teda zaznamenala hlavně minulý rok a je z ranku těch, které právě narušují tu hegemonii 30-denních výzev a hot summer bodies, protože tenhle trend vlastně říkal, že hot je každé tělo, protože prostě je, protože prostě existuje. Máme ruce, máme stehna, mají nějakou funkci, kterou plní. A vídali jsme to jak v kontextu nějakých zahraničních tvůrkyň, ale i našich. A v tom našem českém kontextu byl pro mě hodně výrazný tenhle trend hlavně u dvou influencerek. Jednou z nich byla Jana Vítová a druhá byla Nikola Mertlová. A oni obě zveřejnili videa o tom, jak se celý život báli nosit kraťasy, pařili se v dlouhých kalhotách, stejný příběh jako já, ale už to dělat odmítají, protože mají svoje těla, mají nohy a to stačí.
4: Mám na sobě kraťasy, poprvý od základky. Tenhle ten týden mi je 24 a tenhle ten rok si konečně až troufám na to si vzít kraťasy, protože mám na stehnách celou týdu a měla jsem tam chlupy a tak a byla jsem jako z toho vlastně i vystresovaná a nebylo mi z toho dobře, když jsem moje stehna měla ukazovat, čím přišly nechutný. A teďkon tady s váma stojím a říkám vám, tyhle kraťasy, 100% bavlna, to nejlepší, co jsem si pořídila, protože mi konečně není vedro a to je vlastně účel i toho oblečení, abych já se v něm cítila dobře a aby sloužilo počasí a mě samotný a to teď dělá. Moje stehna fungují, jenom vypadají tak, jak zdraví stehna vypadají a já se přece nebudu cítit špatně za to, že jenom jsou a existují.
0: To je podle mě hrozně důležitá zpráva, kterou bychom si měli odnášet spíš než další nálož komplexu. Tenhle trend byl úplně super, měl neskutečný ohlasy, views a mě vlastně jako hrozně překvapilo, že i holky, které já bych vnímala jako konvenčně strašně vlastně ideální, tak nějaký takovejhle komplex mají, takže si myslím, že to může být i pro spoustu lidí hojivý a vlastně asi víc těchto trendů, který tyhle věci artikulujou.
1: No já ten trend miluju a mám právě mega radost, že existují i u nás influencerky, který tohle razí a hrozně bych si přála, aby se to řešilo víc i v rámci mužských těl. Protože jak jsme si ukázali i dneska, tak je to téma, které opravdu řeší i muži, ale zároveň já mám pocit, že těch mužů, kteří to artikulují veřejně, je pořád hrozně málo.
0: Souhlasím s tím a mám taky pocit, že když už někdo vyjde s tímhle tématem, které se snaží trochu bořit nějaké naše předsudky o tom, jak by naše těla v létě měla vypadat, nebo nejenom v létě, tak jsou to většinou ženy a já si vlastně asi nevzpomínám na žádný příspěvek, i když jako samozřejmě něco může být, protože ty bubliny jsou takové nevyzpytatelné, ale nedovedu si vzpomenout teď na žádného mužského tvůrce, který by třeba s nějakým podobným tématem vyšel ven a třeba otevřeně o tom mluvil.
1: Já vím snad jenom o Čestmírovi Strakatým a to je všechno. A když tu tak oslavujeme to, že bychom se během horkých letních dnů neměli bát nosit i odhalenější kousky oblečení, když to počasí vyžaduje, napadá mě tu ještě zmínit takovou odvrácenou stranu letních odhalených těl, která se týká asi výhradně žen. A to jsou neustálé pohledy, kterým musí v letních měsících ve větší míře čelit. Na sítích má to, že jsou ženská těla pod neustálým zkoumavým pohledem, zejména mužského okolí, taky velkou odezvu. Hlavně v podobě různých trendů, kde ženy sdílí tipy na to, jak v létě chodit bezpečně oblečená, třeba na jízdu metrem.
0: Tyhle tipy většinou zahrnují třeba to, že si přes nějaký cute outfit, který je třeba víc odhalující, ženy berou oversized trika, košile, aby předešly nevyžádaným pohledům, nebo třeba catcallingu, nebo obecně prostě obtěžování ve veřejném prostoru. A bohužel to prostě není ojedinělé a děje se to poměrně často. A já sama se třeba musím přiznat, že třeba do metra se snažím nosit nějaké bezpečné oblečení, že si většinou v létě prostě beru nějakou bundu, která mě skryje, protože je to hrozně nepříjemný pocit být pod něčím zkoumavým pohledem a jako tou odvrácenou stranou léta si tohle nazvala docela dobře, protože i když my se tady můžeme stokrát podporovat v tom, že je super si vzít to tílko nebo si vzít ty kraťasy, tak tohle jsou prostě věci, které to ale obnáší taky a většinou nějak vymezit se tomu, když se tahle praktika, která tě obtěžuje a je ti nepříjemná, děje, je strašně těžký a já třeba na to úplně asi odvahu vždycky nemám, téměř většinou ji nemám.
1: Já jsem si hned vzpomněla na tu příšernou praktiku upskirting, teda focení nebo natáčení pod sukní bez souhlasu, často třeba na eskalátorech. Vím, že je to takovej extrémnější příklad, ale přijde mi fakt smutný, že volba oblečení není jenom otázkou vlastního komfortu nebo vkusu, ale že když tělo ukážeme, musíme počítat s tím, že bude nějak sexualizované nebo komentované. A hrozně mě štve, že jsme tlačený do přemýšlení nad tím, kdo se na nás dívá a co si vůči našemu tělu může dovolit. To souvisí ještě s jednou teorií, kterou bych tady na závěr chtěla zmínit, a to je objektifikační teorie, kterou v roce 1997 představili psycholožky Barbara Fredrickson a Tommy Ann Roberts. Ta říká, že v kultuře, která systematicky sexualizuje ženské tělo, se sami ženy naučí dívat na svoje tělo z pohledu třetí osoby, jakoby hodnotili, jak vypadají z pohledu toho, kdo se na ně dívá. To vlastně vede k takovému návykovému sledování toho, jak naše tělo vypadá, jak působí, co na něj řeknou ostatní. A v létě se právě tohle spouští naplno, protože plavky, fotky u vody, selfie na pláži, na festáku a tím pádem víc příležitostí dívat se na vlastní tělo očima ostatních a kriticky.
0: 100%. A ty si teda slibovala, že už budeme u závěru, ale mě to nedá, protože by jsem v tomhle kontextu taky ještě dodala jednu teorii, která mi samozřejmě hned vytanula na mysli, a to je male gaze od Lori Mulvey, která to sice popsala teda v kontextu filmu a filmového průmyslu, ale vztáhnout to můžeme rozhodně i do širší společenské roviny. A když to vlastně hodně zjednoduším, tak nejenom, že žena se nachází v tom diskurzu dohlížené a stává se tím objektem touhy, pozorování a hodnocení z pohledu heterosexuálního muže, jehož pohled je takový ten voyeuristický. Mulvey taky mluví o skopofílii, tedy potěšení z pohledu, dívání se na druhého člověka a na jeho tělo. Ale zároveň my taky často mluvíme o tom, že male gaze je internalizovaný, takže i ženy samotné na sebe nahlížejí touto optikou, což vede k tomu, že je ženské tělo vnímáno jako objekt neustálého hodnocení a vyvolává to obecně dojem, že těla mají být neustále atraktivní, žádoucí a připravená k posuzování. A právě ty trendy typu hot summer body tento způsob uvažování často posilují a zároveň pokřivují to, jak si takové tělo jako společnost představujeme, což je sám o sobě problém, protože každé tělo je vlastně ze své podstaty letní, protože existujeme v průběhu celého roku, tedy i v létě, a každé tělo je hot v jakýchkoliv proporcích, tvarech, stavech, věku, a mohla bych pokračovat, myslím, dál a dál.
1: No a já si myslím, že touhle krásnou myšlenkou můžeme tohle téma uzavřít a rozloučit se.
0: Je to tak, a já dodám ještě takové malé východisko. Vezměte si na sebe svoje kraťasy, co se vám tak líbí, ale většinou nemáte odvahu si je vzít na sebe. Nádherný topy, tílka, kde jsou vám vidět ruce, a užijte si hlavně léto, které právě začíná.
1: A my slibujeme s Bárou, že to budeme taky dělat.
0: Jo, takže se mějte moc hezky a díky, že jste poslouchali, a budeme se těšit zase za týden.
1: Tak pa.
0: Pa, pa.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Novinka.

novinka od americké zpěvačky Tinashe a její nový single Too Easy nás vrátili do odpoledního playlistu. Je 16 hodin a 39 minut a před námi Adam The World, pak taky londýnský kolektiv Superorganism nebo zlínský hudebník Chaba Laciga a jeho Long Bitter Faces. To je hudební program na následující minuty čtvrtečního odpoledního on-airu.

Nenechte si ujít v České televizi. Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. Zítra večer na ČT Art

Čaba Laciga za námi a my u tuzemské scény ještě chvilku zůstaneme. Strašnický grimeový MC Smack One oslavil minulý týden 40. K nímž si nadělil nové eponymní album. Mezi hosty desky jsou i britští grimeový MCs jako Brucey nebo P Money. Z Česka je jediným hostem Parfem. V klipové skladbě Beverly Hills vypráví Smack o svojí cestě do Spojených států. Tak tady jedna z novinek

0: Vídeňské trio Shark Tank nám začalo uzavírat 16. hodinu. Do celé nám zbývá ani ne 5 minut a tak už jenom Kuba Kajfoš aka Laser Viking a potom už odpálíme finální půl hodinu čtvrtečního on airu.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
3: Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
4: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Radio Wave.

Společně se zpěvačkou a songwriterkou Aiko a taky právě doznívající hyperpopovou Underscores jsme začali ukrajovat z programu 17. hodiny na rádiu Wave. Od včerejška obohacuje naší hudební rotaci i rakouská kapela Bilderbuch, která patří už dvě dekády k nejvýraznějším jménům německy zpívaného alternativního popu. Čtveřice z Vídně teď představuje nový single Push Reality, další ochutnávku z připravovaného alba, kterého se máme dočkat už letos v září. Po nich zazní Remy Wolf nebo tuzemští Taige a Kulturistán nám potom přinese pár tipů na dnešní filmy v kinech. Je čtvrtek 11. června a vy stále ladíte odpolední on air s Michalem Lirý.

0: 17 hodin a 16 minut doznívají Taige a přivádí nás tak poslednímu odpolednímu Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Kulturistán je tady a my se podíváme na programy kin a s kinotypy začneme v Kadani, konkrétně v kině Hvězda, kde od 19 hodin hrají nový sci-fi thriller Stevena Spielberga Den odhalení s Emily Blunt. Přesouváme se do Chebu, do kina Svět. Když přidáte do kroku, tak stíháte od 17:45 nový akčňák Guye Ritchieho Šedá zóna a od 20 hodin pak Den odhalení. Ve Znojmě v kině Svět hrají od 20 hodin český film režiséra Zdeňka Kováře Filman. A poslední kinotypy míří do Jablonce nad Nisou, do kina Radnice. Od 20 hodin tam hrají srdcovku. Rick, frontman svatební kapely, během jednoho vystoupení potká vyhasínající popovou hvězdu Dannyho. Spojí je spontánní noční jamování a jedna píseň, která se o pár měsíců později nečekaně stane celosvětovým hitem. To je srdcovka od 20 hodin v kině Radnice v Jablonci nad Nisou. To byly kinotypy a my už míříme zpátky do našeho playlistu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci, série o tom, co jsme podělali.
1: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu.

0: Kevin Abstract nás výrazně přiblížil k 17:30 a tak je jasné, že jsme odpoledním playlistem proletěli až k jeho konci. Za moment už totiž začne studovna. Jak může vypadat studentský život na kolejích Oxfordu nebo terénní výzkum na Borneu? To všechno se můžete dozvědět v nejnovějším díle studovny. No, ale ani studovnou vysílání Rádia Wave nekončí. Už v 18 hodin se přiřítí Aleš Stuchlý, Vít Šmarc a Martin Pleštil a kriticky zaútočí na filmové novinky. Čelisti pak v 19 hodin vystřídá Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou. Já už se teď loučím a budu se těšit zase na příště. Tak užívejte závěr týdne, mějte se krásně a čus.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
2: Ve studovně opět vítám Jakuba Nýdrleho, studenta biologie na Oxfordu, se kterým navazujeme na minulý díl, kde jsme si povídali o tom, jak se na Oxford dostal a taky o tom studiu a životě na kolej. Dneska na to navážeme a taky se dostaneme k jeho aktuálnímu působení na Borneu. Tak vítej ve studovně znovu.
3: Díky za pozvání.
2: Ty jsi teď druhým rokem student Oxfordu, kde se věnuješ biologii. V minulém díle jsme řešili život na koleji a všechno, co se dělo předtím, než tě přijali a taky krátce potom, co tě přijali. Pojďme teď rozebrat to studium jako takové. Jak vypadá, jaké je?
3: No, stejně jako ten život je opravdu hodně odlišné od toho, co třeba od kamarádů vím, jak vypadá studium biologie tady v Česku. Je to jednak určitě tím britským systémem, který prostě se zaměřuje na jiné věci v té výuce, zároveň je to i specifikem právě Oxfordu, nebo Oxfordu a Cambridge, jako to, takového toho Oxbridge dua. Hodně se zaměřují na takové ty soft skills, co se týče třeba prezentačních dovedností nebo schopností číst vědeckou literaturu. To je něco, co se od nás očekává od prvního dne. A zároveň od svých kamarádů tady vím, že se třeba dostanou k prvnímu opravdovému článku až při psaní bakalářky. Takže v tomhle je to tam poměrně nekompromisní. Vlastně se očekává, že student přichází už s nějakými těmi dovednostmi na tu univerzitu. V prvním týdnu jsme dostali zadanou první esej, u které se očekávalo, že vyplodíme nějaký text asi tak o rozsahu 4000 slov, s minimálně třeba 25 referencemi a v začátku tohle opravdu zabíralo desítky a desítky hodin týdně.
2: A učili vás tam, jak takovýhle články psát už na začátku, nebo jak jsi zmiňoval, že s tím se prostě počítá, že už to umíš?
3: Počítá se s tím, že se do toho člověk vrhne bez nutnosti nějaké jako konkrétního navádění od toho profesora. Zároveň samozřejmě v průběhu roku se počítá s tím, že se v tom student bude zlepšovat postupně, takže ze začátku ta kritika není až tak tvrdá, jako třeba je teď v druháku. A tyhle ty eseje vlastně produkujeme na týdenní bázi a potom je probíráme s těmi profesory formou takzvaných tutoriálů. V Cambridge tomu říkají jinak, u nás jsou to tutoriály, což jsou takové hodinové nebo dvouhodinové one-on-one sessions, nebo v malé skupince studentů, kdy se sejdeme s profesorem, který nám týden předtím zadal nějaký ten úkol, buď třeba vyprodukovat esej nebo vyprodukovat prezentaci, a potom se nám vlastně takhle nablízko věnuje a nějak kritizuje tu naší práci, zároveň nás třeba občas i chválí, když se něco zrovna povede. A to v tom vidím opravdu velkou přidanou hodnotu právě Oxfordu, že je vidět, že ta univerzita má zdroje na to, aby dedikovala každému studentovi opravdu hodně času těch jednotlivých akademiků a může se s nimi člověk nějak blíž seznámit, vlastně se s nimi vybuduje i takový bližší vztah, téměř kamarádský, ale neříkal bych tomu úplně kamarádský.
2: Takže to hodnocení není jenom o tom, že dostaneš známku A až F, nebo jak to máte, ale že opravdu si o tom povídáte, rozebíráte to víc do hloubky.
3: Zrovna co se týče tutoriálů, tak to je opravdu jako čistě formativní hodnocení. Dokonce to není ani formálně zahrnuto potom do našeho výsledku z toho studia jako takového. Do toho se v mém případě, v mém oboru počítají jenom velké zkoušky vždycky na konci ročníku, které shrnují vlastně v rozsahu tří zkoušek úplně celý obsah, co se prochází na přednáškách a v praktikách celý rok.
2: A to jsou ústní zkoušky?
3: To jsou písemné zkoušky všechny a liší se formátem, nikoli obsahem, takže to není tak, že by třeba z jednoho předmětu byla jedna zkouška a člověk potom mohl tu zkoušku napsat a vesele zapomenout, co se na ní naučil. Je to bohužel tak, že každá zkouška vlastně obsahuje úplně všechen ten materiál a zkoušky se liší formátem, takže jedna je esejová, kdy se píší v rozsahu 3 hodin asi 4 eseje na 4 z 12 témat, co dostane člověk jako navrženy.
2: Jako na místě to píšeš?
3: Na místě, na počítači teda. Uh-huh. A další zkouška je potom formátem multiple choice. Jedna další je zaměřená spíše na ty praktické dovednosti, takže na analýzu dat, na analýzu nějakých figur a tak podobně. Ale bohužel pro mě, já si myslím, že výukově je to fajn, ale pro studenta je to opravdu náročné v tom, že i vlastně v průběhu let se ten obsah jenom kumuluje. Takže ten obsah z prváku se potom očekává, že si budu pamatovat i na konci druháku a ty zkoušky vlastně obsahují úplně všechno z toho dosavadního studia.
2: Co tě na tom nejvíc překvapilo?
3: Řekl bych, že nejvíc mě překvapilo právě to, kolik času jsou ochotní ti akademici věnovat jako jeden na jednoho nám studentům a že k nám opravdu přistupují hodně individuálně a hodně... Je vidět, že jim záleží na tom, jak vlastně zužitkujeme ten svůj čas na té univerzitě. Je příjemné vidět, že když člověk tráví 40 hodin týdně tím, že produkuje nějakou esej, tak potom ten profesor si ji většinou opravdu přečte. A věřím, že to zabere klidně třeba taky 2 hodiny a prostě komentuje na každou drobnost. Opravdu to hodně pomáhá, že poskytují nějaký ten formativní feedback a člověk ví, co má zlepšovat. A že je toho hodně.
2: Kolik vás tam zhruba je v tom ročníku nebo na těch předmětech? Máme si to představit jako velké plné přednáškové sály nebo spíš menší skupinky? Jak to máte?
3: Co se týče přednášek, tak vlastně v každém ročníku předmět biologie studuje asi 100 studentů. Nicméně jsou vlastně rozvrstveni do těch kolejí a na každé koleji je třeba z toho jednoho oboru jenom 5 studentů. Takže to je potom takový kolektiv, se kterým se člověk hodně zblíží, vlastně přirozeně to takové prostředí, které donutí člověka nějak navázat kontakty, nebo donutí, to zní špatně, ale umožní člověku se opravdu s některými těmi spolužáky poznat blíž. A přednášky probíhají právě tím formátem, že tam jsou téměř všichni studenti, potom na praktická cvičení v laborkách nebo třeba někdy i v terénu jsme rozvrstveni do menších skupin a vlastně naprostá většina času se tráví každý normální týden studia tou přípravou na tutoriály, které potom probíhají v těch malých skupinkách.
2: Máte tam britské studující, pak i zahraniční. Jsi v té skupince těch zahraničních studentů, která se třeba jako vyčlení trošku od těch britských? Já mám třeba takovou zkušenost ze střední školy, ze zahraničí, že většinou potom ty mezinárodní studenti víc to tíhne k tomu, aby se bavili spolu. Tak jak to máš?
3: Rozhodně tenhle fenomén pozoruju. Minimálně v prváku to bylo tak, že v rámci koleje se Britové většinou bavili s Brity a ostatní národnostní skupinky se tak nějak združovaly do svých vlastních komunit. Já na koleji žádného dalšího Čecha nemám, ale teď v druháku jsem taky začal trávit hodně času v naší československé society oxfordské, se kterou pořádáme různé akce. Zároveň bych si rád myslel, že se mi podařilo integrovat i mezi ty Brity, protože těch třeba v mém oboru konkrétně ti tvoří opravdu tu většinu. Troufl bych si říct, že klidně tak 70% jsou ti domácí britští studenti.
2: A Československá society, to je nějaký spolek? Nebo co to je?
3: To je spolek, vlastně to je další specifikum studia na Oxfordu, že asi tak na všechno, na co si vzpomeneš, se dá najít spolek. Ať už jsou to různý bizarní sporty, jako třeba famfrpál, může člověk se připojit do famfrpálového spolku a běhat na koštěti.
2: To zní výborně.
3: Za balónem v univerzitním parku. Opravdu jakákoliv aktivita si člověk představí, tak tam na ní je spolek a zároveň to platí i právě pro komunity studentů z jedné země. Takže my máme naší Československou society, což je spolek, který organizuje jak menší akce, třeba jenom výlet někam do hospody na pivo nebo piknik, tak potom i větší takové ty vlajkové akce, jako třeba každý rok pořádáme Velvet Night, což je formální večeře k příležitosti oslavy sametové revoluce, na kterou zveme vždy nějakého výrazného hosta ideálně spojeného právě s děním sametové revoluce a zároveň přijedou potom i čeští a slovenští velvyslanci a je to prostě taková velká naše událost.
2: Jsi ještě v nějakých dalších spolcích, ať už fanfarpálových nebo jiných?
3: Ve fanfarpálovém to jsem si teda ještě netroufl, ale angažuju se hodně v těch, které jsou zaměřené na ten můj předmět. Máme biologický spolek a biomedicínský spolek a biotechnologický spolek, které všechny organizují hlavně různé zajímavé přednáškové akce, jakoby mimoškolní, a dávají taky příležitost hodně poznat právě některé, ať už oxfordské nebo externí akademiky v takovém menším neformálním kolektivu.
2: Jaké máš třeba zajímavé předměty? Co tě tam baví?
3: Já letos jsem měl možnost si vlastně ze 4 hlavních témat vybrat 3, přičemž jsem se mohl zbavit toho jednoho, co mě nejméně zajímalo.
2: A co to bylo?
3: To nevím, jestli můžu přiznat. No, byl to modul, který se jmenuje Animal Behavior and Physiology, který je hodně zaměřený na to, jak se jmenuje, a to prostě není úplně ta část biologie, do které já se profiluji. Nechal jsem si hodně ty molekulární předměty, což je biologie buňky. Potom je tam jeden modul, který asi mě zajímal letos nejvíc, který byl zaměřený na interakce mezi hostitelem a nějakými mikrobiálními symbionty nebo parazity. Takže to právě je modul, který obsahuje hodně imunologie, epidemiologie a podobných témat.
2: Zmiňoval jsi i práci v laboratoři. A jak se to představit? Jsou třeba lépe vybavené, velké?
3: No, minimálně naše výukové laboratoře jsou letos opravdu asi tak nejlepší, co si člověk dokáže představit, jelikož letos na podzim otevřela naše nová budova departmentu. Jmenuje se Life and Mind Building. Doporučuji si to třeba fakt i vygooglit, protože to je největší developerský projekt v historii univerzity. Úplně zbrusu nová, skvěle vybavená budova, což obnáší nejen nádherný přednáškový sál, ale právě i opravdu cutting edge laborky, ať už na výuku nebo potom na výzkum, protože v té stejné budově sídlí vlastně všechny výzkumné skupiny spojené s departmentem.
2: Co ti na tom studiu přijde nejtěžší?
3: Myslím, že to se v průběhu času měnilo. Za začátku jsem opravdu hodně válčil s těmi esejemi, nebo s těmi eseji, jelikož mi to bralo opravdu hrozně moc času. Neuměl jsem číst takovým tím efektivním způsobem tu vědeckou literaturu, takže prostě přečíst jeden 20-stránkový článek slovo od slova, taky protože jsem ještě třeba bojoval trošku s tou terminologií, mi trvalo opravdu hodiny a hodiny. Musí se člověk naučit to trošku efektivněji skenovat, skimovat, bych tomu tak řekl česko-anglicky. A to je třeba jedna ta dovednost, kterou myslím, že jsem se docela dobře naučil za ty poslední 2 roky. Momentálně mám za sebou to zkouškové období asi před 3 týdny, kdy jsem hodně válčil právě s takovou tou standardní memorizací, kterou přece jen člověk musí projít, ať už v Česku nebo v Oxfordu, jelikož ty kumulativně 2 roky toho obsahu jsem prostě musel pro ty 3 zkoušky do té hlavy nějak narvat.
2: Jak vypadá takový tvůj studijní týden? Kolik času třeba trávíš na přednáškách? Jsou povinné? Pak si představuji, že se jdeš třeba učit někam do knihovny, tak jak to vypadá?
3: Na přednáškách se tedy nezaznamenává účast, takže povinné v tomhle smyslu nejsou. Nicméně já jsem se naučil, že když na ně nechodím, tak potom se zpětně na ně dívat z online záznamu, který máme k dispozici, zabere minimálně 2x času a člověk se k tomu ve finále stejně nikdy nedokope. Takže já se snažím na ně chodit a letos to je tak, že mám tuším 6 až 8 přednášek týdně, ale jsou všechny v rozsahu jenom 45 až 50 minut, takže přednášky jsou mnohem kratší než třeba tady v Praze. Myslím, že to je jako velmi schválně takhle udělaný, aby člověk líp udržel pozornost. A mám tedy asi 6 přednášek týdně, potom 3 až 6 hodin nějakých těch laboratorních praktik, nebo případně se to střídá i s počítačovými praktiky, kdy teď ve druháku po nás hodně chtějí nějakou statistickou analýzu, kódování a tyhle dovednosti, což s tím jsem taky z začátku trošku válčil, zvlášť teda moji spolužáci, kteří třeba neměli matematiku vůbec v tom svém maturitním portfoliu, tak ti s tím válčí opravdu hodně. to je možná jedno doporučení, o které bych se podělil, že matika se bude minimálně pro ty přírodovědné předměty, ale dost i pro ty humanitní hodit prostě vždycky a vím, že s ní spoustu lidí válčí, já jsem s ní taky válčil, ale ten základ je opravdu potřeba.
2: Probrali jsme to studium a i trošku ten život na koleji, říkal jsi, že se účastníš těch aktivit spolků. Jaký je tvůj studentský život mimo školu? Stíháš nějaké další koníčky, stíháš třeba pracovat k tomu? Jak to máš?
3: Já právo pracovat v Británii vůbec nemám. To je taky další specifikum studia v zahraničí, že ty vízové podmínky to člověku občas dost zkomplikují. V mém případě to bylo tak, že vlastně každý student, který je přijat do Británie na univerzitu, tak musí zaplatit britské zdravotní pojištění. A je to jednorázový výdaj někde ve výši třeba 150-200 tisíc na ty 4 roky. Já jsem na to ty peníze v tu chvíli prostě neměl, takže jsem si je půjčil, zaplatil jsem to, ale potom je možnost si nechat ty peníze vrátit, s tím, že ale člověk ztrácí právo v Británii pracovat. Takže jsem to vyhodnotil tak, že to pro mě bude nejlepší a tím pádem v Británii nemám ani takovou tu klasickou podmínku se studentskými vízy, kdy můžou třeba moji spolužáci taky mezinárodní studenti pracovat alespoň 20 hodin týdně, tak to pro mě není ten případ.
2: Takže ani třeba práce na univerzitě není možná?
3: Bohužel ne. Zároveň ani univerzita samotná vlastně svým studentům pracovat u studia nedoporučuje. To je asi specifikum Oxfordu, případně Oxfordu a Cambridge. Už jenom tím, že trávíme v průběhu těch našich semestrů opravdu hodně času studiem. Určitě je to přesahuje 40 hodin týdně výrazně, tak vlastně asi není radno si schánět nějakou práci, které by člověk věnoval opravdu hodně, hodně času. Je to vykompenzováno tím, že potom máme delší prázdniny. Vlastně já jsem v Oxfordu jenom asi 6 měsíců v roce. Vždycky to jsou dvouměsíční trimestr a mezi nimi je potom asi měsíc a půl volna. Takže já teď zrovna teda jsem v půlce semestru, ale stejně jsem tady v Praze, tak je to flexibilní v tomhle, což je příjemný.
2: No a co ty koníčky, co volný čas?
3: Volný čas, není ho úplně spousta. Hodně ho právě lidi tráví s nějakými těmi spolky. Když posunu na stranu teď ty odborné, tak já právě spoustu času trávím s Čechoslováky, ale snažím se aspoň trochu sportovat, to jsem v prváku hodně zanedbával a docela se to na mě podepsalo, takže chodím běhat. Bohužel na nějaký týmový sporty je to složitější, protože musí všichni uspůsobit ten svůj rozvrh a najít si to jedno okno v týdnu, což bývá často složitý. Takže ho trávím takhle venku, snažím se běhat. Hodně studuju, vlastně toho volného času, když nad tím tak přemýšlím, v Oxfordu moc nemám, asi to z toho je docela poznat, ale potom si ho užívám tady doma.
2: Zmiňovali jsme to Borneo, tak co jsi tam teď dělal a jak to plánuješ ještě dál? Budeš se tam vracet nebo to bylo v rámci z toho studia nějaký jednorázový výjezd? Jak jsi to měl?
3: Myslím, že to hodně hezky ilustruje ty některé výhody toho studia na takovéhle přední světové univerzitě, protože jakmile se tam člověk dostane a je schopen zaplatit to školné, tak ta univerzita potom má opravdu velké zdroje. Jednou z těch příležitostí, kterou já jsem dostal, je právě vyrazit na takový terénní kurz, ale zároveň vlastně provádět i nějaký vlastní výzkum na Borneu v tropickém pralese. A měl jsem to štěstí, že se mi podařilo na to získat financování od univerzity, takže vlastně celá ta akce nakonec pro mě byla zadarmo. A vyrazili jsme tam, tuším, na něco přes 2 týdny, přičemž 2 týdny byly čistého času v pralese, asi s 10 nebo 15 spolužáky a několika profesoři, kteří tam mají dlouhodobé experimenty rozjeté, třeba 20 let už tam sledují nějaké svoje experimentální vlastně části lesa a studují tím, jak nejlíp obnovovat ty fragmentované nebo poničené tropické ekosystémy. To naše terénko vlastně probíhalo tak, že jsme tam měli asi týdenní nějakou orientaci, kdy jsme chodili na procházky do pralesa, zvykali si na to příšerný vedro a pozorovali orangutany a potom jsme měli týden času na vlastní projekty, ze kterých potom bude i nějaký výstup formou vědeckého plagátu, který budeme muset vyrobit, zpracovat tam ta svá data a odprezentovat a z toho vlastně dostanu poslední známku z druháku.
2: A čím se zabýval a k čemu ti to třeba bude i do budoucna?
3: Já jsem se zabýval takovou vlastně docela vtipnou věcí. Člověk by nevěřil, že se dá dělat věda i takhle. Nicméně vychází na tuhle metodu i papery nebo články v těch nejlepších z nejlepších časopisů vědeckých, jako je třeba Science. Spočívá to v tom, že vlastně zkoumáme nějaký tlak predátorů na hmyz, na larvy hmyzu, tím způsobem, že vymodelujeme z modelíny housenky a potom je přilepíme na listy v pralese na různých místech a vlastně zkoumáme po 24 hodinách ty otisky třeba kusadel mravenců nebo zobáků ptáků a podle toho poznáváme vlastně, jaké taxonomické skupiny nejčastěji vlastně se stávají predátory těchto zvířat.
2: To zní skvěle.
3: Bylo to opravdu nereálné. Nepřipadal jsem si, že dělám vědu, ale věř nebo nevěř, opravdu články s touhle metodikou vychází a dokáže to člověku říct opravdu hodně o nějaké kvalitě toho ekosystému nebo o tom, jak moc je poničený. My jsme třeba právě porovnávali místa hluboko v pralese s těmi na okraji u nějakých antropogenicky poničených míst a tím právě můžeme třeba zkoumat nějaký vliv té fragmentace těch přirozených prostředí naší aktivitou.
2: Teď se vrátil zpátky do Oxfordu, tak co tě ještě čeká? Budeš dělat později i nějakou diplomku, státnice, přijímačky, doktorát? Co máš v plánu?
3: No v rámci tohohle studia mě čekají ještě 2 roky, v případě, že se rozhodnu pro ten poslední, to je volitelná věc. Můžu skončit buď po 3 letech s bakalářským titulem, anebo pokračovat do toho 4. roku, který by mi přinesl teda už magisterský titul. A ten 4. rok by se stával čistě vlastně z roční práce někde v laboratoři na nějakém výzkumném projektu, ze kterého by se potom sepsala nějaká disertační práce, ale ne úplně tím formátem, jaký známe tady v Česku. Je to o hodně kratší práce, spíš formátem podobným nějakému právě vědeckému článku. A jde spíš právě o tu práci vykonanou za ten rok, než o to, jak to člověk se píše. Takže to už je potom jenom takový příjemný závěrečný detail. No a co se týče toho pokračování potom, tak mám to štěstí, že ještě mám asi 5 roku nebo rok na to, abych to definitivně rozhodl. Nicméně teď se kloním spíš k tomu, že bych pokračoval doktorátem, ať už v Anglii nebo třeba někde jinde ve světě, ale ještě na ten doktorát pak, když bych se pro něj rozhodl, tak bych se pravděpodobně do Česka nevracel, protože přece jen to akademické prostředí v zahraničí ještě přináší hodně výhod. Nicméně potom jsem naprosto přesvědčený o tom, že se chci domů vrátit.
2: Jak to?
3: Vlastně jsem nad tím nikdy ani pořádně nepřemýšlel, prostě to tak vždycky cítil. Tady vnímám, že jsem tady doma, zároveň myslím, že by bylo fajn, kdyby se studenti, kteří právě takhle měli tu možnost jít do zahraničí, potom vraceli. Myslím, že česká věda to potřebuje, takový ten mezinárodní náhled na věc, takže bych k tomu třeba rád taky přispěl.
2: Máš ještě nějaký tip pro někoho, kdo zvažuje přímo Oxford?
3: To je na další epizodu podcastu téměř, ale kdybych měl říct jednu věc, tak v rámci té přihlášky je to právě to se pořádně podívat na to, co která kolej nabízí, jelikož student má možnost v rámci té přihlášky specifikovat, na kterou kolej se hlásí. Nikde o tom není moc informací, je fajn se právě třeba zkusit kontaktovat s někým, kdo tam už studuje, nějak zkusit vysondovat, jak třeba bohatá která kolej je, kolik toho člověku poskytuje. Opravdu se to potom jako liší řádově v tom, kolik člověk třeba platí za ubytování. Takže to je jedno takové specifikum Oxfordu, které by bylo dobré, kdybych býval věděl.
2: Já se ráda ve studovně ptám na tipy na různé knihy, zdroje, filmy, většinou k tématu, ale může to být cokoliv i něco z tvého oboru nebo celkově ohledně studia na zahraniční univerzitě. Co bychom si měli přečíst, pustit nebo vidět?
3: No, to se hezky vrací v předchozí epizodě k tomu, jak jsem mluvil o svém personal statementu, tak jedna věc, co jsem taky zmínil, byla jedna z knížek od Richarda Dawkinse, které jsou právě biologicky tematizované, hodně píše o evoluci, ale zároveň takovým stylem, který je stravitelný i pro laika nebo pro někoho, kdo ještě nemá minimálně na univerzitní úrovni s tím studiem zkušenost. Těch knížek je spoustu. Já bych doporučil třeba jednu, která se jmenuje The Greatest Show on Earth, která je právě o evoluci přirozeným výběrem a použil jsem ji i ve svém personal statementu, zřejmě to fungovalo. Jinak, co se týče nějakých podcastů nebo jiných formátů, tak mě hodně baví Hyde Park, Dan Stach, kterého poslouchám vždycky, když chodím běhat ve sluchátkách v podcastové formě. Nebo třeba tady na Radio Wave poslouchám Podhoubí, nebo Spory, oni to tak jako alternují, ale je to právě taky s nějakou biologickou, ekologickou tématikou, ať už klima nebo česká příroda.
2: Máš nějaký zážitek nebo historku, na kterou budeš vzpomínat ještě dlouho po tom, co dostuduješ?
3: Má-li být spojená s Oxfordem? No.
2: Teď se ti vybavují ty nejdivočejší párty, že?
3: No, ale to tady nemůžu zmínit. Tak se snažím vymyslet něco přístojného. Vlastně, to se hezky vztahuje k tomu, o čem jsem právě mluvil, se mi podařilo s Richardem Dawkinsem potkat v Oxfordu úplně náhodou a nebylo to na nějaké organizované akci nebo přednášce. Vlastně tak trochu ano, ale on seděl ve vedlejší řadě vlastně kousek ode mě a poslouchal jednu z mých přednášek, takže se mi podařilo ho i pozdravit a setkat se s ním.
2: Tak to je krásný. Pojďme ještě na závěrečný tip. Je období maturit, většina už odmaturovala. Co bys poradil sám sobě v době předtím, než jsi šel na vysokou?
3: No, v té době po dokončení maturit a předtím, než jsem na vysokou odešel, tak bych si poradil, ať se hlavně té škole na chvíli nevěnuju a užiju si to hrozně krásné dlouhé léto, které tam člověk má, protože vlastně to je takový čas, kdy je člověk trošku v limbu, minimálně když se hlásí na zahraniční univerzity, kdy vlastně tenhle proces už je většinou hotový a už to, co by člověk třeba dělal v rámci nějakých stáží v létě, tak se do toho přijímacího procesu nepromítne, zároveň většinou žádná práce ještě před začátkem studia není, takže já bych si doporučil, ať někam vycestuju, klidně třeba na měsíc, trošku si to užiju, protože potom ta léta na té vysoké škole už nebývají tak dlouhá a zároveň už se očekává, že člověk bude se trošku profilovat právě třeba prostřednictvím nějakých stáží a podobně. Těch příležitostí tam potom přibývá a vyhradit si to volné léto už bývá složitější.
2: Hostem studovny byl Jakub Nýdrle. Díky za rozhovor a za všechny užitečné tipy. A pokud vás zajímá víc o studiu na Oxfordu nebo prestižních zahraničních univerzitách, tak si pusťte i minulý díl, kde jsme probrali všechno od přijímaček přes finance, ubytování až po život na kampusu. Tak moc děkuju.
3: Taky děkuju moc za pozvání.
1: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Čelisti.
1: Čelisti.
0: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: ty Charles, za to nemůžu, závisí na vás, to nemůžu. Ale nemůžu mluvit tu Charles.
1: Nemůžeš, no. Ale nemůžeš za to zároveň.
0: Už je to zase tady. Bělohradský plus Vašut versus Masokombič. To jsou strašný nervy. Tohle kritický magazín Čelist Víč Mas nazdár.
1: Čau.
0: Tud Kotič a Martin nazdár.
2: Ahoj.
0: To ještě zase krásný. No, je. Jsi postihlý trošku.
1: Je, to jsem,
2: no, jsem takový vyletněnej.
0: Tak to bylo naposled tohle.
1: No dobře.
0: A jsem to je dobře. Konečně.

0: Jedna velká životní angína.
1: To?
0: Já jsem jistil. Tak
1: to je.
0: Rubrika Rybka do hlavy zároveň. Jo. Zemřel herec Anthony Head. Jo. Postavil se teda samozřejmě v seriálu Buffy Přemožitelka upíru. Postavil na hlavu trošku ten žánr zároveň.
2: No je to tak, já ho mám spíš teda radši z tého druhý nejslavnější role, kde hrál v Tedu Lasovi, takového toho evil majitele AFC Richmond, kterého vystradila jeho manželka, on se jí pak různorodě mstil a právě jako ta jeho poslední scéna, kde mu rupnou ty nervy a odchází a jako vypíská ho ten stadion, který ho celou dobu miloval, tak to je opravdu silná scéna.
0: Tak mu rupli plíce, ale pozor, na to se umírá dneška. Angíny, zápaly plic, pozor na to, prosím vás.
1: Jepřímný, co?
0: A Rybka táta pracujících, to si minule vynechal, jo, ale pozor, Richard Falber, 1940 až 2026, my jsme sami s Vítkem měli takový synovský vztah, dá se říct, a dokonce jednotka pracovitosti jedna Falbra, to jsme sami mysleli, používáme to leta.
1: Ale pozor, naše Falbra klesá, teda během let.
0: Silně. Bohužel.
1: Na nulu.
0: Richarde! To číslo, ten Richard. Samozřejmě jdeme dál. Rubrika Choď preč Satan. Influencerka popsala nadpřirozený jev během masáže nohou, Martine. Si zjevil Satan a to dokonce i s manželkou. Stalo se ti to někdy? Byl jsi na masáži?
2: Jo, ne, ale
0: vždycky, pro masáže,
2: ne, vždycky, když si vzpomenu, jako ty masáže jsou ošemetný, když si vzpomenete na Pulp Fiction, že jo, to prostě to je no-go zóna, prostě jako nešaháš na nohy.
0: Hele, Satan i jeho žena Lilith, Vítku.
1: 31-letá Gomita, ona vlastně před...
0: Ještě porezají to jméno.
1: Den před tím, mám pocit, že těsně před tím, před tou masáží přijala Boha a na té masáži, když se ta maserka dostala k chodidlům, tak se jí zjevila temná figura Satana a jeho ženy Lilith. Ona se teda snažila jako upozornit tu maserku, že za ní stojí temné figury a že teda ďábel byl naštvaný na ní. Jo.
0: Valis a Gomita teda trošičku.
1: Valis a Gomita,
0: malinko plastelinový Satan v tom cítím trošičku. On říká, hele, zbav se všeho, všech mytologických postav, prostě všeho, všechno to je dílem Satana.
1: Její duchovní rádce jí právě doporučila, aby pročistila svůj byt od všech nenáboženských předmětů. No.
0: Martine, vyhodil jsi to všechno?
2: No naštěstí, jo, no ale strašně, se doma furt práší a ty jo, musím se to zbavit.
0: Hrozný hor, to mám odpadný už, to vůbec nemůže. Hrozný. Rubrika v ruce v nohy, žena bezdlaně dostala pokut za to, že v ní při řízení držela telefon. No tak to ne.
1: To je absurdní, tak to ne, absurdní historka, zasahující policista jí teda obvinil z toho, že telefonovala svojí pravou rukou a nepřesvědčilo ani to, když mu ukázala ten pahýl a že má prostě amputovanou dlaň, tak on změnil názor, říkal ne, tak jste ho držela v té druhé ruce.
0: A potom chtěla přísahat na Boha i na Satana vlastně. Musela na všechny přísahat. Jak to bylo? On říkal,
1: pravá i levá ruka ďábla.
0: On použil ten obrat hand to God, jo, samozřejmě.
2: No, on ji právě vybídl k tomu, jakože teda, když už se s ní nedohodne, tak to ať co odpřísahá, že opravdu mluví pravdu. A ona teda zvedla zase ten pravý pahýlek a on jí drsně řekl, ne tu druhou.
0: Takže tak, Sorrentino tlačí, to bude hand of dvojka.
1: To bude Maradona, by opravdu zaplesal.
0: Se mi líbí, jak se stáčí vlastně k tomu mundiálu, fotbalu. Co jsem tu nebyl. A furt to přibývá. Fixuje asi 50 mých dokumentů.
1: Už to nestihneme. My jsme si s Martinem dali to podstatný.
2: Jo, a už na mě dneska hrajeme ve 4 ráno, doufám, že budete koukat.
0: No samozřejmě,
2: čelistí zápas Koreou.
0: Budou vysílat živě čelistí ve 4 ráno tady odsud. Budeme živě komentovat.
1: Hrajeme ze Severní Koreou.
0: Samozřejmě. A s panem Pokorným to budeme komentovat všechno. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Takhle to chodí tady na vivo. No nevadí, jedeme dál. Prosím vás, rubrika vyšetřoval Stejskal, lomeno Zazděl teda, jo. Pohřešovanou seniorku v Rakousku našli zazděnou v domě. Věci si dali do pohybu koncem května, už prosím tě, jo.
1: Mě zaskočilo, že si dali do pohybu května, nicméně, když ty psi na detekci mrtvol označili to místo za zdí, tak už tam našli silně mumifikovanou stařenu, která tam zjevně byla mnohem díl.
0: Existuje, musím říct, Martine, velmi silný podezření, že jde o případ nejenom zneužívání sociálních dávek, ale hlavně rušení klidu zemřelých.
2: No, rušení klidu zemřelých, to je teda jako ten deal breaker,
0: takže mě zazdíte.
1: To dělá Martin každou noc ze Stejskem.
0: To je fakt nechutný. Jdeme dál. Kneecap, velký karneval z rychlový desky.
1: Jo, dobře jim to, dobře jim to šlape.
0: Radio Pesar.
3: You stand before us in Westminster Magistrates Court, charged under the Terrorism Act of 2000. How do you plead?
4: Yeah, contact.

0: ty roky cítíš?
1: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.
2: Velký feniáni ve studiu Rádia Wave, Niket. Jak to bylo toho soudu?
3: Free
2: Niket teda?
3: Osvobodili. Innocent, prosím vás, naprosto innocent, ty kluci. Prodej průstřel obou kolen.
2: Tak prosím vás, rubrika chodí jak třicítka, jo. Radar naměřil německé seniorce s chodítkem 42 km hodině, a to v zóně, kde platí ale pouze třicítka. Co to dovoluje ta bába?
3: Musíte být opatrný v západoněmeckém Euskirchen. Mně se mi líbí, že to je západoněmecký, ještě to je ve východoněmecké Euskirchen. Ona opravdu vytvořila vlastně rekord s tím chodítkem, protože by skutečně porazila i Usaina Bolta, pak se nicméně ukázalo, že to byl takový jako klam, jo, protože tu hodnotu zaznamenala protijedoucí dodávka.
2: Za to snímání, to jsou vždycky hrozný nervy.
3: Bohužel,
2: nebylo to oni nakonec.
3: Ta žena vlastně zastínila registrační značko, že ten systém to vyhodnotil, takže to byla ona.
2: Martina, jak rychle chodíš ty v poslední dobou? Kolik to tak má? 7 km hodině?
4: Myslím, že víc ani ne. Já jsem fakt, ta fyzička, jak jsem tady nedávno říkal, že je dobrá, tak teďka to všechno spadlo. A v tom bedru mi to nejde.
2: A u těch kuřat můžeš přecházet?
4: Je.
2: U těch kuřat vyjedeš, ti říkám. Rubrika Brawl in Composter Block 99. Paní máme! Smála se policista. Odsouzená se chtěla v komposteru v Praze vyhnout nástupu do vězení. Fantastická metoda, zkusím někdy. Při nástupu do práce to zkusím.
3: Kdyby ses tam mohl nasoukat do toho plastového boxu. Já jsem koukal, je to dost těsný teda, jo.
2: Oni vypátrali na zahradě rodinného domu teda, byl takový plastový box na kompost, no, je to krásná věc. Ty to máš
3: doma na zahradě. Ale se do ní leze, samozřejmě. Už jsem několikrát se ní pokoušel spát.
2: Teď jsem pochopil, že doma malujete, v podstatě se tam bydlíš zatím.
3: Ano,
2: přesně tak,
3: kompostu.
2: A
3: domácí kompost.
2: To nevadí. Rubrika Varlata týdne samozřejmě patří Martinovi, ale taky zároveň piruety návštěvníků na Varlatech Býka vyhloubili kráter. A to v podlaze Milánské galerie. Bohužel jsem tu galerii nikdy nenavštívil, a proto přináší štěstí.
3: Ale pozor, pravou nohou musíš našlápnout na Býkovy genitály. A třikrát se otočit kolem vlastní osy, což teda způsobilo, že ta freska, ty růžové kamínky znázorňující varlata vypadaly. A potom se teda musel restaurátor
2: Gianluca
3: se musel ujmout této náročné vlastně činnosti. On to nějak vzal nějakým Martine epoxidem.
2: Já to inhaluju teďka po nemoci epoxidová pryskyřice. To miluju tu vůni. Martine, to máš taky rád, nedostal. Máš tomu jistou jako.
4: Ty jo, jako já jsem ještě neskoušel, ne? Ale tak jako jestli říká, že to je dobrý, tak ale abych se radši otočil na těch varlatech spíš teda.
3: Ale oni ty návštěvníci to vlastně jako když mají zakázaný se teď točit na varlatech ty vlčice, toho zvíře, který se, když se jako to opravuje, tak se točí na vedlejší fresce, právě ty římský vlčice.
2: To je vlčice. To nedaj pokoj, zvířata
3: nemá varlata.
2: Nemá,
3: měla, vlčice má
2: ale měla by mít.
3: Měla, no.
2: Za mě. Rubrika Keporka Kanec, prosím tě.
3: To je moc hezký.
2: Hele, ti jsou tady, jak říká pan, jak se jmenoval ten v český sodě, ten herec. Dobrý, Karel, dobrý. Všude se to válejí kusy masa. Přátelé, ale letící kusy masa, to bude něco. Při expozi nafouknutého těla Timmy. To je ta krásná ten Keporka, která může to i zabít, varuje dánský expert. Na pláži toho dánského ostrova Anholtu, takzvaně. Tam Bergman měl natočit spoustu filmů, nedošlo na to. Nebo i Bellatar, samozřejmě. To je taky pokračování Bergmanovy harmonie tohle.
3: Oni zároveň musí vlastně zjistit jako tu sedmou pečeť té velryby, protože kdyby ji otevřeli neopatrně, tak se vlastně jako dojde k expozi těch vnitřních plynů a budou lítat ty kusy masa velikosti, že můžou zabít člověka. Jo.
2: Biolog Peter Tegelberg Madsen říká, že to bude jako zneškodňování bomby.
3: Ale my můžeme říct, vlastně my už známe jako vyústění tyhle historky, už se to povedlo. A pozor, Keporka, který bude zpracován na biopaliva. Bionaftu, jo,
2: ty šlachy, všechno se využije.
3: Všechno to bude na
2: bionaftu. Myslíš, že i naše šlachy, všechno se to využije?
3: Ne, debak, naše asi šlachy ne. Už nikdy.
2: Vítku, mám pro tebe špatnou zprávu, my tě budeme muset odplynovat brzo.
3: To je dobře,
2: jo,
3: to je dobře, to potřebuji.
2: Já to tímto zvíru.
3: Ona to poslouchá každý
2: večer. Rubrika mi všichni školou povinní, prosím tě, skladá na škole v Dobravě svetovaného školníka, tam zmlátil svetovaný ředitel. Prostě jsou to takový hodně problematický poměry. Na ZŠ a MŠ Dobrava na Karvinsku, teda samozřejmě zdravíme tam krásný ten kraj. Vyústil to v nevídaný incident, školník byl pokálený a podlivem drog. Stavu teda sekal zahradu a dokud se nezroutil v nějakých podivných křičích a zároveň mu teda paralelně rozruženě a ručně domlouval sám ředitel, ten byl ovšem taky svetovaný tvrdě.
4: Takže musel jako to být krásný výjev, protože svědkyně popisuje, že přišla jsem odpoledne do družiny proceru a všimla jsem si pána, který sekal zahradu. Pak začal rázem narážet do věcí a nakonec se válet po zemi. Vydával zvuky a působil jako zvíře.
2: Jako
4: já myslím, že on byl taky jako chvilinku před tou explozí zrovna, že ta plyna to z něm taky jako
2: zvířecí kraj, to Karvinsko fakt. Rubrika, na kolika cen dneska pes. Pes z auta postřelil brokovnicí ženu na benzince v Americe. Taky nějaké série, jaký neobvyklých incidentů dneska.
3: Skvělá historka ve státě Nebraska. Pes byl uvnitř automobilu, majitel si něco kupoval a ten pes přelezl na zadní sedadla, kde ležela ostře nabitá brokovnice. Pes zůstal uvnitř vozidla poté, co jeho majitel odešel. Spolujezdec také vyšel ven, ale zůstal poblíž předních dveří. Na straně spolujezdce podotkal lokální stanice Knop.
2: Jasný Bernardín.
3: Načež vyšel výstřel, který zasáhl ženu, která projížděla kolem a měla z okýnka vyndanou ruku.
2: Jo. Město Scotts Bluff, to jsou taky bluffy, ne?
3: Bluffy,
2: to totální bluffy. To by se tady na Vinohradech v žádném případě nestalo. Navzdán, jenom si tě točí, ty tiktoková hlavo. Já říkám, dejchej, ať neblíješ, prosím tě, jo. Španělská restaurace s neomezenou konzumací zavedla konečně poplatky za zvracení. Restaurace Sushi Toro, Toro. Guillermo del Toro samozřejmě, tam několikrát zvracel.
3: Ale restaurace Galve se potýkala s nepříjemným problémem, kdy teda ty zákazníci byli tak lační do sebe narvat i to, co vlastně už sníst nemohli, že často zvraceli na toaletách, ale nezřídka i přímo u stolu. Teda,
4: krásný výjev. Já se vám musím přiznat, já jsem to taky jednou udělal. Teda. My chodíme na Vogue, které je taky olivu kenita, já jsem se jenom tak přežral, že jsem to pak šel všechno vyhodit.
2: Bylo to Praha nebo na Karlsdorf?
4: Bylo to fakt dlouho a pak jsem šel znova právě.
2: Nebo na Karlsdorf, bylo to na Karvinsku někde, nebo
4: tady v Praze. Praha to umí.
3: Takže prosím vás, až uvidíte Martina v olivu kenita restauraci, okamžitě ho pokutujte.
2: Jak ucpává toalety, to je přišelý něco. Rubrika Pletení je moje vášeň. Maratonec při běhu upletl šálu odpovídající výšce žirafy. Britský maratonec Simon Fennon. Tak jako Fennon, trošičku taky.
3: Ale říká, napadlo mě, jestli vůbec existuje nějaký rekord spojený s pletením. Moje žena pak našla kategorii pro běh maratonu. Přišlo mi to jako naprosto bláznivý způsob, jak na sebe upozornit a zároveň podpořit dobrou věc, řekl pro BBC.
2: Dal to za 5 hodin 48 minut a 8 sekund a u toho pletl. Nejen nohama.
3: Ani to běhání, ani to pletení bych
2: nezal. Fantastický výkon, opravdu. A za závěr Antirybka, prosím vás, rubrika Kájo, já tě znám, ty mě neznáš. Anglické rádio omylem odvysílalo nekrok Karla III. Za chybu se teda omlouvám, mě to nevadí. Častěji takovýhle věci, častěji takovýhle chyby.
3: Jo, prostě byla to porucha počítačového systému, to se stává.
2: Pouze, koho vyhlásil mi dneska? Řekni, kdo umřel. Takže na paní byl zase, ne?
3: Asi
2: Martin.
3: Hned napadlo jedno jméno, ale neřeknu to, protože to nás všechny přežije.
2: Tady je Vince Staples, jeho nová deska a track White Flag.
3: To je taky skvělá teda.
2: Já věc, jako vždycky, Vince ve formě.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: vedle na moment šaty tíží jako cent. Mám tady připravený takový backroom zaska pro nás.
1: 50 cent.
0: Z toho se tady motáč už, kamaráde. Z tohle vysílání už se tady nevymotáč.
1: Už tady lapený 15 let
0: máme
1: a potom končí.
0: Tvrdej hororovej dvojboj, přátelé. Jo? Je to tady konečně nastal ten okamžik, na který se Vítek celý život těšil. YouTuberi konečně zachraňujou kina.
1: Bohužel jsem neviděl ani jeden z těch dvou filmů.
0: To nevadí, my si to neužiju. My si to s Martinem zandáme, jednak posedlost a jednak backrooms. A začneme těma backroomama asi, ne?
2: No ježišmarja, já to otevřu tu říši za zrcadlem. Je to překvapivě taky. Backrooms je velký fenomén, který šel takzvaně od zdola. Začalo to prostě na 4chanu, kde jako byl pousnutý obrázek vybydlených kancelářských odporných takových zeleno-žlutých prostor. Mm-hmm. A na základě toho se vytvořila úplně obrovská mytologie, která má tisíce levelů, má spoustu příšer. Vznikla na základě toho YouTubeová série právě tohohle režiséra, který teďka dostal ve 20 letech příležitost režírovat celovečerní film pod křídly A24.
0: Kane Parsons.
2: Těžce závidím, teda to už nestihnu. A zároveň teda ještě k tomu existují žádné jako nezávislé hry a tak dále. Takže je to absolutně jako šílený a jsem za to rád, že tyhle ty lidi dostávají prostor tohle točit a ty backrooms fungují nádherně. Je to fakt věc, která se, my jsme tady s Alešem řešili na podzim Exit 8, který je taky si hraje s těma liminálníma prostorama a tak dále. Taky se snažil právě jako věc bez zápletky nějakým způsobem psychologizovat, dát tam ty jako protagonisty a tak dále. Ty backrooms dělají podobnou práci, ale je mnohem vrstevnatější. Sledujeme tady takového chcípáckého protagonistu, který má v 90. letech obchod s nábytkem, nedaří se mu to prodávat a právě a v těch backrooms on pak právě najde jako to svoje místo, kde se cítí jako spokojeně, cítí se dobře. On subverzivně využívá i ty liminální prostory v té realitě, která je taky vybydlená, vlastně tam nevidíme žádný lidi kromě těch protagonistů, jako fabrikovaná a tak dále. A vlastně v těch backrooms on jako nachází konečně střetnutí s tím svým egem, vlastně s nějakým svým podvědomím. Vlastně ten horor pramení spíš z nějaký tísně, vlastně koukáte tam po těch uličkách, kde nevíte, jestli to je stín květináč nebo nějaká obluda, strašně vás jako tíží, drtí vás. Ten film pak udělá relativně odvážnou změnu ve vyprávění, kdy v polovině se změní perspektiva a vnímáme to perspektivou psycholožky tohohle toho protagonisty a je to vyřešený strašně brilantně. Občas ten film má problém s tím, že ten jako robustní fikční svět tak se snaží trošku didakticky vysvětlovat, to hodně tam balancují nad tím, nakolik teda to nechat tajemstvím, nakolik to odtajnit, ale ten celkový zážitek je extrémně vtahující, nespolíhá na nějaký jako tendenční bafání, je to atmosféricky fakt extrémně vybroušený a ježišmarja, byl jsem z toho úplně uhranutý, já furt na ten film myslím.
0: Mm, vidím to, něco podobného se dá říct i o filmu Posedlost, Obsession, Mladík Bear, jo? Takový malý medvídek, prosím tě, jo? Vítek se na to dívá, taková ta kultura těch Kaliber. Incelů, trošku to tam někde ve spod, jo, samozřejmě, jo? Každopádně on chce, aby ho vysněná dívka Nicky ho milovala víc než kohokoliv jinýho, a když se mu to přání jako takovým magickým způsobem splnit, tak se ukáže, že existují formy teda jako lásky, které mají blíž k nějaký posedlosti, samozřejmě horu nebo jako parazitismu, jsou tam samozřejmě nějaké jako přesahy do současného internetového světa. Já na tom cením spoustu věcí. Samozřejmě na těch sociálních sítích je nějaká jako posedlost často zaměňovaná prostě za lásku, že jo? Nějaká ta permanentní dostupnost za intimitu, kontrola za péči, s tím vším si to vlastně nějakým způsobem hraje. Obsession, ten mechanismus prostě dovádí nějaký jako do důsledku, úplně ukazuje, jak vlastně rychle se nějaká romantická fantazie může změnit v horor a dělá to nesmírně jako zručně. Formálně je to docela fascinující směs nějaký jako internetové estetiky a velmi klasického hororového řemesla. Myslím si, že ten Barker, Carrie Barker si přináší nějakou zkušenost YouTubeové generace, ale nepůsobí jako někdo, kdo jenom se přenesl z videa z internetu do kina, má cit pro rytmus těch scén, práce s nějakou jako trapností, prudký změny tónu, připomínají možná nějaký TikTokový videa nebo tyhle ty věci nebo YouTube, ale on to velmi organicky vlastně kloubí s prvkama vlastně profi klasického hororu, výborná práce se zvukem, jako je fyzicky nepříjemný, stejně jako herecký výkony, o toho se musíme zastavit, herecky tady dominuje Indina Varety, což je obrovský objev, bývalá streamerka, její výkon je fenomenální, funguje vlastně jako neustále na tom přepínání mezi jako obětím, monstrem, člověkem uvězněným někde mezi tím, v éře vlastně, kdy spousta těch hororových postav se redukuje na nějaký koncept, tak vlastně on je vlastně velmi živelná. Ten Bear není taky žádný klasický hororový hrdina, ale ani oběť, spíš takový ten pasivní týpek z generace, která se naučila konzumovat vlastně vztahy jako nějaký obsah. Film je to možná míň o monstru, než o nějaký neschopnosti převzít jako zodpovědnost za vlastní touhy. Našli bychom tam toho vlastně spoustu, trošku možná míň hororová verze, nebo víc hororová verze Misery, prostě, ale skřížená s nějakou generační úzkostí. Je to fakt překvapivě nepříjemný, děsivý, místo takového toho klasického slasherového, jako trestám tě za nějaký jako hřích, co si udělal, tak spíš trest na nějakou neschopnost jako navazat normální vztah. Takže za mě jako i tam možná metafora incelu fenomén nějakých takových takzvaných nice guys, prostě, který za svoji dobrotu ale očekávají nějaký reciproční plnění. Martin to zná samozřejmě. Taková ta pasivní agresivita, takže
1: Franta recipro,
0: vlastně nutí holky k tomu, co si vlastně nevybrali. Toto tam všechno je. Takže Carrie Baker, další jméno, který si přidáváme na nějaký seznam, jsem docela zvědavý, jak oni vystoupí z toho stínu toho prvního filmu a budou dělat něco pozoruhodného dalšího, protože jako filmy, které stály navíc jako prd nějakých 750 tisíc, vydělali přes 200 milionů, to je jako fenomén letošního roku, stále nepochybně.
2: Určitě připomínám, že Backrooms 3 týdny potom, co jsou v kinech, tak jsou už nejúspěšnějším komerčně filmem A24 a totálně přijeli toho velkého Martyho, který měl opulentní kampaň, že jo,
1: vysoký rozpočet.
2: Takže za tohle já se nedělám prostě, tak vytuju to. Jako.
0: Mění se úplně krajina, nějaká filma, tady na tom to vlastně velmi dobře vidíme.
1: Ne, dobrý připomínám film Iron Lung, že jo, což se byl takový jako podprahový fenomén a taky film, který stál opravdu pár šlupek a vydělal jsem 50 nebo 60 milionů. Jo. To, takže teď už budou jenom filmy od youtuberů prostě, prosím.
0: Ale dej si bacha na to, co si přeješ, Vítku, jo.
1: Ale já už si taky
0: nic nepřeju, samozřejmě. V závěru samý film Backroom z Boards of Canada z nový desky Inferno, my si dáme track Blood in the Labyrinth, ta deska je skvostná, pochopitelně. Dneska to máme strašně moc, prosím vás, poloviční chlap, nevím, kdo z nás to bude nakonec.
1: Myslím, že dohromady nedáme poloviční chlapa dneska.
0: Dámy mají přednost, prej, legenda o Enly, dneska to bude taky shakerský muzikálový náboženský vytržení.
2: To je euforický to bude.
0: Euforii finále samozřejmě nemůže chybět. Aleš, Vítek a Martin.
2: Dobrý večer. Dva půl chlapa.
0: Vy z Rudy.
2: Yeah.

řeknu vám tajemství. Všechno je vytvořeno podle několika základních vzorců. Já jsem to teď zase pochopil, když jsem začal dávat dohromady košily. Měl jsem ji pohozenou a když jsem tu košili pak dal konečně na ramínko, tak jsem zjistil, přátelé, že ona je pomačkaná. Stačily 2-3 dny a na tom materiálu se udělaly záhyby. Chápete to? A já ji musím vyvěsit. A když tu košili vyvěsím, záhyby se postupně narovnají. A víte, přátelé, co to znamená? Že takhle funguje lidská psychika, takhle funguje člověk. Když jsme ve špatném vztahu, jsme v podřízeném stavu pracovním, jsme frustrovaní, nešťastní, pomačká se nám psychika. Musíme se co? Ne pověsit, ale vyvěsit, vyčistit, narovnat. Přátelé, hlavu vzhůru, nádech, výdech, svět je krásný. Dejte si duševní košili na věšák. Respekt!

0: Bambi Reindeer. Ve studiu Rádia Chlejs.
1: Sobíček.
0: Poloviční chlap Richard Gadd.
1: No nevím,
0: čtvrteční, poloviční, zároveň někdy ho za čtyři, jo. Divnej chlapík, zvláštní, jo. Prostě zandavá teďka po Baby Reindeer vlastně v seriálu Poloviční chlap Halfman, něco mezi jako radikální terapií, mentální autopsí, bezmála, nějak jako veřejným sebepoškozováním skoro, jenom ve větším měřítku, s větším rozpočtem, možná i s větší ambicí a možná i s větším sklonem k nějaký vlastní důležitosti.
1: Já bych tak zaglosoval, mně jako přišlo, že v tom Sobíkovi byl taková jako křehká obyť a tady najednou to monstrum, ale ono to tak jednoduchý nikdy u něj není, že on se zabývá nějakou jako toxicitou v mezilidských vztazích, ale vlastně jako trošku obrací tu polaritu té oběti a toho monstra a právě zkoumá to, jak se tyhle ty dva protipóly potřebují, jak se utvářejí navzájem a jak jeden bez druhého vlastně nemůže existovat. A tentokrát to teda dělá na příběhu dvou nevlastních bratrů. Je to takový bildungsroman, sledujeme jejich vlastně vztah od puberty až do pokročilého věku, skrze takový jako jejich různý velmi vyhrocený interakce. A pro mě je to zase další fascinující ukázka toho, že Richard Gadd umí tu toxicitu a trapnost přenést na televizní obrazovky jako málo kdo a ty jeho seriály jsou opravdu jako fyzicky nepříjemný.
0: Navíc to má překvapivou formu, docela taková rozbitá časová osa, která je trošku jak ta rozbitá psychika těch hrdinů, docela funkční nelineární vyprávění, připomíná vlastně nějakého vzpomínku člověka po nějakým prožitým traumatu, nechronologickou, obsesivní, zcela nepochybně, vracející se furt těm podobným momentům, nezačíná to příběhem vlastně, ale následkem je to nějaká zpětná pitva vztahu, u kterého od první minuty víme, že skončí katastrofou vlastně. A každý ten flashback vlastně mění i význam těch scén, ten vztah toho Rubena a Nájela, teda se neustále jako přepisuje, jednou působí trochu jako bratrství, pak jako závislost, pak jako nějaký jako milostný vztah, který si odmítá přiznat nějakou tu vlastní podobu a průběžně to celý vlastně psychologická válka, je to o nějaký posedlosti převlečený za bratrství, ale Martinovi to Nájelo výrazně míň.
2: Mě to nenajalo vůbec, já to fakt jako považuji za samoučelný torture porn, který se mi strašně vzdaloval s každou další epizodou. Četl jsem krásný titulek na Guardianu, kde o tom psali a popsali to jako seriál, který jako kdyby natočil 14-letý emočlověk a který žádou ní o pozornost. Tak přesně takhle mi ten seriál vlastně přijde. Ten seriál na vás právě jako hrne ty jako grusom, ty strašně tvrdý sekvence, tvrdý scény. Nestačí, že umírá maminka, ještě musíme v té jako posteli poblejt. A vzhledem k tomu, že tyhle ty věci jsou na sebe tak strašně řetězený a vlastně nevidíme tam nic jiného než tyhle ty jako drsný scény, tak já jsem z toho pak byl emocionálně otupělej, nepřišli mi ani odvážný, ani nějaký. A vzhledem k tomu, že ten seriál si dává tu odvážnou volbu, kterou já vždycky cením, že tam máme ty nesympatické postavy, ke kterým se těžko jako přimkneme, tak to já strašně cením, ale ty postavy právě kvůli tomu, že jsem tak otupilej tou drsnotou a tím násilím, tak ty postavy jsou pro mě strašně plochý vlastně, nemám k ním jako nějaký klíč, s kterým bych rád pracoval, spíš mi jsou takzvaně jako jedno. Takže tenhle ten seriál pro mě jako trpí touhletou jako mačistickou snahou za každou cenu jako šokovat a jako vykoupat nás jako v té depresi, v té jako tvrdé realitě, v té temnotě. Ale říkám, je to rytmicky strašně nevyvážený pro mě a nakonec se z toho stal takový nevýrazný balast pro mě.
0: No kus těch věcí tam pro mě je, ale furt je to nějaká pro mě fascinující studie, nejenom nějaký jako toxický maskulinity, to bylo vlastně málo, jako spíš to mužství jako samostatný nějaký hororový žánr, prostě jako nějaká performance, kterou nikdo z těch postav ale nezvládá hrát správně.
1: Já si myslím, že ta nedospělost jako vlastně vychází z těch postav samotných, že to není, že by to bylo dílo nedospělého člověka, ale je to dílo o dvou lidech, kteří jako nejsou schopní dospět a vlastně jenom pořád opakují svoje zažitý vzorce chování.
0: Jeden potřebuje být zachráncem, druhý chce být zachraňovaný.
1: Vlastně strašně se v tom jako utvrzují a pro mě to je spíš seriál o křehkosti, než o nějaký jako temnotě nebo o nějaký jako hnusný maskulinitě nebo násilí. Vlastně čím dál tím víc jsem tam vnímal to, jak jsou obě ty postavy strašně zoufalí v tom, jak nedokážou jako vůbec artikulovat to, co je vlastně trápí a to, co je jako rozdírá a jak si tak trošku vlastně s každým svým dalším setkáním jako působí větší a větší trauma, jenom aby se nakonec vrátili k tomu, že to, co vlastně to všechno začalo, se asi dalo bejvalo vykomunikovat hned v té chvíli, kdy se to stalo.
0: Přitom to zároveň nikdy není takový ten jednoduchý příběh nějaký potlačený homosexuality, spíš to ukazuje něco mnohem jako nepříjemnějšího, že vlastně některý chlapy jsou emocionálně tak hladoví, vlastně, že jakákoliv hluboká intimita vlastně začne připomínat nějaký typ jako erotický touhy.
1: Já mě ta postava, kterou hraje Jamie Bell, ten nevyautovaný gay,
0: který vlastně je
1: pořád jako klozeťák, že on je samozřejmě spojený s Billy Elliotem, s touhletou jako kultovní kdysi queer chlapeckou romancí baletní, tak najednou tady přináší jako téma, který zase jako člověk nevidí jako uchopený často, jo, tak to vlastně ta nucený vězení nad sebou samotným, ta neochota vůbec dát najevo to, co o mě vlastně všichni vědějí. Pro mě tam spousta jako potentních témat, jestli bych tomu něco jako vytknul, tak to, že občas ta struktura opravdu působí, že aby jsme se dostali k těm scénám, který Richard Gadd umí napsat a odehrát jako málo kdo jiný, tak je tam dost takových těch jako hodně násilných, dramatických oslých můstků a myslím si, že ta struktura trošku selže na konci, kdy přesně vím, kam se chtěl dostat v tom, v té gradaci a utnout to v tom nejtragičtějším momentu. Myslím, že to úplně nevyzní. Ten samotný závěr je trošku uspěchaný a trošku jako náhlej.
0: Víš, jako podivu, i na mě to vlastně zafungovalo, když to znám z nějakých jako artových filmů 10-20 let zpátky, ale přesto mě to nějak jako mírně zaskočilo, nevím přesně, čím to je, přestože jsem věděl, o co jde, možná mě to natolik vtáhlo. Vlastně možná je to i tím Gaddem, který má takovou zvláštní schopnost působit jako současně hrozivě i jako zlomeně. Nevíš, jestli tě jako obejme nebo jako jestli tě jednou nabombí. Jo, on samozřejmě má to určitý jako limity, on některá občas zaměňuje jako intenzitu za hloubku, některé ty monology působí spíš nějaký jako terapeutický přepisy než dialogy, ale i tak je to vlastně jako silný. Přijde mi tam ještě zajímá jako ta ironická věc, že vlastně se to tváří jako příběh o nějakých chlapech, který neumí komunikovat, což je fenomén dnešní doby, ale tady se ve skutečnosti vlastně neustále mluví. Problém je v tom, jak se mluví, co se vlastně říká, jo, a všechny ty emocionální exploze, které se podávají s někdy možná přehnanou vážností a někdy do toho řvaní opravdu jakoby příliš, ale vlastně problém není jako absence těch slov, spíš to, že žádná z těch postav není schopná jako připustit interpretaci toho druhého. A to mi přijde vlastně docela silný na to, jak je to v těch 6 epizodách pojatý. Takže názorově jsme se mírně rozdělili, ale jako doporučím to minimálně si na to udělat názor. Patří to k nejvýraznějším věcem jako současnosti, ať už si o tom budete myslet nakonec cokoliv.
1: To se tím trošku přiškrtit.
0: Je to tak, Rager, pořádný rage. Future Alliance taky mě naštvat, jo? Ne, že ne?
1: Taky, jo. A když jsi naštvaný, tak to trochu brečíš.
0: A já přiznám, že to nemůžu, ale já přijímám nad sebou denodenně. Ty to víš.
1: Zařvině
0: ti to píšu!

A tak si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě co chalupa dává.

0: Blbě to říká, ale on se to nemůže. On se to nemůže, že to říká. I swear.
1: Podobně jako ty, Aleši. Taky si občas vykřikuješ věci, ale nevíš proč.
0: Dá se nic dělat, tak dojemné a zároveň zábavné životopisné drama, které sleduje Jonah Davidson, aktivistu, teda studentovým syndromem. Prostě natočil to Kirk Jones a koukám, že na ten kapitán Kirk má za sebou fantastické věci, jak Projít a nezbláznit se, Moje tlustá řecká svatba 2 a další perly. Na to se mu to poměrně povedlo, tato záležitost.
1: No, jako na to, že to i psal, tak si myslím, že tady jako autor, který vlastně se celý svůj život zaobírá komedií, tak jak kdyby schromáždil všechno, co se jako naučil a vrhnul to do jednoho scénáře, který jako dokonale schematický, je to prostě takový ten jako feel good životopis. Jasně. O přijetí sebe sama, ale je to prostě udělaný tak dobře, že mě ty 2 hodiny byly vlastně málo a když to končilo, mi jako bylo líto, že to končí už.
0: Jo, já jsem se nasmál jak mál, strašně, když jsem se nasmál. Já, to jsme měli vidět dohromady tohle.
1: To jsme měli, no.
0: Martine.
2: Jo, byla to extrémní sranda, ale já s tím filmem mám trošku problém, jak je strukturovaný, hodně didaktický a příliš edukativní v něčem, paradoxně.
0: Je, protože ten závěr je vyložený, ten edukativní.
2: Taky, ale přesně tam jsou jako ty segmenty jsou vybírané tak, aby nám každý z nich řekl něco o té nemoci, o tomhle a tak dále. Přijde mi to strašně sterilní v něčem paradoxně a jediný, co tomu dává život, je ten jako perfektní protagonista, perfektně zahraný. On to vlastně nakonec jako utáhne, totálně, ale přesto ta režijní sterilita, opravdu nějaká inscenační impotence občas a lenost trošku, tak mi ten zážitek strašně sráželi, ale furt to přebušil ten jako frajer.
0: No, ta kamera prostě role. Zkrátka jenom existuje, střih je neviditelné, hudba místo moc jako tlačí na pilu, ale ta, víme, že ta síla neleží prostě v těch věcech nebo ve scénáři, nebo v nějaký exhibici, ale spíš v nějakým komediálně jímavým kontaktu s tím publikem.
1: Ale mě to strašně připomnělo to, co bylo vždycky dobrý na této britské indie kinematografii, to, že ty filmy nikdy nebyly formálně nějak jako extra vynalézavý, ale prostě měli dobrý timing, měli téma a měli silnou postavu, která to táhne. A v tomhle případě jako ta delivery, a nechci říkat ani těch vtipů, protože oni často ty situace jsou prostě no, na hraně nějaký tragiky a jako extrémního vlastně humoru až jako grotesky, ale musím říct, že pro mě tady ta vyváženost, ta jako tonálnost toho filmu byla tak dobře trefená, když zkrátka chci takovýhle jako dobrý produkt, který vypráví nějaký zajímavý hluboce lidský příběh, tak ať to pro boha vypadá aspoň takhle. Nic mě tam příliš nebylo do očí, dokonce ani ty Oasis mě na konci jako neobrušily.
0: A přesto jsme to snesli, přesto jsme to snesli.
2: Si užil, ale.
1: No, ale musím říct, že jsou tam prostě scény, u kterých jsem jako brečel smíchy, což už se mi dlouho nestalo.
0: Přitom to vlastně nevulgarizuje, ten film zase zajímavě pracuje s tím jazykem, ten tu syndrom bývá jako v té popkultuře samozřejmě redukovaný na ty prostý slova a tak dále, nabízí se to, ale I Swear ukazuje možná něco jako hlubšího, protože ten konflikt mezi tím, co jako chceme říct a co z nás leze, což je myslím docela univerzální téma, aspoň pro mě.
1: A ono navzdory teda ty didaktičnosti toho, co vlastně ten hrdina na konci musí říct a co se musí ukázat v té montáži heroický, tak si myslím, že to podstatné je, že to funguje jako vnitřně, spousta těch pocitů, který on zažívá, taková ta zvláštní nepatřičnost, to, že není schopný mluvit s vlastní matkou bez pocitu, že dělá něco strašně špatného, ten pocit nějakého osvobození se prostě dostavuje díky tomu, co se děje uvnitř té postavy, ne už tak kvůli tomu, že všechno se to ukáže na konci.
0: Je to taková sebeterapie, on mění jakoby svět kolem sebe, ale nejenom proto, aby pomohl teda ostatním, ale aby našel svoje místo na světě.
1: Já jsem si vlastně uvědomil, že takovýhle filmy občas jako člověk potřebuje, jo, protože jsou jakoby jenom pozitivní, není v nich jako zbla negativního vlastně, jo, v důsledku.
2: Určitě zároveň je jaký super, že tam mají ten dramatický cit, protože se nesnaží wikipedicky převyprávět ten jeho život tak, jak to je, třeba on už jako ta samotný postava, ta reálná, tak ona už byla populární někdy od 14 let, kdy byla v talk show, vlastně celý život takhle jako platí za toho jako ambasadora tohodle, tak ten seriál s tím vlastně chytře pracuje, že tohle to vypouští, dělá z něho toho underdoga, ale pak to přiznává v té závěrečné sekvenci, kde jako vidíme ty archivní materiály skutečně, že jako nelžou, ale spíš jako vyjímají ty věci pro ten lepší dramatický efekt, což mi vždycky přijde sympaticky a není to pravidlem.
1: Máte svý po pravý ruce, nemoje
0: jednu fakt. Jednou, I killed him, já jsem ho zabil, jsem to já se k tomu prostě přiznávám vysílání.
1: Taky se mi moc líbí, že to ukazuje tu problematiku, že vlastně ty lidi s Tourettovým syndromem jsou jako velmi špatný pašeráci drog, teda, jo.
0: Nádherná scéna, je to fakt jako britská sociální dramedie, který někdo vnutil nějakou jako americkou jako motivační dramaturgii, ale povedlo se to celý, jo. A co teda mlíko? Jak říkal Dan Řehák, 90% spermatu a 10% slz. Tak to prostě už bude navždycky.
1: Taky si dáváš do čeho, teda, jo.
0: Fotogram and I'm small, to se Sandra Kaufmanovi, legendární track. A za chvilku už Romeria.
1: Romeria.
0: Dámy mají přednost v druhé polovině dnešního dílu.
1: Mají.
0: To je stručný, doufám.

0: Jak to vnímáš po té 80, když vidíš ty kolegy Jiřinka Bohdalová 96, Tonda Hart 90?
1: No jo, to jsou...

0: jenom Benam Small. Já už jsem takhle malý dneska. Po těch třech týdnech zase malinký vždycky. Tváří tvář v tom mikrofonu se zmenšuju. Vlastně romerí.
1: Menších,
0: menších, stále větší menších samozřejmě v našich srdcích. Karla Simon, větší režisérka, která uspěla před pár lety, tuším na Berlinále, zvítězila se svým snímkem Alcaraz. Teď se vrací filmem Romeria. Já se přiznám, že pro mě ta unikava z toho předchozího filmu už byla příliš jako iritující a vatovitá. Co tenhle ten nejnovější snímek, který teďka jde do kin?
1: Já si začnu, já s toho mám vlastně úplně stejný pocit, jako jsem měl z toho Alcarazu, jenom vlastně mě v něčem tím, že to není portrét rurální komunity, umírající rurální komunity ve Španělsku, ale vlastně osobní příběh holky, která se vydává po stopách vlastní rodiny, která má jako traumatický tajemství, pan epidemie HIV v 90. letech, drogová závislost rodičů a rodina, která tohle vlastně schovává, tak to pro mě bylo v něčem jako víc vtahující, protože to taková jako takový jako deníkový ponor do jedné španělské rodiny, která má teda vlastně jako velmi barvitý vztahy, vlastně taková ta tradiční patriarchální španělská rodina, která zametá pod koberec všechno, co tam kdy bylo špatně, ale musím říct, že prostě člověk, jak je trošku rozmazlený tím lirismem třeba After Sun a vlastně těchto filmů, který si hrajou jako se vzpomínkama, který jsou zachycený na kameru, ke kterým se ta hlavní postava nějakým způsobem dobírá, tak pro mě jako ta Karla Simon vlastně, mě přijde, že to jako všechno dělá správně, ale je to vlastně strašně jako inertní ty její filmy.
2: Já pro ně mám zvláštní slabost, já tohle zavračení ty její jako autobiografický trilogie, ještě změním snímek Léto 93, který tady v Česku uveden nebyl v distribuci, ale taky vypráví křehký příběh o malé holčičce, které zemřou rodiče a musí bydlet do jiné čtvrti ke svým vlastně strejcům a tak dále. Takže zase vychází opírá se o ty věci, které jsme od ní na ní vlastně jako zvyklí. A tady poprvé vidíme proaktivní protagonistku, která jako intenzivně pátrá, protože vždycky ona měla ty filmy hodně observační, takovým jako ikonografickým momentem jsou pro ní ty lidé snímaní zezadu, hodně neokázalé, takové jako plynoucí kompozice, vůbec nestrojené, tak tenhle ten film je trošku jiný v tomhletom. Strašně chytře tam pracuje vlastně s tou mizanscénou a s prostorem, kde vlastně ten horizont je vždycky v dále, vidíme tam ty jako oplývající mořské vlny, kde teda jako na jednu stranu je teda mladá, má celý život před sebou, ale nemá se úplně čeho chytit obrazově, s tímhletím motivem pracuje velmi, velmi vkusně a zároveň je to příběh o tom, jak jako rekreovat vzpomínky, které nemáme, ke kterým nemáme přístup, jo. Ona tam má ještě ten motiv, že se hlásí na filmovou školu teda, takže tam má zase tenhle ten autobiografický otisk a vlastně tu realitu se začne jako interpretovat po své, má tam tu jako digitální kamerkou, která se jako tak pixelovitě rozpadá a tak dále. Je to film, který je strašně taktilní pro mě, má tam hromadu jako takových subtilních motivů, který když jako fakt jako chceme se do toho ponořit, což je občas teda jako těžký, to přiznávám a naslouchat, tak ten film jako je hodně rewarding v tomhletom směru.
0: Jasná kategorie filmy pro Martina. Dávám hejt, ale to jsem to neviděl. Ne, prosím tě, jasný. Dobrý, Karla Simon, příští film si nechám ujít. JPEG Mafia, jsem pro Kanye Westa, co se dá dělat, nová deska, experimental rap, track Lights. Za chvilku už pořádný šejkování náboženský.
3: Shaking, baby.
0: Náboženský vytržení.
2: Jo.
0: Od pasu dolů.

0: Rádio PES, JPEG Mafia zvolna doznívá. Tady jdou světla teda poměrně výrazně dolů, musím říct tady do toho filmu, jo. Úspěšný reklamní manažer, Damien Sachs, tuším, chodící koncentrát takového toho korporátního sexismu, známe to. Probudí se najednou poradně do palice, se probudí v alternativní realitě, jo. A co myslíš? Všecko je to obráceně. Všemu šéfu ženy. Podívej, víte, jak to úplně ten zasnul.
1: Já jsem si vzpomněl film, po čem ženy touží právě.
0: No, to si vzpomněl, tohle je ještě mnohem blbější teda. Tady fakt zůstalo u jednoho jediného dutýho nápadu a nikam se to nedovedlo. Na papíře je to jako celkem neprůstřelný. Myslím, že to je nějaký francouzský originál, to se jmenuje nějak I am not an easy man, to bylo takový jako převrácení nějakých genderových rolí samozřejmě a tak dále. Tady prosím film, který zaměnil teda jako nápad za scénář a premisu za pointu, prostě kritika sexismu, kterou jako redukujeme na mechanickou výměnu pozic, moc mají ženy, takže se chovají jako stereotypní muži, tečka, konec, víc tam není a ani jednou jsem se nezasmál.
2: Je to tak, je ten nápad jako udělat teda, že šéf, jako světu šéfují ženy, ale chovají se jako muži, přijde na, jako, jako výsostně stupidní, jako opravdu nechápu do toho jako klasický, jako s romantický jako linie, kdy tam jako se zbližují najednou a tak dále. On se musí chovat jako žena, což je základ jako pro komedii, která byla intivo tak jako před 30 lety. Jako,
0: jo, je to hodně, jo, to ale chronická věc vlastně.
1: A teda Sacha Baron Cohen.
0: On
1: nějakou krizi středního věku, ne?
0: On vždycky ten dokázal rozklížit film jako jedním pohledem do kamery. Tady to sype do nějaký grotesky a ten film je vlastně jako poloedukativní pseudosatir, takže se to vlastně vůbec nepotkává.
2: On se z toho prasáka pak přepíná do takového trošku deadpan chlapa, který se cítí jako insecure, ale strašně to nefunguje. Přitom působí hrozně odevzdaně v tom filmu, že si sám uvědomuje, jako k čemu se to upsal.
0: To rozhodně Pike jako dává víc, snaží se víc, má to trošku vděčnější.
2: Je to vděčnější pro ní přesně tak, ale přesně, jak si říkal, tam není jediný nápad, jediný vtip a jako každý slovo navíc je jako moc pro tenhle ten film.
1: Vás od režisérky filmu Ivany jen jeden jsem teda čekal víc. No.
0: Ale vole, mizerně načasovaný gagy, tak ještě navíc mě fascinuje, jak ten svět mohli vybudovat, jak to je prostý jakýkoliv invence. Tam není jediný nápad, jak ten svět jako vybudovat, jako dva billboardy, jeden s tím a tím vlastně končíme. Je to celý jako, tváří se to jako, že to je odvážný, ale je to až zoufale jako bezpečný, až bolestně.
2: Ano, vůbec jako, žádný jako snaha jako o nekorektnost nebo nějakou pichlavost tam vůbec není. Je to fakt korporátní produkt, nic víc to není.
0: Absolutní shit, prosím vás, ale my tady spojíme dohromady takový dvě zdánlivě neslučitelné věci. Tady dámy mají taky hodně přednost ve filmu The Testament of Anne Lee, legenda o Anne Lee, což je historický drama, svědectví, děkuju, který samozřejmě soutěžil na festivalu v Benátkách a za kterým stojí tým, který stál za Brutalistou. Akorát si prohodili role, teda Brady Corbett a Mona Fastwell, teda tentokrát režíruje. Jako film, který chce být současně nějakou zvláštní biografii, jako náboženskou meditací, muzikálem, feministickým, jako hagiografií, manifestem, trošičku možná i politickou alegorií. Pardon za klišovitou pointu, nakonec není nic z toho, je to především zoufale nezáživný.
2: V něčem mi to připomnělo hodně film Matka od sester Mitovských, který se taky snaží být právě hrozně jako anachronický, hrozně jako cool, míchání žánru, ale je právě strašně jako suchý. Jo, strašně z toho jako cítí takovou tu profesorskost. Tady je to dost podobný, hrozně překvapuje, jak je ten film vizuálně omšelej, výtvarně nějaký v tu prvně to film dvou polovin.
0: To první jsme v Británii,
2: v první polovině jsme v Británii, v druhý v Americe a ta druhá půlka je plně záživnější i díky tomu, že je výtvarně pestřejší, jsou tam jako lepší lokace a tak dále, ale přišlo mi to jako hrozně autopilotsky natočený, ty muzikálové sekvence dokážou vtáhnout, jsou zábavný, ale v té jako
0: jsou repetitivní
2: stran inscenace a je to takový cvičení v tom, jak říct jednu věc stokrát, ale pořád stejně. Jo? Opravdu ten film jako taky nepřichází s nějakou vrstevnatostí prohlubování těch motivů. Funguje tam na mě taková ta záměrná jako asexualita, která je propsaná všude,
0: jo,
2: což jako
0: ona
2: ta protagonistka jako cítí.
0: Ten sexuální potřeby, oni musí do toho šejkrování vlastně dávat. Jo? To je docela zajímavý motiv.
2: Je to vlastně zajímavý, vidíme přesně to šejkování, že jo, který je strašně jako v podstatě erotický, má ten jako duševní náboj a ten sex takový, tak je vlastně strašně strmulý, hrozně odporný, jako zbavený jakýkoliv vášně. Takže se toho tématy tělesnosti a tak dále. Ale tak tam dobře funguje, ale je to přesně rozplizí do 2,5 hodin a furt je to repetice toho furt samýho.
0: A čím jako se to usilovně někdy snaží dosáhnout nějaký transcendence, tím větší riziko, že to skončí u komedie. A musím říct, že občas to má blízko teda k Monty Pythonu, některé ty scény, jako když člověk ve vytržení běží lesem za svým prstem, jo. Tam jsem jenom čekal, že stoupí Graham Chapman a oznámí, že to je jako nějaký speciální sketch, ministerstvo štvihlýho běhu a tance. Ale nedá se nic dělat, no. Doporučujeme, ale na vlastní nebezpečí, jo.
2: Ale Amanda Seyfried zamdala stejně jako Mamma Mia.
0: Jo, Amanda Seyfried je výborná, jenom díky ní vlastně to ty 2-4 hodiny ustát a přežít. Dokončíme, jdeme na Kladno, kde se odehrává, to se málo ví.
1: Non-stop euforie.
0: Finální euforie a tomu kladenskému westernu si ještě něco musíme říct.
2: Tam se taky hodně šejkuje.

0: tak nám to dospělo, to euforie, to je příšerná věta. Každopádně z toho existenciální hodnoty. To jste pochopili, když jsme to s Martinem hodnotili tu první půlku nedávno. Jo, největší změna samozřejmě ztráta budoucnosti. Prostě budoucnost to nečeká, se čeká. Martin to dobře ví, jeho generace to samozřejmě ví ještě intenzivně. No víš, to v těch prvních sezónách to byly samý sex, drogy, trauma, různý destrukce, ale pořád součástí nějaký představy života. Furt se tady snažili něčím jako stát. V té jako druhé polovině třetí sezóny už jako většina postav nic nehrá, spíš přežívá. Lidi tady už nemají podle nějaký sny, nějaký ekonomický strategie přežití, to je nějaký reciproční záležitost, vlastně sex už není jako touha, Vítku, to je práce. Napíš si to někam, prostě. Přátelství, to není blízkost, to je výměnej obchod celý samozřejmě, jo. Skoro všechny ženské postavy jsou zatažené nějaký formy ekonomizované sexuality. Je to nevyrovnaný záměrně jako perverzní, občas to popírá samo sebe, a zároveň to umí být strhující, je to plný invence, westernová opera o late kapitalism a já to docela sežral.
1: Já to sežral i s Navijákem, teda jak jsem byl takový ještě rozvážný v té první půlce, a teďka jsem na to plně naskočil, jako větví tam fakt jako překvapivě biblický motivy, který by se v jakýchkoliv jiných rukách staly jako zvláštní propagandou, ale tady to fakt nádherně sedne, je to opulentní opravdu biblický příběh s křesťanskými motivy na konci, i ta změna, kdy vlastně celou, jako celý to finále v druhé polovině sledujeme perspektivou jako jiného vypravěče, je strašně svěží, hrozně to cením, tenhle ten motiv, tenhle ten tah, a je to opravdu seriál, který říká, že tenhle svět bohužel není pro mladé, vidíme tam právě, jak se ty jako postavy změnily, to je hrozně jako cením ten tak, že najednou jsme 4 roky bez postav, který jako známe bytostně a vrátíme se k někomu úplně jinému. Celá ta jako postav toho Nejta, že jo, který prostě zažil ten vrchol na střední škole a teďka je to opravdu ukňuraný chcípák, který mu dává.
0: Moc nedostal.
1: Moc ho nedostal a já jsem za to rád.
0: Konfasoval tvrdě teda.
1: Takže tak, je to fakt strašně nelítostný, ale zároveň jako upřímný, jo.
0: Jo, oni tomu lidi spoustu věcí vyčítají, kritici, chápu to samozřejmě, ten pocit, že ta samotná struktura se nějak jako rozpadá spolu s těma postavama, že ty dějové linie se hrozně rozbíhají, že ty postavy jako mizej, že některý vztahy zůstají nedořešený, že to vyprávění působí jako dezorientovaně. Jako abych tomu nenadělal nějaký jako přehnaný alibi, ale chápu to, že to někdo vnímá jako nějaký tonální guláš nebo dramaturgický selhání, ale na to tam cítím příliš záměru, režijní, scenaristický vlastně i herecký brilance. Právě ta dezorganizace vytváří pro mě nějakou zvláštní energii, která mě u toho tak jako magneticky držela.
1: Určitě, no. A jako Euforie, já to znova zopakuju, Euforie vždycky byla především žánrovka, byla to high school melodrama na steroidech, teďka je to prostě western, gangsterka na steroidech a absolutně jako deziluzivní melodrámo. No.
0: Je to tak.
1: A já to cením.
0: I'm your girl, right? To bylo. Taky to je příští, to 4. sezóna, bude, natočíme jimi 3 a bude ve Švédsku kompletně.
2: Pracovní skupiny budou.
0: 3794, to zase byl nádherný díl, to byl Vítek Švárc.
2: Čau.
0: Taky Martin Pleštil.
1: Ahoj. A fanděte tomu Česku, proboha.
0: Ale to ve 4 ráno se znovu slyšíme. Víte, příští týden teda nemůže, takže já, Martin a Tomák za 2 týdny zase bomby masonkombiče. Respektive týden i za příští týden a potom další týden. A my si pobíráme i s Karlem Ochem asi. Ano, 2. července, Kájo.
2: A možná padnou i Karlovy Vary.
0: Kájo, já tě znám, ty mě neznáš.
2: Nezná. Vysíláme nekrát na nějaký

Něco strašného. V bývalé době, že čeští kritici byli na vysoký úrovni. Kdy opravdu vyšel film a oni třeba na několika stránkách ho rozebrali, jo, ale jako herce, výpravu, prostě všecko. A třeba ten film vytkli mu věci, jo, ale nikdy prostě nenapsali. Už ty titulky jsou sprostý, že jo? Tady jsou sprostý titulky. Si teď zrovna nespomínám, ale hrozný, sprostý. Prostě to je podplyvné.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádiu Wave.
4: Ahoj.
5: Ahoj, Kájo.
4: Víš, co je psycho?
5: Hele, Kájo, co je psycho?
4: Že samečkové se vždycky čepej hřily, ale dneska se tomu říká Lux Maxing.
5: Jo, možná to pro vás, možná je to pro vás teď překvapující prohlášení, že teda něco jako, víš co, většinou, když člověk se nějak jako vylepšuje svůj vzhled, tak to máme spjatý jako s ženami a s femininitou a když se o sebe chlap moc stará, tak vlastně se mu posmíváme.
4: To jsem si teď vzpomněla, dřív existoval ten pojem metrosexuál, že?
5: No, jasně,
4: to už se vůbec
5: jasně
4: nepoužívá.
5: To je pravda, vidíš to?
4: Jo, že o Jiřím Kornovi se říkalo, že je metrosexuál.
5: O Beckhamovi se říkalo, jasně, že je metrosexuál.
4: A teď to je jenom ten chlap se o sebe stará, hezky se oblíká.
5: No.
4: Ale je to metrosexuál. Ne, jako, vždycky jsem nechápala, co to metro tam znamená, ale a s kým sexuálem už vůbec ne.
5: Jasně. Hele, no, ale dneska si teda budeme vykládat o luxmaxerech, úplně ne, trochu.
4: Trochu. Spíš jako toho fenoménu luxmaxingu, takže teďkon jako v poslední době se to hodně rozjelo, je to hodně jako vidět v médiích, vznikly docela, Bikýř o tom udělal svojí můpy, tady naše kolegyně z Hotspotu taky vlastně o tom točili díl, taky o luxmaxingu.
5: A vždycky s trochu jako jiným spinem, vždycky o tom mluvili vlastně z trochu jiného pohledu, v jednom případě je o tom, že vlastně to dost souvisí s nějakou jako pravicovou radikalizací, v druhém případě, že to souvisí prostě s klasickou jako nenávistí vůči ženám, že jo, s takovou jako mizantropií.
4: Taky a právě jako i hledání nových partnerů, že, nebo partnerek, jak to mají vlastně, to tam nějaký popisal Mikýř, ale i celou vlastně tu ideologii optimalizace.
5: Jasně, ano, ideologie optimalizace, to je hezký, no.
4: No.
5: Tak my to asi zkusíme vzít za trochu jako jiný konec. Určitě je to něco, co si zaslouží nějaký jako mravní odsouzení. To stoprocentně. Víš, protože to je věc, která prostě jako lidem ubližuje, nebo může ublížit posledku.
4: Ono to je zase. Na začátku to není tak strašný, když se to vezme. Jak jsem zase vlítla do té králičí nory luxmaxingu a redditových fór, a to jsem se dostala jenom na ten reddit, jako dál jsem se jako nechtěla hrabat, protože taky na to nemám žaludek úplně. Ale co jsem se tam, jako k čemu jsem se tam dostala, že jo, tak

0: A počkej, ale možná jsme to ještě měli našim posluchačům trochu přiblížit, protože ne všichni jsou prostě, že jo, někde na sítích prostě denodenně a sledují tam nějaký jako šílený trendy. Jak, co to vlastně je, jak se to přiblížit, o co se jedná?
1: Hele, je to o tom, že se ten člověk zlepšuje. Jsou to kluci, mladí kluci a v té jemné formě...
0: Jako zlepšuje v matice?
1: No, I wish.
0: Blbej for real.
1: I wish, jo. No to je ten problém. No oni umí, ale podle mě umí dobře toho s váhou, víš.
0: Okay.
1: Ne, ale v té jemnější formě, která si myslím, že není až tak toxická, jde o to, že kluk přijde na fórum a řekne si, jo, jako já mám to akné, jsem takový hubenej, asi bych se chtěl za sebou něco dělat, abych se líbil těm holkám. Blbý je, že se tomu pak může zvrhnout a jo, jasně, přesně, skincare, nech si udělat hezký účes, choď cvičit, dobře je, za mě žádný problém.
0: Jasně.
1: Ale jak to tady bývá, tak se to zvrhne a zvrhává se to do podoby, že buď opravdu, že se fakt klepou prý opravdu kladivama do obličeje, že aby měli jako výraznější lícní kosti, aby měli jako hodně takovou tu jako ostrý hrany.
0: Jakože když mají nateklý.
1: No a že mi právě tam vycházejí z nějaký hypotézy toho, že když tu kost trošku jako naštípneš nebo něco, tak ona se jako zacelí a je silnější, jo, což nevím, neuvěřovala jsem to, ale přijde mi to jako blbost.
0: Au.
1: A pak jsou tam různý typy, pak jedu ve steroidech, že jo, samozřejmě testosteron, steroidy a podobné blbosti. A nebo mám ještě tam jeden typ a ten je teda jako taky dobrý.
0: Jasně.
1: A to jsou prodlužovači nohou. To jsem se pro sebe takhle pojmenovala. A to jsou zase kluci, kteří si nechají opravdu udělat tu operaci, že si nechávají prodloužit ty nohy. Propagujou to, mají o tom třeba celý ty kanály.
0: Počkej, jak prodloužit, jakože...
1: Jakože ti rozsekají prostě holeně. Dej ti tam šrouby a rok to trvá, než to začne srůstat. A to je ještě nejhorší na tom je, že jako tyhle ty operace byly třeba pro lidi, kteří mají třeba jednu končetinu kratší, a aby se to dorovnalo. Jasně. A mluvíme o 2 centimetrech. Ale oni třeba chtějí jako 9 centimetrů je asi max. Blbý je, že se ta operace nemusí vždycky dobře povést, že to nemusí dobře srůst, může ten člověk skončit na vozejčku.
0: Takže to risk zdravotní.
1: Neskutečně, ale oni to propagují, jako že je to něco super. Jo, nebo tam právě zase ten klavikulár, což je teda jeden z těch nejznámějších luxmaxerů a je kolem něj největší pověk, i kvůli tomu, že se opravdu chová jako, jak to říct, slušně, jako ovád, tak ten prostě si tam jako na streamech do sebe píchá jako různé látky a třeba nějaký svojí holce dával jako botox píchal, jo? A není prosím žádný lékař, žádný zdravotník nebo jaký specialista, takže ještě jako on tam opravdu dává jako docela špatný příklad, jak já dost nebezpečný věci, jo.
0: Jasně.
1: Jo, a nejhorší na tom je tomu klukově 20. Hele, i z toho psychologického pohledu, co bych tam hledala, tak jednak kromě toho, že to často podle mě přitahuje docela lidi, kteří můžou mít nějaký obsedantní kompulzivní sklony.
0: Jasně.
1: Jo, obsedantní kompulzivní porucha.
0: Spíš nějaké jako poruchy osobnosti.
1: No,
0: typo,
1: no taky, ale jako, že je tam ta rigidita, jo.
0: Okay.
1: Jo, je to až jako taky nezdravý naplňování té rutiny za každou cenu. Že vlastně, pak vlastně, oni to vlastně breče, že nemají ty holky a nemají ty kamarády, ale vlastně pro ně bejt v tom rankingu těch luxmaxerů vysoko je víc než cokoliv jinýho.
0: Já ti nevím, já tam teda jako vidím především jako ten narcismus, který je tam naprosto jako zjevný v tomhle tom.
1: No jasný.
0: A ono jako, když se na to podíváš prostě psychologicky na tohle téma nebo na tuhle oblast, tak je na místě, bavili jsme se o tom to vlastně rozlišit na dvě věci, na dvě roviny, jo. Za A, prostě jaký lidi se tomu věnujou s největší pravděpodobností, jo, jsou to lidi, kteří mají asi jako zvýšený nějaký temný rysy, zvýšený narcismus s největší pravděpodobností.
1: Určitě.
0: Pak další rovina, že jo, technologická, jestli to vůbec jako dostane k lidem, to jsou, že jo, technologický giganti, který u nich vždycky zapomínáme na jejich odpovědnost, takže nezapomeňme, ano, jsou odpovědní, ano. To je další rozměr. A ten třetí rozměr, že ono to vlastně jako nasedá na něco, co jako lidi znají a vlastně může být i svým způsobem vlastně jako pochopitelný a v uvozovkách přirozený. Jo? Teď dám hodně velký uvozovky, samozřejmě není v pohodě, co když se člověk chce vypadat větší, tak se nechat přelámat kosti, to fakt je jako blbej nápad. Jo?
1: No, ale jde o to, že když pak prostě, jako já si to představuju, že ještě když to beru, že to hodně sleduju přesně ty mladý kluci a jako já vím, jako, že třeba v pubertě je prostě člověk a je to normálně, to v tom vývojovém období té adolescence je normální, že je člověk posedlý svým vzhledem, protože to k tomu prostě patří. Jo. Ten vzhled je nějaká jeho identita. Mm-hmm. Blbý je, když se tam se vlastně setká s někým takovým, teď mu to ten feed přesně, zase mu to krmí. Mm-hmm. A ten člověk, který vlastně nemá žádný ty zkušenosti a řekne si, jo, tak to je teda asi něco, co potřebuju. Tak jako v 18 v lepším případě, jako si bude někde po černém trhu začne schánět steroidy, jo? Mm-hmm. Jo, nebo...
0: Ono to vlastně jako dává největší smysl, že pro tebe vzhled nejdůležitější právě v tomhle věku. No, jako čím jsi starší, tak prostě tvůj vzhled se mění prostě s věkem a už tu svoji jako identitu, ať chceš nebo nechceš, tak prostě musíš stavět jako na svých zkušenostech, já nevím, na nějakých svých prostě hodnotách a tak dále, na něčem, na čem člověk vlastně už jako pracoval v průběhu života. A tím, co když jsi jako na začátku toho běhu, tak jako dává smysl, že to je vlastně v ten okamžik.
1: Jo, a hlavně tak jako i ty jako že ty adolescenti, že tak prostě ten vzhled je důležitý, jaký máš styl, jak se oblíkáš, jestli zapadáš do trendu nebo nezapadáš do trendu, protože ti to tvoří opravdu nějakou tu identitu, ale i tu tvoji sociální bublinu a skupinu.
0: Jestli se ti někdo mohl vysmívat nebo nemohl, jak
1: no,
0: prostě,
1: jasně. No. A jako mě tam opravdu jako ta první myšlenka, jo, že když jsem viděla ten softmaxing, že jo, tak to vlastně říkám, že to je normální péče o sebe, jako tak to dělám já. Jo. Nějak se snažím hejbat, nějak se snažím jako slušně jíst, používám sluneční krém proti sluníčku, abych neměla rakovinu a to jako mi přijde fajn a nevím, co je na tom špatně. Jo, jako mě tam právě přijde zajímavý, teda, že ty kluci všichni, ty luxmaxeři, že vypadají úplně stejně všichni. Jo, i jak ty instagramové modelky, ty holky, které oni si hledají, tak mají ty podobné rysy a to je ty kondaný tím, jako jak jsou plastické operace a tak. Ale když nad tím vlastně přemýšlím, že jo, já když jsem si hledám partnera, nebo jsem si našla partnera, tak je pro mě důležitý, že u toho člověka vidím, že se třeba o sebe stará, protože pro mě to je taky známka toho, že jednak opravdu se o sebe stará, jo, třeba nebude úplný prase, jo, to je taky důležitý, ale ne, ale že to, že se o sebe stará, je třeba pro mě jako hrozně důležitá jako věc jasně, u toho jasně. partnera, protože mi to jednak značí i nějakou jako vyspělost, i to, aha. že se třeba zajímá o to, jako aby, jasně, vzhled není všechno, ale jako, co si budem, šaty dělají člověka.
0: Jasně.
1: A je to jako nějak pro mě taky jako důležitý, že jo?
0: Ale ona je otázka, jestli se spíš jako nevracíme k tomu, co tady svým způsobem bylo vždycky a co je vlastně svým způsobem jako hodně přirozený. Jo, protože když se na to podíváš z pohledu, já nevím, biologa nebo člověka, který se zaobírá evolucí, tak a podíváš se prostě na ostatní živočišní druhy, tak ve většině případů tam jako jo, jako když se podíváš na samičky, tak tam jako vždycky najdeš ty samečky, že teda s těma je něco jako jinak, že nějakým způsobem dochází k tomu, jako bychom řekli luxmaxingu, jo. Uh-huh. To je prostě klasický příklad, vezmeš si prostě páva, tak paví pera má ten jako sameček a teď jak se to vysvětluje, proč to tak je, že teda oni jsou mu vlastně úplně na prd, jo. Oni ho jako vlastně zdržujou, kdyby na něj přiletěl nějaký, já nevím, dravec, tak ho jako může s nás sežrat a tak dále. A to znamená, že tyhle ty jako paví pera si může dovolit jenom ten jako největší boreček a podle toho si pak můžou ty samičky jako vybírat, s kým teda jako chtějí mít ty pávata. Jo. A takže to je zatím jako ta logika toho a takhle vlastně, když se podíváš na jednotlivý živočišný druhy, tak vlastně jako často kdy najdeš, že jsou různě jako pestrobarevně zbarvený, spíš právě jako ty samci těch druhů, nežli u samiček, ty většinou bývají nějaký jako nenápadný, aby se dobře schovali, aby nebyli. A jak se to vysvětluje, že tam máš zatím vlastně ten, jo, jako jsou dvě takové věci, které ti to můžou ovlivňovat. Jedna je, kolik péče dává to, který pohlaví do mláďat. No, takže jako, jo, ten prostě, kdo se stará, tak vlastně tomu jde o tu kvalitu v tom partnerovi. Mm-hmm. Jo. Potom je tam jako ta druhá věc, když teda ty se nestaráš, tak vlastně můžeš mít víc potomků z více do partnery. Mm-hmm. Jo. A na tom je to postavený, že třeba takhle vysvětlujeme, proč většina savců třeba má uspořádání, jo, že tam máš třeba jako velký rozdíly mezi těma jednotlivýma pohlavíma. Jo. Jo, když si vezmeš, já nevím, jo, jako jsou od sebe jako velmi dobře rozlišitelný, třeba jako gorlý samec a gorlý samice nebo, nebo jeleni, jo, tak tam je to taky jako dobře rozlišitelný. A, ale třeba už takových ptáků často kdy bývají jako navzájem si dost podobný a vlastně třeba ty druhy, který žijou víc v nějakém jako monogamním svazku, tak jsou si třeba podobnější. Jo.
1: No to je taky jako docela zajímavý. Zase právě k těm Luxmaxerům, že?
0: No.
1: Jo, tak je to přesně tady taky. A je to zase jak ten Patrick Bateman, jo. Je to tam prostě zase nějaká otázka statusu. Mm-hmm. A tam to je taky, že oni mají takovou specifickou jako nemonogamii, kdy oni třeba vyžadou, když mají tu jednu partnerku, tak ta jim samozřejmě musí být věrná.
0: Jasně.
1: Ale oni si můžou jako dělat, co chcou, že jo. Tam to můžou si dělat opravdu, co chtějí, nemusí se ohlížet doprava, doleva.
0: No, ono jako vlastně veškerá jako manosféra, že jo, ona si jako hraje s těma, nebo berou si ty jako vlastně pojmy z řekněme, evoluční psychologie nebo z evoluční biologie a ne úplně dobře jim rozumějí, protože ono jako člověk není úplně klasický savec. Mm-hmm. Jo, my nejsme prostě jeleni, nejsme, já nevím, hroši, nejsme gorily. To, co vyjadřuje vlastně člověka jako nejcharakterističtější uspořádání, tak je takzvaná sériová monogamie. Mm-hmm. Jo, my jsme vlastně jako daleko víc podobní ptákům, než v ostatním savcům.
1: Takže jsme skoro dinosauři.
0: Takže pozor, takže jako ty jako řekněme strategie samčí a samičí jsou jak v mužích, tak v ženách vlastně jako zastoupený. Jo. Proto prostě i ženy se zkrášlujou a vlastně tím využívají jako samčí strategii pohlavní. No. Jo. A zároveň i muži se jako mají tendenci si vybírat prostě svoje partnerky, protože i muži vlastně jako investujou výrazně víc do svých potomků, než třeba jako, jo, jako poslední savci. A potom je zajímavý, já jsem taky jako teď přednedávnem koukal na různý lidi na YouTube, který točí právě videa, které jsou jako vzdělávací de facto. Uh-huh. A zaujal mě jeden kluk, který má asi nějaký background v historii a on vždycky jako dělá jako příměry různých historických ér třeba k současným generacím. Uh-huh. Jo. A tam bylo třeba zajímavý, on právě jako s těma heightmaxerama, jo, protože teda, abys vypadal vysoký a tak dále, tak říká, hele, člověče, tohle to tady vlastně bylo vždycky, jo. Když se prostě podíváš na středověkou Evropu, tak tam jsou všichni ty rytíři hrozně posedlí prostě, jak je kdo vysoký, jo, že vždycky, jako když někde začíná nějaký prostě příběh o nějakým hrdinovi, tak se první zmíní, jestli byl velký nebo nebyl, jo. Že ve prostě středověkém Japonsku, jo, tak tam ty samurajové, tak ty byli tím úplně taky poselí. Jo. Oni jsou tam, že jo, ještě o kousek menší, ty Japonci nebo vždycky jako byli, ale prostě zase ten, kdo z nich byl nejvyšší, tak to byl jako ten jako největší borec. Jo. A zrovna tohleto, jo, ten jako výška, že si ji takhle jako všímáme, dává poměrně dost smysl. Mm-hmm. Jo, jako máme tendenci, já nevím, třeba víme o tom, že když bude někdo vyšší, tak bude mít větší pravděpodobnost, že bude zvolený různě jako v politických volbách a tak dále. Jo, jako dominance sociální a fyzická, spojujeme to dohromady a spojujeme to s výškou. Jo. A zároveň to spojujeme s, jako s maskulinitou, s něčím, co je jako zajímavý u mužů.
1: Jo, jako já teda zase musím říct, že třeba co mám zkušenost, když jsem se třeba někdy potkala, jsem i třeba chodila s klukama, který třeba byl i menší než já, a já mám 1,68 m, takže já jsem hobit. A je pravda, že ty kluci byli strašně fakt jako insecure, jo, že pro ně to bylo jako hrozně, jako, že si byli fakt jako hodně nejistý.
0: Jo, a teď jako proč je to vlastně, asi jako proč je to pro nás zajímavý, jako pro lidi, nebo proč se to vůbec takhle vyvinulo? Tak tam je asi druhý nápad, jo, že neexistuje jenom jako vybírání si partnera z druhého pohlaví, jo, že teda není to jenom o tom, prostě s kým teda chceš ty děti mít, nebo ty jako potomky mít. Ale ještě existuje takzvaný výběr vnitropohlavní, jo, teď co se tím chce říct, je, no jo, jako funguje to dobře u těch savců, prostě tam je ten jeden, který teda má ten svůj harem a zažene ty ostatní. Jo, takže ten, který je schopný zahnat ty ostatní, tak ten potom má ty potomky a ty teda budou taky jako větší a silnější a tak dále, protože jsou po něm. Takže takhle se vysvětluje třeba, proč je pro nás zajímavá výška u mužů. A ona skutečně, to vypadá, že velmi úzce souvisí, nebo je to jako nejjednodušší, nejjednodušší vodítko k nějakému úspěchu ve fyzickém souboji, v nějaké jako fyzické konfrontaci. Jo, my jsme to třeba viděli s kamarádama, když jsme studovali MMA zápasníky. Tak jo, ty můžeš říct, jo, člověk je vysoký, já nevím, nebude moc osvalený, tak přece nebude silnější než někdo, kdo bude malej a svalnatý. No jo, ale tam ty kluci, kteří jako jeli jako vlastně stejnou nějakou rutinu, jo, že trénovali na tu samou věc, tak tam, jo, a my jsme u nich teda, že měřili jsme samozřejmě jejich nějaký jako výšku a tak dále, váhu a podobně, a taky jsme měřili třeba jejich sílu, jo, třeba stisk ruky. Hele, to bylo tak neuvěřitelně dobře korelovaný u nich, výška se stiskem ruky. Jo. Takže fakt jako bylo znát, že prostě ty se na tu výšku opravdu fakt jako můžeš docela dobře spolehnout, jako na dobrou známku toho, že tenhle ten člověk asi jako je schopný ty ostatní přeprat.
1: No jasně. No tak klavikulár by ti poradil, jak hajtmaxovat. Po baráku, jo. Protože, že oni mají ty různý vycpávky do bot a tyhle ty blbosti, ale když si sundáš boty, že jo.
0: Jasně.
1: Takže si máš třeba dát krabici někde jako ke stěně, víš, a trošku se na ní stoupnout opřít se, jo, aby si byl trošku vyšší, jo.
0: Jasně.
1: A mě to fakt jako úplně pobavilo, jo. Takže a mě to vlastně to, já jsem si jako říkala, ty je to furt jenom jako o hrozném fejkování všeho. To je bizár.
0: Hele, ale to fejkování je na tom to nejdůležitější. No. A vypadá to, že zrovna fejkování nějakého jako vzhledu nebo něčeho, co je prostě zajímavý pro ty ostatní, je opravdu pro nás velmi charakteristický. Na čem je to třeba vidět dobře, je hloubka hlasu.
1: Jo.
0: Jo,
1: to dělají taky. Taky to dělají.
0: Ale ono to jako svým způsobem dává smysl. Ale zase ono jako vlastně existuje takový jako přírodní height maxing, nebo příroda za nás udělala height maxing. V případě mužů. Když si vezmeš, tak co se výšky týče, tak je spousta žen, který je vyšší než celá řada mužů. Jo, jako muži jsou v průměru vyšší než ženy. Ale vlastně, kdyby se to jako vynesla jako
1: tak to
0: třeba
1: tak.
0: Do dvou takových jako obláčků, které jako vyjadřují výšku jako mužů a výšku žen, tak ty obláčky jsou takový jako CCA, že se protnou. Jo? Ale ten jeden bude o kousek vejš. Co se týče hloubky hlasu, tak ty dva obláčky jsou výrazně daleko od sebe. Opravdu je jenom naprostý jako minimum mužů, který mají vyšší hlas než některý z žen. Jo? Skutečně ty jsou od sebe velmi dobře oddělený. A přitom jako výška hlasu, to je pro nás známka pro rozměr předmětů a objektů.
1: Jo. Já si to vezmu, když jsem byla ve výcviku v krizové intervenci, že jo, tak prostě tam vždycky říkají, kluci to mají lepší v krizovce, když tam je někdo v panice, nebo je vystresovaný, jak mají hlubší hlas. Jednak seš prostě líp slyšet.
0: Jasně.
1: A druhák prostě opravdu fakt sklidníš.
0: Jasně.
1: A já třeba, když dělám krizovku jako v telefonu, tak já si fakt posazuju hlas trošku níž. Na schvál. Jednak je to pro mě nějaký grounding, ale druhák vím, že toho člověka to i víc jako zaujme.
0: Jasně. Ale jo, vezmi si, je to něco, podle čeho jako jsme schopni...
1: Já dělám voice maxing.
0: Voice maxing, no. Ale tenhle ten voice maxing už se fakt jako stal prostě v průběhu evoluce člověka, protože jako muži nejsou o tolik vyšší než ženy, aby měli o tolik hlubší hlas.
1: Víš, kdo tohle dělal? Ta ženská, co měla ten Teranos, jestli si to pamatuješ, tu kauzu.
0: To je pravda.
1: Tak ona vlastně furt mluvila tím hrozně jako hlubokým hlasem.
0: No,
1: a bylo to úplně trapný. A pak vlastně někdy nahráli, kde tak nemluví. Ona se furt stylizovala do toho Steve'a Jobsa, že jo, nějakým způsobem. A ta dělala brutální voice maxing. Tak jsem si na to úplně vzpomněla. A jako, ale ono to je jako opravdu, že i třeba na těch jako manažerských vyšších pozicích, jako ve chvíli, kdy ta ženská prostě mluví vysokým hlasem, tak nemá ten respekt, jo, jakože i třeba, já když jsem to zkoumala, víš, policaj.
0: Já myslím, že nějak Margaret Thatcher ještě učili nějak právě mluvit, aby nemluvilo jako tak vysoko, aby...
1: No. Ale i třeba, jako jak já to zkoumala, třeba u těch policajtů nějaký tyhle ty věci, tak je tam právě problém, že ten gender, jako jo, že on je to jako v České republice, fakt těch ženských je tam málo, na těch vedoucích pozicích jako skoro nikdo, ale že... Asi i ten hlas, jo, prostě, když tam prostě nalítneš na ty chlapy, jako někde se kyrbou v hospodě. A já tam, jako mám vysoký hlas, takže kdybych tam prostě začala řvát, no tak mají ze mě akorát jako srandu. Takže já si i myslím, že třeba, to je jako moje osobní hypotéza, jsem nad tím jako přemýšlela, já si myslím, že právě spoustu žen třeba, jako když se právě vozve, jo, nebo něco, nemá ten respekt kvůli tomu vysokému hlasu a to prostě s kým nic neuděláš.
0: Jasně.
1: A to je jenom
0: ono to opravdu vypadá, že tohle je něco, co je jako velmi hluboce zažraný. Jo, jeden kamarád, taky na něm bylo vtipný, existuje takový No, takový řekněme pozorování, jo, když se díváš na lidi, co mají tendence studovat, takže to nějakým způsobem s nima vlastně souvisí. A tohle je jeden kluk z Holandska, z Nizozemí, a tam jsou většinou ty kluci poměrně vysoký. A on je fakt vysoký i na toho Holanděna. A studuje to, která jako výška ovlivňuje naše jako chování vzájemný. A ten to třeba studoval tím způsobem, že se vždycky někde našel nějaký zúžený prostor a koukal se, kdo dá komu přednost jako v průchodu tím prostorem. Jo. A fakt mu vycházelo, že prostě když byla nižší, tak z větší pravděpodobností se dala přednost tomu vyššímu. Jo.
1: Ne, ale jako když se zase k tomu vrátíme, tak třeba právě ty kluci, to je taky, že jako se snaží mluvit takým tím jako chraplavým, takovýmhle hlasem, jo, na tebe. A ty holky mají z toho samozřejmě srandu, jo, protože to mega trapný. Ale evidentně jako je pod to nějaká jako teorie, nebo jako nějakým způsobem
0: trochu,
1: to souvisí.
0: Trochu blbě uchopená, ale ten základ jako je poměrně dobře probádaný a dává do smysl. A tak je tak na místě říct, jo, oni si vlastně jako berou něco, co může vycházet z nějaký jako reální vědy, jo, co se nějak reálně zkoumá, ale je to natolik vykloubený, jo, že to vlastně nedává smysl.
1: A to už
0: vlastně
1: jsme vlastně řešili nějaká, nevím, jestli jsme to řešili už tady, nebo jsme to řešili spolu v hospodě, že jo, Jordan Peterson nebo tyhle ty lidi, jo, který říkají jako vlastně docela objektivní pravdy. Typu, je dobrý chodit cvičit. Ano, je dobrý chodit cvičit, jasný. Ale pak to spatlají tak dohromady, že z toho udělají jako úplnou blbost. Ale mi to vlastně přijde takový, vlastně oni se považují i za nějakou, jako ty luxmaxeři, když se zase k tomu jako vrátíme, že vlastně nějakou black pill komunitu, což je teda jako taková komunita, jakože hodně nihilistická, jo, jako hodně jako vychází z ničeho. Obávám se, že ho zase nepochopili, ale OK. Pochybuju, že by ho přečetli, ale OK.
0: Je přirozený si vzít takhle z nějakých autorit to, co se ti hodí, že jo?
1: Jasně, ne, jasně.
0: Nejsou tak první, kdo to dělá.
1: No jasně. A jako hodně takový jako nihilistický směr, že vlastně jako opravdu tady nemá jako už nic význam, nic nemá smysl, že jo. My jsme, jo, oni tam jako hodně věří takový, hodně v biologický determinismus, jo, že to randění je prostě otázka genetiky, výšky, vzhledu, proto oni mají to tam mě taky párkrát vyskočilo, že si přeměřujou, jak mají daleko od sebe oči a tohle, a mě to přišlo úplně jak.
0: Ale to je právě důležitý říct, oni si berou jenom jako malou část, oni si můžou vzít něco z vědy, ale berou se fakt jenom hrozně malou část, protože pak je spousta věcí, který to berou ještě, jo.
1: No a ještě oni jsou vlastně hrozně smutní, oni jako jedou v hrozném taky fatalismu, jo? Že oni mají jako pocit, že jsou prostě odsouzený k tomu, že budou navždycky sami, že jsou celoživotnímu neúspěchu. A mě to vlastně připomíná, že oni se jako luxmaxujou, že jo? Že vlastně opravdu třeba ten kluk nabere, jako mu zmizne to akna, že si třeba zajde k doktorovi, ale je to něco, jako když člověk hubne a řekne si, že chce mít určitou váhu. A ty na tu váhu se dostaneš, ale protože nepracuješ s tou svojí hlavou a vlastně jsi vlastně nejistý, máš třeba nějakou jako kiosnou dysforii, něco takového, tak on je fakt nešťastný, protože má ještě pocit, že tak teda takhle vypadám, ty holky po mně furt nejdou. Jo, a jenom jako se propadly do hlubší a hlubší deprese.
0: Jasně.
1: A jako zase to přesně, zase ty králičí nory sociálních sítí, kde je to prostě takhle horší a horší.
2: Domácí úkol.
0: No. Kájo, pojďme se přesunout k domácímu úkolu. Jaký máme dneska domácí úkol?
1: Tak, já jsem si řekla, že uděláme self-care maxing.
0: Self-care maxing?
1: Mm-hmm.
0: Počkej, já bych dal, jak jsme se domluvali, mi přijde jako zajímavější, jako self-care maxing, dobrý. Ale jako to prostě inner beauty maxing.
1: No to jsem myslela, jako, takže inner beauty, jo, tak jo, tak jinak. Tak domácí úkol, jo?
0: Ano.
1: Inner beauty maxing.
0: Ale co tě máme na mysli? My jsme o tom tak jako uvažovali, že dobře, dá se nějak, jako člověk se může, já nevím, nalíčit, aby vypadal víc, já nevím, mužsky, žensky, jakkoliv, prostě víc cvičit a tak dále. Jo, to je ten jako lux maxing toho zevnějšku. Ale jak by vypadal ten jako beauty maxing jako toho vnitřku, prostě toho tý vaší osobnosti, nebo jo, jak by to mohlo vypadat? První, co mě napadlo, je, že si člověk dá doma hromadu knih, aby vypadal se štělejší.
1: To jsi totální performativ mail, jako.
0: No, teď jo, ale o to jde, že jo, ten jako lux maxing je přece, to není o tom, že ty takhle vypadáš, ale že vypadáš líp, než ve skutečnosti vypadáš.
1: Jo, tak já bych šla na nějaký, já bych šla na nějakou jogu hrozně a takový kurzy mindfulness, víš, jakože, ale vůbec bych to nedělala. Ale jenom bych se tvářila, že tam hrozně jsem.
0: Dobře, takže nějaký jako, jo, ok, někde nějaký, aby to bylo poznat.
1: No,
0: nějaký,
1: tak hlavně jako, bych to vyfotila, že jo.
0: Doma máš tu yoga matku.
1: Jo, že mám doma yoga matku a pak takový ty sedací, jo, a pak houby. Já bych to, že jako hrozně medituju a jako hrozně dělám jogu, takže bych tam měla tu yoga matku, měla bych tam ty voný tyčinky a nějaký taky ty sedací polštářky.
0: No. A třeba nějaký jako podobizny nějakých jako morálních vůdců, třeba Gandhiho někde jako
1: no, doma. Něco takového, takže to bych asi mohla, no.
0: Jasně, okay.
1: No jako něco, já nevím, no, tyjo, co tak by ještě mohlo fejkově obohacovat, a ne houby, tai chi. Já si vzpomínám na pána z tajči pána.
0: Takže bych se naučila pár jako tajči.
1: Jo, a dělala bych jako rozdělat. Jo, nebo čajový rituály, víš,
0: ale,
1: něco takového.
0: Ale tajči pán je fakt jako hustej, že?
1: Jo, tajči pán každý den tam stojí, no.
0: Máme před prací jednoho pána, chodí tam cvičit, je mu asi kolik, jo, aspoň tak 100. Ale je fakt jako výborný, opravdu jako je znán, že jak to dělá asi dlouho, tak si tím udržuje fyzičku
1: a
0: kondičku.
1: Jo, ale on tam jde opravdu každý den, jako když jdu z noční, tak opravdu...
0: To je sensei, to je fakt jako...
1: A opravdu je tam od 8 do 11 vždycky.
0: Ten to asi jenom neluxmaxuje si tak jako to,
1: Ne, ale já teda opravdu bych chtěl jako takhle jako performativně teda se inner beauty maxovat, tak bych dělala... Jako, no hlavně, aby to vypadalo dobře na fotkách, že jo? Musí to být dobrý ten Instagram. Mm-hmm. Jo, něco.
0: Ne, co by... Impro kurzy, abys prostě byla schopná jako
1: improvizovat. Jo, jako improvizace, no, něco takového. Abych pak mohla dobře zpívat karaoke, který fakt taky nemůžu zpívat. Něco takového. No. Ale jo, jako je to, jako vlastně, když to shrneme, tak je to, vždycky to tady bylo, vždycky to tady bude. A jenom to má zase jako trochu jiný název. Blbý je, že se to vlastně spojuje pak jako vlastně s dost jako negativníma a nebezpečnýma věcma. A jakoby je vlastně, ono, já si myslím, že ten protipol jsou přesně ty beauty influenceři, který je v podstatě to samý. Akorát, že jako jasně, že...
0: Akorát, že k tomu nemají tu prostě nějakou fanatizující politiku a podobný věc. Takže to můžeme zahrnout takovým jako messagem, že nemaxujte, krásný jste dost, běžte mezi lidi.
1: To už jsi taková Halina Pavlovská.
0: Wow, teď jsem dal prostě jako maxing. Jako
1: to
0: jsi dal
1: Halina Pavlovská maxing. Tak tím se s vámi loučí.
0: Tím se s vámi loučíme Pavel a Kája a náš podcast Psycho.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
3: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Český rozhlas. Radio Wave. Radio Wave.

Yeah.

0: day long. Grind, don't get twisted. You see two decks in a mixer, but I see the bigger picture. Don't test me.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.

0: offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Špína.
3: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
0: Na Rádio Wave. Špína.

Krásný čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita a dneska budu taky jediná, kdo vás od toho mikrofonu pozdraví, protože bohužel ani jeden z kluků z různorodých důvodů nemohl dorazit dnes do studia, aby společně se mnou prolistoval kalendáře, protože myslím si, že je každému jasné, jak nám postupuje rok a byť skrze zmrzlé může to teďka zas až tak moc nevypadá, že by mělo být léto, tak se léto nezadržitelně blíží a společně s létem se taky blíží festivalová sezóna. Každopádně jsme dali hlavy dohromady a připravili jsme si takový přes, co všechno

0: letos všechno bude dít, tak některé akce, o kterých tady vlastně jakoby v průběhu let posloucháte před každým létem, tak si třeba letos dali takovou malou pauzu, nebo možná třeba i skončili, nebo skončili na dobu neurčitou, ale zároveň stále a stále se nám daří objevovat nový a nový festivaly, který mají třeba druhý, třetí ročník, nebo jsou úplně nový, nebo se navrací po delší době. Takže pokud máte volný všechny víkendy světa, teďka v následujícím období, konec jara, začátek celé léto a pak ještě podzim, tak si myslím, že můžete furt někde jezdit a možná by bylo dobrý se i občas přemysťovat. Každopádně, teďka se vrhnu hnedka na první festival, který se nám po dlouhé době, možná tak poprvé, co tady ten seriál děláme, podařilo avizovat. Možná je to i díky tomu, že samotný festival se přesunul o týden později, takže se nám to podařilo stihnout. A myslím si, že spousta lidí už tak trošku ví, o čem teďka budu mluvit. Možná to i poznali díky tomu, že celý otvírák dnešního dílu byla kapela Remdik a cover Železné kolony, skladba Odpor, a Remdik vystoupí tento víkend, vlastně zítra už v pátek, na už 18. ročníku fotbalu proti rasismu, což je jedna z mých takových velmi oblíbených akcí a musím říct, že pokud jste nikdy v životě takzvaně na fotbale nebyli, tak to můžu jedině doporučit, protože vlastně krom toho, že je tam hodně různorodý a zábavný line-up, jak v pátek, tak i v sobotu, a pořádá se to, dřív se to pořádalo v Polné, teďka se to přesunulo už asi druhý nebo třetí rok do Rohozné, do takového tábořiště skautského. Je tam krásný potůček, je to tam opravdu moc příjemný. Každopádně krom toho různorodého line-upu, který vlastně probíhá oba ty dva dny a najde se tam od punku po metal, po elektroniku, alternativní rap, spoustu zajímavých věcí. Hodně jsem tam i v minulosti objevila zajímavého interpretstva, který mě třeba chytlo, tak zároveň se tam i děje spousta doprovodného programu a taky se samozřejmě hraje ten fotbal, který má takovou velmi, celý ten turnaj je takovej velmi příjemný, zábavný, probíhá to vlastně na čtyřech fotbalových hřištích najednou a já bych to nerada úplně nějak přehroceně tady jako popisovala. Myslím si, že je určitě skvělý se tam zajet, třeba jenom se podívat, fandit a příští rok už se stavit s kámožstvem tým a jít se i zahrát, protože si myslím, že tohle je zrovna jako jedna z těch sportovních akcí, která fakt dává velký smysl. A já teďka ještě jenom lehce projedu, co všechno tam můžeme letos vidět. Kromě už zmiňovanýho Remdiku třeba Skip Life, Pivoňku, Faust, Temnýho Ruda, Pep, Bumberle, Mackenzie, Záfer Nine a další a další. A pokud vás zajímá třeba i nějaká ta přednáška nebo tak něco, tak rozhodně bych vás pozvala na sobotní přednášku tady naší kolegyně z Hergotu, Fatih Rahimi, která bude mít přednášku o ženském fotbale v zemi bez žen. Ale je tam toho samozřejmě ještě mnohem víc. Takže tohle to byl fotbal. Pokud se ještě přemýšlíte, jestli pojedete, tak tohle je vaše znamení, že byste měli jet letos, nebo aspoň už teda příští rok. A já jdu dál koukat do kalendáře, co všechno se tady vlastně už v tom květnu ještě bude dít. Ve stejném datu, jako je fotbal, takže 15-16 se koná ještě v Čisté u Rakovníka Rawfest, což je takový crustpunkový festival. Vystoupí tam třeba Thalidomide, Kriminalitet, Kybera, Lady Gaza, Terminator X a tak dále. Takže takový lokální crustpunkový výkvět. Myslím si, že to je teda jenom v tu sobotu 16. Takže pokud by se vám nechtělo jezdit až daleko na Vysočinu a chtěli jste si dát nějaký krast pančík, tak rozhodně můžeme doporučit Rawfest. A nebo pokud budete v Praze a nebude se vám chtít jinkam jezdit do dálky a zároveň jste fanouškostvo, jak já tomu říkám, městských festivalů, tak v klubu Sub-Zero se v sobotu bude konat už myslím si, že 5. nebo 6. Unreal Tournament, což je takovej hardkorovej svátek, a letos tam tentokrát teda tam vystoupí například Sharp Tongs, Prison of Hope, Mind Gaze a další. Takže pokud nikam nepojedete a budete v Praze, tak rozhodně si můžete dát pořádnou mošovačku v Sub-Zero, a aby vás to třeba nějak i trošku inspirovalo k tomu mošování, tak si teďka ty Sharp Tongs a jejich skladbu Blinding Lights pustíme.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: Slyšeli jsme Sharp Tongues, Blinding Lights a my dál pokračujeme v našem dnešním průletu kalendářem na následující tak 3- až 4měsíční sezónu a můžete si kroužkovat, co všechno zajímavého za letní festivaly se letos uděje. A teďka už vykročíme z května a ostře do problému, skočíme do června, kdy už očividně ta sezóna je v plném proudu. Já nevím, kde má na to si člověk brát energii, možná i peníze, ale každopádně bude se toho dít spousta. A na chvíli ještě zůstaneme na Smíchově, protože 6.6. se odehraje v Sub-Zero festival Smíchov Discomfort, už jakoby druhá edice. A kdo budu se opakovat, kdo má rád městský festivaly, tak tohle si rozhodně užije, zvlášť když je to někdo, kdo by to chtěl takzvaně trošku zpomalit, protože to bude takovej víc sladžovej svátek a můžete tam vidět třeba Rmut nebo Blues for the Red Sun. Ale pokud je tohle zrovna na vás až strašně moc pomalý, tak stačí počkat jenom jeden jediný týden a 12. až 13.6. se bude odehrávat ve Zruči klasický Palacid Fest. Tentokrát snad už po 24. o Palacidu a výkvětu místních i nemístních palových kytar se tady bavíme fakt už tradičně každý rok. Teďka můžu jenom zmínit, že tam budou hrát například ti Skip Life, který můžete i napříč létem vidět na víc akcích, takže pokud třeba na Palacid byste se nedostali, tak Skip Life určitě uvidíte i jindy. To si tady ještě i dokonce zmíníme, ale letos se tam objeví taky třeba ještě Octopool, Peg Rolls a budou tam taky například Scheiss Bemen nebo Komplex Viny. A tím červencem probíháme dál a rychleji a dostáváme se až na jeho konec, kdybychom rádi vypíchli festival, který vlastně se letos bude konat už po třetí, ale my jsme ve Špíně se na něj ten hardkorový periskop zaměřili teprve až letos a je to zrovna jedna z těch akcí z toho jako mýho velmi oblíbeného hrníčku festival nebo koncert s přidanou hodnotou, protože je to svým způsobem takovej benefit a odehrává se to 26. až 28. června a ten festival se jmenuje Odraz a je na polorozpadlém zámku ve Rtišovicích poblíž Příbrami a iniciativa Odraz, která tenhle ten festival pořádá, funguje už kolem přes 6 let a jedná se vlastně o takový kulturně sociální projekt, který vlastně, jak jsem slyšela od pořadatelstva, začala dělat jako gimpláci, protože v Příbrami měli pocit, že v Příbrami nebyla žádná mladá anebo nízkoprahová kultura, takže prostě úplně takový ten klasická ideální věc, prostě co není, tak to prostě pojďme udělat sami, když nám to chybí. A teďka doufám, že úplně nekecám, ale mám pocit, že i minimálně část pořadatelstva stojí za Příbramí z dola, což je taky taková velmi sympatická iniciativa, která chce z Příbramy udělat lepší město a doporučuji sledovat na Instagramu. Je to dost vtipný, zábavný i zajímavý a vlastně nevím, jakože třeba pro mě osobně, jakoby jsem hodně jezdila do Příbramy jakoby v dětství a v raném mládí, opět si říkám, proč, že bych tam teďka jakoby jezdila hnedka znova. Tak možná se mi to podaří na tom Odrazu a zároveň Odraz festival není jenom tady ten festival, protože dělají i různé akce, koncerty, blablabla a tak podobně a vstupný je dobrovolný a všechno, co se vydělá, tak to se potom dává jako dar do místního nízkopravhového dětského domu Bedna, který vlastně funguje pro děti z vyloučených příbramských lokalit a díky tomu se potom děcka můžou platit různé kroužky, ale i třeba nějakou psychologickou pomoc a taky se do toho vrací tím, že vlastně sami participují na tom Odrazu. Ať už třeba jenom tím, že tam třeba něco vystaví nebo tak. A asi dalo by se říct, že nějakým vrcholem tady týhle celé záležitosti je právě pak ten Odraz festival, který, jak už jsem zmínila, se koná 26. až 28.6. na tom polorozpadlém zámku ve Rtišovicích, což je taky zase taková ta klasická věc tady tohohle z toho našeho dílu o malých festivalech, že hodně často a velmi rádi zveme na místa nebo na akce, které jsou na nějakých zajímavých místech nebo s nějakých místech s velkým géniem loci a tady i podle fotek zámek ve Rtišovicích pravděpodobně velmi skýtá nějaký zajímavý a zábavný zážitky. A ty zážitky budou nejenom hudební, protože tam budou i třeba výstavy, divadla a tak podobně. Jsou tam dokonce 3 stage, takže je vidět, že se v odrazu nedržej při zemi. A letos tam můžete vidět třeba Mutanty hledající východisko, nebo třeba Marcel Gidot z Holy Crab, jeho Vovu Kalhotu, Rajtaraj, Sourad, Fungo Monto, Russian Sleep Experiment, Nostru, Hlavonožce, anebo třeba taky místní příbramský lokální kapelní Výkvět. Takže pokud toužíte potom nějak nahlídnout nebo objevit nějakou opravdu podzemní UG kapelu, tak rozhodně doporučujeme jet na odraz, minimálně omrknout tam ten zámek a přispět na velmi dobrou věc a zároveň vždycky jakoby tady tyhle ty záležitosti, které se týkají nějaký lokální pomoci nebo že se to vrací do té místní komunity, tak to mi přijde jakoby extrémně důležitý. A to se tady ještě taky dneska párkrát o tomhle s tom budeme bavit. Ale teď už to utnu a pustíme si ty Marcel Gidot z Holy Crab skladbu Count My Days, protože Marcel Gidot z Holy Crab je taky z dalších kapel, který můžete v létě potkat na více festivalech a na více festivalech, o kterých tady dneska budu mluvit.
1: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, tohle byl Marcel Gidot z Holy Crap, skladba Count My Days a hnedka do tohoto ještě trochu dost brutálně rozčísli Countrouches a jejich Red Velvet Rose. A já tady dneska projíždím kalendářem a dáváme tipy na to, co si zakroužkovat a kam se vydat v létě, takzvaně za hudbou pod širák. A společně s Countrouches se přelamujeme z června už do plnohodnotných prázdninových dní a jdeme do července a možná z toho nejvíce jakoby vytíženého festivalového víkendu letos není tolik, protože spousta věcí se přesunula, což se taky za chviličku nějak ukáže. Každopádně Punk Strefon, o kterém se tady každý rok bavíme taky, tak ten zůstává první víkend v červenci na tom úplně stejně. Takže do Stodoly v Liběšovicích Čárce se můžete vydat mezi 3. až 5. červencem. A kromě Countrouches, který jsme si pustili, se tam letos objeví například Astio, kapela Baby Drive, ve který najdeme Mac z Bibione, Janu ze Švábek nebo Amélie Sibu. Dál tam bude hrát například Angst, kterýho jsme nedávno slyšeli ve Špíně. Budou tam Spareflower, Kale, DJ Warzone, Rosa Nebel, Včera bylo pozdě, Chorobopop a další a další a další. Každopádně nejvytíženějším víkendem možná bude hnedka ten další, protože mezi 10. a 12. červencem se toho odehraje fakt hodně moc. Jenom taková kratičká notická, myslím si, že jste si možná všimli, že CreepyTP opustilo Kutnou Horu po dlouhých letech a letos se bude konat přesně v tomhle datu, ale v Praze na Štvanici, pravděpodobně někde mezi Fuchsem, Bajkáčem a Vilou Štvanice a tam veškerým příříčním okolím. A zároveň se na tenhle datum taky přesunul festival Chlév náš, který zároveň zatím dal ven jenom první 3 kapely, takže pokud jste rádi jezdili takzvaně do Chlíva, tak se můžete těšit na Země žluč nebo na Duo, což bude Adam s Oldou, předpokládám, že z kapely Gnu, a pak taky kapela Druty a taky můžete čekat na to, co budou další kapely, který odtajní. A pokud máte pocit, nebo budete mít pocit, že byste to radši vlastně dost zásadně a radikálně hnedka takhle z kraje léta sklidnili, tak bychom vás rádi pozvali na ambientní dýchánek, který se taky koná tady v tomhle datu u jedné zříceniny poblíž Klášterce nad Ohří v naprosto nádherné spektakulární přírodě, takže opět je to jedno z těch míst, kam zveme taky kvůli tomu, že se tam dá zažít něco zajímavého, když se tam člověk vydá i jako na nějaký výlety, procházky a tak podobně. A jak je, myslím, podle mě i dost jasný jenom z toho názvu toho festivalu, tak to bude hodně takový sklidňovací a budete si tam moc někam plácnout spacák prostě do přírody a poslouchat nějaký líbý ambientní tóny. A o ty se postará například Timmy, hráč na fujaru Richard Hronský, Araš Gasemi, White Wigwam společně s Rujem, který jsme tady taky měli ve Špíně zhruba před 2 lety s jejich společnou deskou. Vystoupí tam taky Eva Porating se svým nějakým DJ setem, anebo taky Anna Bura, která se věnuje takzvanému plant ambientu. Takže pokud máte rádi Morta Garsna, tady tyhle ty experimenty s rostlinstvem, tak rozhodně doporučujeme zajet na dýchánek a trošku si odpočinout. Můžete si tam i zameditovat, budou tam nějaký jogový seance, anebo tam taky bude workshop výroby vlastní vůně. Takže pokud už jakoby piva a mošování stačilo, tak rozhodně ambientní dýchánek je věc, na kterou bychom vás poslali jak do lázní. Ale s těma lázněma to teďka nebudeme úplně přehánět. Pustíme si kapelu Blue Velvet, skladbu Spůšť a hnedka potom se přeloupneme do druhé poloviny července a vydáme se zase trošku někam jinam. Ale rozhodně můžu slíbit, že se dostaneme opět do nádherných přírodních scenérií. Kdo má rád pískovec, tak si rozhodně přijde na svý.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: Stále ešte poslucháte Špinu na rádiu Wave. My sme si práve pouštili Spúšť od kapely Blue Velvet a taky doufáme, že máte po ruce, nevím, whatever aplikaci nebo kalendář papírový, jaký používáte, abyste si mohli zaznamenávat, co všechno zajímavého se letos v létě bude dít za letní festivaly, protože nemůžeme to opakovat dostatečně krát, aby se to nevytesalo do kamene, ale prostě Česko je totální velmocí malých festivalů a kolikrát mám i pocit, že jeden zanikne nebo přesně dá si pauzu, nedá se ohledně nic dohledat a člověk narazí na čtyři další a všechny vypadají zajímavě a výborně. A jak jsem slíbila, teďka se dostáváme už do druhé půlky července, konkrétně do 17. až 19. 7. a to je taky takovej hodně vytížený víkend. Takže pokud, jak jsem i předeslala a jak nám tady předeslala kapela, slovenská kapela Blue Velvet, tak pokud jste fanoušci pískovce, tak se můžete vydat do malebného prostředí Zahrádek u České Lípy, kde se koná takový, bych řekla, psychedelicko-punkovej festival uprostřed přírody a právě zmiňovaných pískovcových skal. A zahrají tam například Marcel Gidot z Holy Crap, který jsme si pouštěli před chvílí, Syntax Error, Mr. Pink and the Bad Thoughts, nebo právě Blue Velvet, který jsme si pouštěli, Nadnárodní obrození a spousta dalších kapel. A tenhle ten festival už má taky vlastně, tohle bude jeho třetí ročník a musím říct, že minimálně podle fotek si myslím, že pokud budete chtít taky nasát nějakou tu lokální takzvanou DIY kulturu, tak bych rozhodně se tam jela podívat a vypadá to fakt krásně. Takže Zahrádky u České Lípy, pokud plus tam podle mě kolem toho bude spousta zajímavých čundrů a výletů a nemuselo by tam ani být tolik takových těch klasických turistů, takže si myslím, že to je taková dvojkombinace úplně ideální. Ale pokud je to pro vás moc daleko nebo chcete něco takového jinačejšího, tak 18.7. se bude konat další akce, o který se tady, bych řekla, taky už pravidelně zmiňujeme a nebude to nic jiného než Evil Fest a bude to Evil Fest, který je opět u našeho oblíbeného rybníka Pytlák. Takže kdo se radši koupe a nepotřebuje někde běhat prostě po okolí brutálně v pohorkách, tak může přijet na Evil Fest, kde vystoupí Spiritual Law, Kellner, Scoop, Fuckult nebo třeba Brighter Days. Takže si myslím, že to bude hodně takový intenzivní, přísnej line-up, takže i to schlazení vlastně v tom rybníce dává docela velký smysl. A já už to teďka nebudu víc protahovat, protože si to taky začneme si toho víc pouštět. Dneska to bude hodně o hudbě, stejně jako všechny ty letní festivaly jsou přece především hlavně o hudbě. A pustíme si Spiritual Law a skladbu Slender Me.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: To byly Spiritual Law, Slender Me a taky Baracas, Existencias Violadas a vy stále ještě posloucháte Špínu na rádiu Wave, ve který se dneska bavíme o tom, kam všude se dá v létě vyrazit na nějaký zajímavý DIY festivaly. A ta druhá kapela Baracas, ta nás už taky trošku posílá zase do další části července, do 22. až 26. 7., protože vystoupí na festivalu More Noise for Life. A tahle ta úplně zběsilá kostarická záležitost, musím říct, že mě to hodně mě to nadchlo a o More Noise for Life se tady taky vlastně bavíme tradičně. Je to festival, který se koná v Podboru, poblíž Hrochova Týnce, takže jsou to nějaký východní Čechy nebo něco takového. Omlouvám se všem, prostě bohužel geografické znalosti jsou pro mě taková věc, která vůbec jakoby nezůstává v mojí hlavě, ale dejme tomu, že to tohle je jakoby správně zacílený a myslím si, že už v minulých letech jsme se tady párkrát dostávali do varu z toho, že si festival zakládá na tom, že za 4 dny prostě můžete slyšet 40 kapel. Mně to prostě pořád přijde úplně insane. Přemýšlím nad tím, kdo to všechno celý dá a jestli a doufám, že pak dostane, nevím, třeba aspoň vavřínovej věnec nebo nějakou medaili nebo možná jakoby v rámci takovéhle akce pivo. Každopádně ten line-up je hodně pestrej, ale zároveň velmi žánrově vymezený. Líbí se mi, když jsem se koukala na stránky, že když se tam člověk hledal kontakt, tak tam je absolutně jasně hnedka napsáno, že nebudou bukovat žádný metal nebo metalcore, protože festival stojí jakoby striktně na DIY a HC punk krastových ideálech a tímhle s tím směrem se taky profiluje a musím říct, že tam ale je pár opravdu zajímavých zářezů. Ale doporučila bych si, podívejte se na to sami a prolistujte si to, ale můj černý kůň, jak je asi i teďka trochu jasný, tak jsou právě ti Baracas. Takže to je 22. a 26. 7. More Noise for Life. Pokud to na dýchánku až moc sklidníte, tak tady rozhodně dostanete pořádnou hlukovou injekci. A pokud nebudete mít stále dost, nebo pokud třeba si budete chtít ze 40 kapel za 4 dny na chvíli někam odjet, protože přece jenom festival je to dlouhý a některý jsou jednodenní, tak můžete přesídlit do Malé Bystřice, kde se koná už tradiční setkání svobodných duší 25.7. A vystoupí tam kapely, které jsou víc či míň spojený právě tady s tímhle s tím regionem. Můžeme tam vidět Vole, Ctiba, nebo například Včera bylo pozdě. A teďka už se za chviličku přesuneme do srpna, ale stále ještě nebudeme končit, ale ještě než se do toho srpna přelomíme, tak můžeme si taky shrnout a podtrhnout, že ten červenec je opravdu šílený a vlastně děje se toho hromada, když už jenom jakoby si i vlastně vezmeme v potaz, že ty velké věci my tady už nezmiňujeme, takže přeju silný nervy a dobrou jakoby tu rozhodovací střelku toho, jakým způsobem vyvěštíte, kam nakonec pojedete, protože je to podle mě fakt hodně náročný. Teďka se zase odloupnu od mluvení a přistoupíme k nějakému pořádnému pouštění. To, co si pustíme, nám tak nějak trošku načrtne, co se bude dít na začátku srpna na jednom z festivalů, o kterém se tady taky tradičně bavíme, ale to má podle mě velmi výborný, skvělý line-up. Ale teďka už si pustíme kapelu Oměj a jejich skladbu Hora.
1: Špína.
2: Špína.
1: Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, kde jsme si právě pouštili O měj, jejich skladbu Hora a hnedka potom Kailash, skladbu číslo 6. Ale na těch horách ještě na chviličku zůstaneme. Obě dvě tyhle kapely vystoupí totiž na festivalu Hacienda Barcelona, který se koná v Novohradských horách, ve Starých Hutích, a myslím si, že loni minimálně jsme to tady rozmazali dostatečně, jak nádherná příroda tam v okolí je a jak je to extrémně příjemný festival, kde je ten poměr toho, co se tam děje hudebně, jak velký kapacita, takže že tam nejsou takový davy, jak velká kapacita tam je i v návaznosti na to, jak moc hezký je to okolí, takže tam to má, podle mě to má jenom samý pozitiva. Jediný negativum, co to má, je, že většinou jsem odkázána k tomu být v práci, takže se mi tam nedaří jet, ale to není věc, kterou bych vyčítala tomu festivalu. Naopak bych vás tam všechny velmi ráda pozvala, abyste se tam jeli podívat. A letos právě kromě O měje a Kailash tam můžete vidět i třeba Frau 2, Orient, Stres, Krstní otcovi a Švábky tam budou hrát, který jsme si tady nedávno pouštili v novém díle. Myslím si, že ta kombinace těch lokálních kapel, který tam budou vystupovat, je fakt jako skvělá a skvěle vybraná. A jenom si říkám, že to musí být vlastně docela náročný pak sestavovat ten line-up, protože komu dát ten slot toho prvního místa. No, necháme se překvapit, až to bude celý venku. A ještě jenom jednou připomínám, Hacienda Barcelona na začátku srpna 7. až 8. Starý Hutě, Novohradský hory. Pokud nebudete taky moc tenhle z tom datu nikam jet, ale chtělo by se vám jet na festival víkend potom, tak máte na výběr hnedka ze dvou míst a na dvou stranách republiky, takže můžete si i třeba hodit korunou, nebo taky můžete to rozseknout podle toho, kam budete mít blíž. A 14. až 15. 8. se koná náš oblíbený a taky často zmiňovaný Vzdorfest v Hostašovicích u pramenů řeky Zrzávky. A jak už jsem tady mluvila o tom, že mám moc ráda, nebo obecně i ve Špíně máme moc rádi, když v rámci těch festivalů a všeho se nějak pak vrací něco té místní komunitě, tak Vzdorfest je další takový příklad, protože výtěžek z celé téhle akce půjde na záchranou stanici v Bartošovicích, takže přispějete na zvířata v nouzi, což je taky skvělý. A zároveň do toho tam u těch pramenů Zrzávky, který jsme tady mnohokrát zmiňovali, můžete vidět například Mob 47, 7 minut strachu, See You in Hell, nebo třeba taky Nervy. A ty můžete vidět i na Falcon Burns Festu, který se bude konat v Sokolově, v Loděnicích Dronte, což by mělo být místo, které je blízko nádraží, jak jsem se dočetla na pozvánce tady na tuhle tu akci. A je to vlastně sokolovský festival, který se vrací po hodně dlouhý době, bude to jeho třetí ročník a pořadatelstvo si dalo prostě na chvíli pauzu, což je věc, která je naprosto pochopitelná, protože pořádání koncertu nebo festivalu, ten kolos, je to náročný, je to zábavný, ale taky to člověka dokáže dost brutálně vysát, ale o to víc pak s větším nadšením se může vrátit, což si myslím, že je příklad i tady Falcon Burns Festivalu. A kromě zmiňovaných Nervů, který snad nebude mít to pořadatelstvo, tak kromě zmiňovaných Nervů tam vystoupí například Drom, Decultivate, Podještěcký okultista a tak dále. A když už jsme v tom srpnu, tak se posuneme na předposlední srpnový víkend 21 až 22.28 a v tomhle tom datu se bude konat Sun Wukong a my jsme moc rádi, že se Sun Wukong koná, bohužel to je asi tak jediný, co o tom víme, že bude, takže žhavte přijímače a žhavte dráty a zjistíte, co si pro vás tentokrát pořadatelský tým připravil a co uvařil, jestli zase budou nějaký zajímavý kvízy, jestli tam bude nějaká, co všechno možného tam bude z vydavatelství Stone to Dead i z blízký, i nevím, méně blízký budoucnosti. Já jsem zvědavá, ale v tuhle chvíli nemůžeme nic říct, ale každopádně, jak jsem tady párkrát zmiňovala, že některé festivaly se dávají pauzu, některé zmizely, noví se objevujou, tak pokud jste se báli o Sunváč, tak o něj se bát nemusíte. Sun Wukong tady s námi bude i letos a zase nám dopomůže tak trochu a velmi příjemně uzavřít prázdniny. A já budu muset uzavřít tenhle ten díl, A ten díl uzavřu právě tím koncem prázdnin, protože festivalová sezóna nikdy nekončí jakoby striktně 31.8., a kdy se všichni vracejí mnohem víc do institucí a do procesu a začínají, nevím, začíná zahradnická sezóna a tak podobně, ale někteří odvážlivci si ještě rádi tam zavdají nějaký festival i v září, protože samozřejmě babí léto, to se ještě člověk může koupat a může lítat po venku a nic ničemu nebrání. A to přesně dělá i pořadatelský tým festivalu Garage Fest v Cihelně v Kolíně. Proběhne to 12. září a z kapel, který už tady taky zazněly, tak tam zahrají třeba Včera bylo pozdě, Kalicipa, Děti deště a nebo taky Lidský zdroje. A s Nervama a Lidskýma zdrojema já se s vámi taky dnes rozloučím. Pustíme si skladbu Ukrajina a my právě od kapely Nervy a hned na to ještě navážou Lidské zdroje Berlin Survival a doufáme, že jste díky tomu dnešnímu dílu třeba si připomněli nějaký festivaly nebo nějakou akci, anebo naopak jste třeba objevili něco, kam se i nečekaně v létě vydáte a oblíbíte si to potom natolik, že se tam budete opakovaně vracet a stanete se regulérním návštěvníkem nebo návštěvnicí. Tak a teďka už se loučím, mějte se krásně a ahoj.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
3: Špína. Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nehty.
3: Špína.
4: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/CRO Rádio Wave. Rádio Wave.

0: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Bel Rytíři, my vás vítáme u našeho pořadu Excalibur.
2: Dneska je to druhý díl našeho pořadu Excalibur a nejsme tady opět sami. Hlásíme se po 14 dnech a dneska je tady s námi kasič kdo?
3: Děkuji za slovo, Jakube. Dneska je tu Paul Gate.
2: Čau. Budeme se bavit o projektu Acid Bass Club a o desce S Music a vlastně to je náš první Excalibur subžánrovej speciál.
3: Tak.
2: V první hodině tracky od hostů, od 10 večer začíná nabitej rozhovor o subžánru, o kterým ani na YouTube

Excalibur. Zbojníci Jardič, Don Chain a Casablanca tě vybaví do plné polní svým rapovým přehledem. Pro všechny rytíře na rádiu Wave.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Mě to baví z obou stran.
2: Yes.
1: Mě bavili předtím OG Puff, nemám ho zas tak najetýho, ale myslím si, že z obou stran jako přišly solidní tracky.
2: Texty vlastně tý Two Live Crew byly jako natolik explicitní a natolik o různých jako erotických tématech.
1: Bylo to celý o sexu a o holkách, sexu. Prostě všechno bylo jenom o tom. Jsme to pouštili hackerovi a ten, že chtěl vždycky udělat Miami Bassovou desku, proto tam je tolikrát, jako si myslím, no, my jsme se na to neptali, proč tam je.
3: Čtyřikrát
1: tam je. Jako má to být i trošku jako zábava, alegrace, ne, nemá to být směšný, ale není to taková ta zatvrzelá rapová vážnost.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čau, Balo Rytíři.
2: Krásný den.
1: Už tradičně vítáme u našeho pořadu Excalibur.
2: Dneska je to druhý díl, slyšíme se po 14 dnech.
1: Přesně.
2: A dneska opět nejsme sami, dneska je tu s námi
1: host.
2: Velevážený host. Který už byl v minulosti jednou, dvakrát u nás ve vysílání scény s Opakem Disu. Je to grafický designer, beatmaker a co dál, to se dneska dozvíme v průběhu vysílání.
1: DJ, zkrátka renesanční člověk.
2: Paul Gate, čau Pavle.
1: Čau.
2: Rytíři, rytířky, musíme říct na začátek klasicky, můžete nás

0: speciál o subžánrech rapu, jak jsme avizovali před 14 dnama, budou to nejenom rozhovory, ale budou to i speciály o muzice, o rapu. Tak trošku otevřeme tady tu naši pomyslnou rapovou encyklopedii a dneska to bude jak jinak než velmi speciální. Dneska to bude o věci, který se říká Miami Bass. Je to tak?
1: Yeah.
0: A je to vlastně věc, která je namostěna na release, který vyšel teďka 31. května.
1: 31.
0: Který se jmenuje Acid Bass Club?
1: Acid Bass Club, Acid Bass Club. Music.
0: Yes. Ve scéně s opakem disu jsme docela tradičně jako ničili různý nicknamey a názvy desek, takže se to pokusíme.
2: To potvrzujeme naši.
3: Já bych to dal pokračoval.
0: Je tady s náma Stanislav.
3: Čau.
1: Čau.
0: Dominik.
4: To je neskutečná fantazie.
2: Šedá eminence.
0: A má maličkost.
2: Jakub.
0: Ještě tu měl být vlastně dneska Štěpán, Cheso, Chris, ten tady není, někam zmizel, my máme od něj takový telefonický most, takže zkusíme se spojit se Štěpánem.
2: Máme ho tam, slyšíme se.
5: Zdravím vás ze Santa Cruz de La Palma, hlavního města ostrovu La Palma, jednoho z kanárských ostrovů. Zdravím do studia podcast Excalibur, zdravím všechny rytíře, zdravím Paula, mého bratra ve zbrani. Jak můžete slyšet, mám trochu nakřáplý hlas, protože místní teplota oceánu mě trošku vypekla.
4: Chudák, doufám, že se uzdraví.
5: Atlantský oceán je skutečně studený.
0: To je mi líto, že tady dneska s náma nemůže být, snad si užil aspoň jakoby chvíli dovolený.
2: Ale vypadá to na nějaký jako nahý koupačky. Jako.
0: Asi to byla nějaká taková ta půlnoční prostě jako by koupačka.
2: Mick Jagger jako i s tou nemocí.
1: On je tak že.
0: Ano. Kdo by byl úplně čerstvým posluchačem naší nejostřejší rapový show Široko daleko, připomenu úplně na začátku, vždycky máme nějaký novinky ze scény, co se stalo a pak následuje taková ta hlavní část rozhovory, máme připravený speciální tier list, léto nebo zima, je to nabitý.
6: Na bombe. A novinky z bitevního pole.
2: Proberem něco,
0: bylo co by dobrý v rychlosti asi probrat, máme nějaký 4-5 jako novinek.
2: Něco, co proběhlo ve světě, asi ta nejvíc aktuální věc, která jako zasáhla československou nebo spíš českou scénu, tak je Beef OG Puff. Hugo Talks.
0: Jo, ptačí válka, ta už jsem viděl, že je uzavřená, že k tomu dokonce vydal článek i Karel Veselý.
2: No, myslím si, že to úplně uzavřený ještě není, protože dokonce se i po letech objevil Lukas Doup, ale to úplně rozebírat nebudem.
0: A to nebudem.
2: Vlastně ani
1: ten se rozebral sám.
2: Ani nemusíme rozebírat ten beef do detailu, protože to pro vás udělali už jako milion jiných blogů.
0: Je to tak?
2: S tím, že ty proběhla nějaká jako odpověď, to se teďka vlastně poslední. Jak to hodnotíš ty? Ty jsi samozřejmě v trošku ve střetu zájmu.
1: Co, jsem se bál. Mě to baví z obou stran.
2: Yes.
1: Mě bavil i předtím OG Puff, nemám ho zas tak najetýho, ale myslím si, že z obou stran jako přišly solidní tracky. A je zábavný to sledovat a je super, že se vůbec něco takového děje a baví mě střed dvou generací.
2: Yes.
1: A baví mě i to, že si myslím, že ty dva lidi jsou si vlastně rapově docela blízký, že to není on versus třeba PSH.
0: Nebo no.
2: Jsou tam určitý podobnosti jako s Toxem jako v jeho mladém věku, což si myslím, že...
1: Velmi si myslím.
2: Takže myslíš si, že to, že už to jako definitivně skončilo, nebo...
1: Myslím si, že jo.
0: Hele, a sleduješ beefy, jako když jsou nějaký na scéně? Jako, že seš fanoušek...
1: Já jako poslední, co jsem zaregistroval velký beef, byl Lamar versus Drake a ani jeden z nich mě nezajímá, takže jsem slyšel jeden diss track a úplně mě to minulo vlastně.
0: A tuzemský věci, když se tady...
1: Co se tady děje, tyhle, za beefy?
0: To si možná řekneme třeba tak za 40-50 minut.
1: OK.
0: Já bych rovnou zůstal u takových jakoby akademických věcí. Chris Brown získal doktorát ve vizuálních a performativních umění a to stejně neznamená, že bychom zapomněli na to, co udělal kdysi dávno Rihaně. Takže asi jako, gratulky.
2: Jako gratulky, jestli to nedělal v Plzni někde, tak,
0: jo.
2: Tak myslím, že dobrý. I když peněz má, myslím, dost. Jako je to vždycky takový, jako zajímalo by mě.
1: Podle mě vystoupil z toho auta, dostal papír a zazvonil.
0: Jo,
2: Zároveň tyhle všechny hvězdy, co mají jako miliony, si podle mě můžou jako zaplatit spousty lidí jako na to, aby pro ně vypracovali jako
0: třeba za prací. No.
2: Ale nebudem mu hanit.
0: Já bych zůstal v okolí ty Plzně.
1: Nebudem mu hanit.
0: V okolí Plzně vlastně bydlí Saucer z Pyra Boys. Viděl jsem, že teďka vydali Pyra Boys v rámci rolloutu svinový desky. Vysamplovali tam Kontrafakt.
2: Yes. Celá nečekaný taky protnutí jako Bublin a uvidíme. Natočili na to klip v Kutný hoře.
0: Deska se podle mě blíží a je na spadnutí. Možná v červnu, možná v červenci, uvidíme.
2: Uvidíme, nebudem propalovat.
0: Další věc, s Lil Durkem to nevypadá úplně nejlíp.
2: S Lil Durkem to nevypadá úplně nejlíp, krom teď aktuálně jako sedí ve federálním vězení za jednu údajnou nájemnou vraždu a teď to vypadá, že mu chtějí přišít další dvě.
0: Blbý.
2: Takže to nevypadá moc dobře ani po tom, co u něj našli jako nejmenovaný hodinky chytrý na celé. Což mu taky jako určitě nepřidalo a padá to teď na něj jak takzvaně holubý trus v pražských ulicích.
3: A vůbec. Taky mu moc nepřidalo to nový logo.
0: To bych se rovnou zeptal, když máme grafika. OTF Only the Family má nový logo.
1: To vypadá, já to nemůžu říct, se můžu říkat značky, ale vypadá to jako jeden pražský, nevím jestli pražský brand, ale připomíná mi to
3: jo, a přesně
1: jeden store za drama český.
2: To je pravda,
1: který je
2: docela fresh.
0: Já když jsem to viděl, jak jsem si říkal, jestli OTF nespouští nějaký hybridní vozy právě. Jako no.
1: Nebo
0: to,
1: no.
0: Ten vibe.
2: Je to hodně korporátní. Hmm?
0: Je to mega korporátní. No. Takže Lil Durk ani tímhle si jako úplně prostě nepřilepšil. No.
2: Zkrátka se teď úplně moc nedaří. Jako v OTF. A další novinka, ta je taky, není moc pozitivní, ale zemřel ve věku 59 let. Rob Bass, autor legendárního tracku It Takes Two. S DJem Ezem, klidně si to puste, určitě budete vědět, co to je za track. I don't wanna watch it right now.
0: Ano, no, děkuji za
3: sebe. Jsem to poznal.
0: Yes.
2: Dal jsem vám menší ukázku. Je to jakože mega legendární postava vlastně hip-hopu. Musíme teda připomenout, že natáčíme na konci května, takže až to uvidíte, tak už to bude trošku díl. Každopádně rest in peace všem padlým rytířům.
0: Ta největší novinka, co se asi stala, která nám otevře teďka tu další kapitolu, je vyšla deska před 10 dnama, kterou jsme tady zmiňovali. Acid Base Club a S Music.
6: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
0: My máme s Dominikem a se Stanislavem velmi rádi dělat ty subžánrový speciály a je velmi krásný, že jsme se tady mohli potkat jakoby zrovna ve společnosti toho releaseu, protože na to se skvěle jakoby navazuje. A když jsme přemýšleli, jakoby, s kým se tady dneska tak potkat, tak jsme si říkali, že je potřeba to jakoby odbavit rovnou za čerstva. Takže bych možná úplně začneme spíš tak jako rozebereme ten samotný subžánr.
2: Určitě bych
0: odkud vlastně vytrvané
2: uvedl do povědomí o žánru, který se jmenuje Miami Bass.
0: Jo no, lidi znají trap, lidi znají krank, spoustu věcí, ale podle mě tohle není úplně žánr, který by byl hodně nějak známý.
1: Je chcíplej v posledních asi 25 letech minimálně, si myslím.
2: Jo. Je to pravda.
1: Ten žánr vznikl někdy v roce 82-83 v Miami, jak napovídá název, ale bylo to konkrétně v městské čtvrti Liberty City,
0: okay.
1: Kde tam se tehdy nastěhovalo a žilo spousta jako
0: je z Jamajky, ne?
1: Spousta lidí z Jamajky, přesně tak. A začali dělat takový nejdřív jako vlastně funkovo-elektronický mejdany na ulici, protože černý lidi v Americe tehdy neměli svý kluby, nebo minimálně ne v Miami tou dobou. Takže to celý vznikalo doslova na ulici. A původně to jako byly sety mixů jako hip-hopu a elektra.
0: Je potřeba říct, že to je docela jakoby spíš vlastně producentská věc, jako z velké
1: no začátku,
0: části, že?
1: Za začátku rozhodně byla, no. Pak přišel právě Uncle Luke, což byl člověk, který tam vlastně zařídil první černošský klub, kde se hrála tahle hudba.
0: Okay.
1: A on na Floridě našel tehdy trojčlenný uskupení Two Life Crew, který tam pozval, sešel nějakou jejich skladbu tehdy, nepamatuju se název, ale je to strašně známá věc, kterou tam pozval na set. A říkal si, že ty kluci jako prostě nejsou dostatečně živí mezi těma trackama, tak jim to nějak postupně začal spíkovat. Až ho převzali, nebo on se tam tak jako, nemůžu mluvit prostě, tak se tam prostě dostal do té crew. A takhle vlastně vznikla hrozně zásadní, asi nejzásadnější Miami-baseová formace Two Live Crew.
0: Yes.
2: Tam byl vlastně ten legendární single Throw the D.
1: Přesně, jo. Přesně.
2: Což ale ještě vlastně předtím byl vlastně to elektro, tam byla vlastně kapela nebo vlastně uskupení Kraftwerk.
1: Kraftwerk byli v Německu a oni je často právě tady lidi z Miami a z Floridy samplovali, což dělal tehdy souběžně s nima vlastně Afrika Bambaataa,
0: ano,
1: že jo?
0: Ano. A je potřeba říct, že vlastně jakoby oni otevřeli ten svět jakoby těch synťáků. A
1: oni totiž čerpali jako první podle mě, jako rapeři, podle mě jako první z evropských prostě tanečních žánrů, což ano. Kraftwerk tady tehdy brutálně jel, že jo.
0: 68.
1: A byl to totálně syrový nějak zvuk a je nutno říct, že ten sound ovlivnil Roland T. a Radio Wade.
0: To dobře zmiňuješ, že já jsem
2: legendární.
0: Vyhledal jsem si přesně, že jako ten Afrika Bambaataa producer, vlastně jakoby rapper, multitalentovaný čávo, byl vlastně jakoby první, kdo na tom Rolandu udělal vlastně jakoby.
1: Ale zdá se, že jo, ono zároveň prostě to bylo souběžně s tím Miami, s tím hnutím tam, takže ono se to dělo tam i tam, jako no, ale jo, obojí je rok 82-83 ty začátky.
0: Je potřeba říct, že jako jako s trap music a s crankem je spojovaný ten Roland
1: protože trap i crank z toho Miami Bassu prostě vychází, jako nejen tím nástrojem, ale i tím zvukem na začátku.
0: Přesně tak.
1: Když se vemeš první crankový věci, tak ty vlastně měly stejný tempo, akorát prostě byly jinak postavený bicí, ale všechno to byl Roland, prostě jo. Ta 808, ta basa, hutná, která byla pod těma beatama, je tam jenom díky tomu nástroji prostě, jo. No.
0: Jsem se dočetl, že byly fakt, jakoby, když se vypustil jakoby ten synťák ven, že s tím byly docela jakoby problémy jako s prodejma, že to vlastně jako nikdo moc nechtěl, že to dělalo prostě divnou basu, divnej vlastně jakoby sound a že to byl docela provar, když to jako spustili na trh, ale pak se to vlastně jako díky té své nedokonalosti se z toho stala jakoby výhoda a zadefinoval se tím jakoby fakt ten signature sound. My někde ten Roland i tam máme, jestli nám ho tam
1: strašně
0: pan
1: mistr
0: ukáže. Tak Kraftwerk,
2: to je on.
1: Což je vlastně drum machine, nutno říct, jako nebyly v tom synťáky žádný, byly tam prostě bicí a ta signature basa, no.
0: Yes, bicí automat, když bychom to měli asi jakoby přirovnat někomu, kdo vůbec netuší, odkud vytrvané, což zcela chápu, ale tohle vlastně nástroj, po kterým aj Tox pojmenoval svůj label vlastně.
1: Pod kterým se pojmenuje 808 Mafia a 150 milionů lidí na planetě prostě, no. To má v názvu.
0: Spousta současných producentů prostě, máme to rádi všichni. Takže nějaká polovina 80. let to začalo teda takhle jakoby vznikat.
1: Ty Two Live Crew si myslím, že jako tomu dali ten největší fame v druhé polovině 80. let a na začátku, to jsou oni na začátku 90. let, tohle Uncle Luke, který to založil.
2: Což oni byli vlastně i revoluční tím, o čem jako rapovali.
1: No jasně, to je nutno říct, že to tím, že to vycházelo z toho Miami, kde prostě seš na pláži a paří se a Miami Bass byl hodně o tom. Na začátku předtím, než byli rapeři, tak byli právě producenti, kteří dělali to, že oni tu basu z toho Rolandu ještě samplovali a posílali ještě do nižších frekvencí. Takže a dělo se to, že se sešli na pláži káry, holky, pařilo se, ty káry byly vytuněný, měli tam prostě brutální sound systém a vyhrával ten, kdo měl prostě nejhutnější basu a proto podle toho se upravovala i ta hudba, že jo? Aby to mohlo co nejlíp hrát z těch kár, jako.
0: Jo. Tam byly ty samolepky, ne? Takový to upozornění prostě. Jako
1: byly že... byly tam labely upozorňující na velice nízký basový frekvence.
2: Což ještě potřeba zmínit, že vlastně i ty texty vlastně tý Two Live Crew byly jako natolik explicitní a natolik jako o různých jako erotických tématech.
1: Bylo to celý o sexu a o holkách, sexu. Prostě všechno bylo jenom o tom.
2: S čímž oni měli docela problémy, že všude jako zakazovali a jako hrát.
1: No, mě se stěžovaly manželky nějakých guvernérů, že jo, tam tehdy. Ono teda se stalo to, ono se hodně říká, že takový ten Parental Advisory Explicit Content Label, co je na deskách, je díky něm, ale on už existoval asi 5 let předtím díky nějakému tracku vlastně od nějaký jako superstar, která vydala nějakou skladbu, já si nepamatuju jméno, ale v té skladbě se řešila prostě masturbace a přesně už nějaký ženy tehdejších guvernérů si stěžovaly na to, že tohle je, a vznikl první label, který se dával na desky po tom, co Two Live Crew vyhráli soudní spor s jedním z těch guvernérů, který je zakazoval a posílal na ně benga, kdo ví co, tak se ten label změnil a vlastně od té doby na těch rapových deskách je tahle značka, tohle označení v téhle podobě, který tam je dodnes. No.
2: Vidíš, to jsem nevěděl.
1: A vlastně nutno říct taky, že kdyby ten soud neprohráli, tak dost možná jako se dneska nemůže v Americe rapovat o sprosťárnách.
0: Jo.
7: To není normální.
0: Takže Roland, prostě krásný počasí, tady tyhle a prostě party. Výrazný party, sexuální bars a ale jakoby přehnaná basa, kterou podle mě, já nevím, to inženýři tenkrát to nemuseli být úplně nadšení. Jakože.
1: To asi nebyly SMSM.
0: To ani dnes podle mě. Ale o tom možná
1: hlavně, že v těch klubech měli brutální sound systémy, kde jste stál před zdí plnou repráků a pařilo se, jak ty zmínil ten track Throw the D, tak oni vlastně měli speciální tanec, který mu říkali Throw the D, on to je podle tracku Throw the Dick. A měli jako speciální moves na to. A vlastně ze začátku to tímhle způsobem fungovalo fakt jenom v tom Miami, než se to rozšířilo dál z toho jihu.
0: Jo. Kdo by nevěděl, je Miami, Florida,
1: na úplným cípu na jihu.
0: Cípeček tam, ano, na pravý straně,
1: jo.
0: U Kuby.
2: Což můžeme klidně navázat na to, jak to vlastně pokračovalo dál, protože vlastně Miami Bass měl hodně afektoval další jako styly potom.
0: Docela výrazně vlastně.
2: Což jeden z nich byl třeba Krank. Jako tam...
1: No přemýšlím, já si myslím, že první byl asi Lil Jon, ne? Kdo si to vzal, který taky dělal beaty na stejném nástroji, na tom Rolandu.
0: Jo, on pak jakoby souběžně s tím se používal ten Roland vlastně jakoby víc a víc prostě, že jo, v Memphisu,
1: No, hráli se s tím i liveka, přesně tak, Memphis, Atlanta.
0: Já musím ještě zmínit jednu věc, když jsme tady zmiňovali ten track The Throw the D, tak tam vlastně je slyšet i takový ten funkovej bell prostě, který jakoby dneska je úplně jakoby standard v těch funkových věcech.
1: Což je taky otázka toho nástroje prostě.
0: Jo.
1: To je taky z toho.
0: Jo. A jo, takže z toho vlastně...
1: Oni vlastně používali samply, aby cítili na tomhle drum machine.
0: Nice, ano.
1: A samplovali starý funk a elektro.
2: Což vlastně, jestli se nepletu, tak vlastně Rolanda pak časem nahradilo MPC.
7: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
1: To já nevím, ty vole.
0: Napište do komentáře.
2: Já právě, že vím, že jsem se koukal na...
1: Jako je to dost možný, no.
2: Mimochodem je to dobrý dokument o právě Miami Bassu. Teď si přesně nespomenu. Hodím vám to, když tak na Instagram.
1: Není to Hip-Hop Evolution?
2: Ale bylo to The Eight of Miami Bass, nebo něco takového. Najdete to na YouTube a tam je to vlastně do detailu ukázaný, že vlastně ještě před Rolandem byl nějaký emulátor, který se jmenoval, myslím, SR1200 nebo ST1200.
0: Jsem myslel, že vlastně předtím byly jenom klacíky.
2: Pak vlastně byl Roland a pak tam ukazujou, že přesně po Rolandu přišla doba MPC.
1: Tak na tom MPCčku jsme měl asi víc možností, si myslím.
2: A přesně,
1: no,
2: tam bylo jako víc možností, kdy ty producenti s tím mohli jako víc pracovat ještě.
1: Tam jsi měl výhodu v tom, že jsi tam mohl mít nejen bicí, ale i rovnou ty samply, že jo? Takhle oni museli mít jednu mašinu sampler a jednu mašinu na bicí, prostě drum machine.
0: Složitá věc, no. Ale tak, aby jsme ještě od toho jakože doběhli zpátky, tak dost jakoby výrazně to ovlivnilo Krank.
1: No jasně, vzal si to Lil Jon, nebo vzal si to, jako čerpal z toho dost, myslím si, že on sám to přiznává. A jediný co, tak vlastně on nedělal to tempo, tý skladby zůstalo stejný, ale nebyly to ty rychlý bicí, ale vlastně dal snare až na druhou dobu, pokud to říkám správně. Čímž vlastně ta věc zněla, měla stejný tempo, znamená 130-120 BPM, ale zněla pomala, zněla pomalu. A mno jako taky to pampilo v tom klubu, jako tam vlastně zůstaly v podstatě z toho hlavně ty basy a ty signature sample z toho Rolandu.
0: Ta výrazná basa, že opak zůstala dál prostě i v trapu
1: jako ve všem do dneška vlastně.
0: Memphisu celý prostě Dirty South.
1: Jako cokoliv rapovýho v podstatě, co má dneska jako silnej sub bass, vychází tady z jo. toho.
0: A šlo to fakt jakoby vlastně z té Floridy, to vlastně šlo jakoby do celé té Ameriky, mezi tím tam vlastně kluci v Kalifornii ještě jeli jakoby starou dobrou klasiku, old schoolek.
8: Ten hip-hop, víš?
0: Tak
1: no, pomutilo. Jako, hele, v Kalifornii na konci 80. let, jakmile se rozjel Eazy-E a NWA, tak třeba Eazy-E pod svůj label, myslím si, že jako první takový cizí uskupení vzal, nejdřív jich bylo 5 těch holek, pak byly 3, říkali si JJ Fett. A produkce měli od Arabian Prince a Dr. Dreho. Mm-hmm. A ty vole, když si ty věci pustíte, třeba skladba Supersonic a ještě dalších x ikonických věcí, které měli, tak to dost připomíná ten Miami Bass.
0: Jo, jo.
1: Yes. Já až vám budu dělat playlist tady k tomu vysílání, tak to tam rozhodně hodím, protože v podstatě nepoznáš rozdíl od toho Miami Bassu mm-hmm. tehdy. A Dr. Dre na začátku dělal hodně takový právě taneční beaty, který připomínaly i to Miami.
2: Jo. Je to pravda, no. Vlastně až pak, když přišlo NWA, tak no. vlastně to sklouzlo do nějakého...
1: Tak to byl takový víc tradiční hip-hop mm-hmm. a gangster, přesně. Mm-hmm.
2: Ale předtím jako hodně experimentoval. Mm-hmm.
8: Tak ono asi stačilo, aby nějaký filák jel do Miami, ne, a vrátil se zpátky a řekl, ale tam se děje tohle, přesně, a mi to přesně. Zkusit, Mike Roland. A
1: on Dr. Dre tehdy začínal jako, když to řeknu českým výrazem, který se v té době používal, disc jockey, že jo? Že on vlastně hrál fakt jako na mejdanech v kvádru a občas něco spíkoval do majku. A bylo to pro všechny ty mejdany, myslím si, že tam byly i třeba nějaký bílí lidi, nechci kecat teda, jo, ale bylo to takový jako takový disco v podstatě.
0: Jo, jo. Jakoby vlastně se to pak i dál propsalo dost do nějaký jako elektronický muziky, jako nějaký ty jakoby pasáže vlastně.
1: Já si myslím, že se spíš ta elektronika propisovala do toho rapu, jako do toho Miami i do toho Dr. Dreho. Ale jo, pak to šlo samozřejmě obráceně. Jo, no.
2: Je to kolotočno.
0: Jo. Měli aj vlastně docela výraznou estetiku. A i když jsem jako koukal na ty covery, jak to vlastně
1: myslíš,
0: jako
1: Miami Bass lidi?
0: Ty Miami Bass lidi.
1: No taky prasátky. Tu Life Crew tam měli zadky, skoro snad tak každém coveru, že jo, to byly prostě zadky a byly to hodně barevný covery, jaký plážový, často kreslený covery, který jim dělal nějaký filák, si myslím. Na těch coverech byly, že jo, vytuněný káry s subwooferem prostě v kufru.
0: No a ještě než se dostaneme, nebo možná se můžeme dostat rovnou k tomu, jakoby, jaký to má třeba vliv úplně na současný artist. Přijde mi, že to docela vracej takový ty...
1: Myslíš Miami Bass?
0: Miami Bass. Přijde mi, že to docela vrací jakoby s těma všema holčičíma crews, nevím, City Girls, nebo... Mm-hmm. Cardi B občas si tak jakoby prostě nějakým způsobem no, jako pošolichají.
1: Mně přijde, že posledního půl roku, já tady teď řeknu kontroverzní věc a uvidíme třeba za rok, já si myslím, že do roka se Miami Bass vrátí.
0: A vy jste byli u toho?
1: Po 30 letech.
0: Jo.
1: My jsme začali dělat tu desku a teď jako najednou jsme začali narážet na YouTube a různě na Instači, na různý videa mladých rapperů, který neznáme, různě z Ameriky, z různých částí Ameriky, byly to holky, kluci, to je jedno. A já říkám, hele, to se Miami vrací. A já jsem říkal, když jsme to začali dělat, říkám, to je tak nepravděpodobný, aby to někdo po 30 letech začal mm-hmm. dělat, jako.
0: Děje se
1: ale
0: to.
1: Tam se to děje. Jo. Možná to tady nebude za rok, nevím, kde to bude za rok, ale děje se to, no.
0: Jo, jsou to ty cykly, to by se možná dalo jako spočítat.
1: No ale po 30 letech, jako co se v rapu vrátilo po 30 letech?
2: No.
1: Víš, asi jo, jako je rok 2026, to byly 90. leta, takže asi jo, vlastně.
2: Je to nějaký takový to jako kolektivní vědomí, podle mě, že to napadne
1: je úlet, jak tohle funguje prostě v té hudbě.
0: Ale dobře se jakoby dostáváme do těch míst, kam jsme se jakoby chtěli dostat a já se tím možná rovnou zeptám, jak ty ses teda jakoby k tomu dostal, k tomu Miami Bass?
1: Hele, já jsem v roce 2006 nebo 2007 poslouchal Hugo Toxův pořad Rap Game,
0: jo, okay, dobře.
1: Kde měli Miami Bass special prostě.
0: Nice.
1: A já jsem znal tehdy Two Life Crew akorát, nic jiného neviděl jsem ani, že to je Miami Bass, prostě jsem myslel, že to je starý hip-hop, že mi to znělo podobně jak Run DMC třeba. A teď oni tam pouštěli právě takový ty víc elektronický věci, i některý německý věci. K tomu Německu bych se možná na chvilku rád dostal potom. A já jsem zjistil, že existuje Miami Bass prostě. Tímhle způsobem. Pak měl ještě nějaký druhý speciál a já vím, že jsem se nahrával ty záznamy. A pak jsem poslouchal dokola a vůbec jsem nevěděl, co to je za tracky, za lidi. Oni tam jako říkali, ale vlastně jsem měl jenom tyhle ty dvě nahrávky a pak jsem to začal nějak hledat, no. Takže to nějakých 20 let třeba.
0: Jo. Tox podle mě aj na jednom svým releaseu, jak má track s Kool Keefem, tak to je taky takový Miami Bass.
1: To si moc nemyslím, ale když si pustíš třeba Dix, tak tam jsou dva to tracky, které mají Miami Bassový momenty, nebo když si pustíš desku takovou trošku zapomenutou Lucas Skunkwalker, což byl to producent Dixu, který si pustí tu desku, tak třeba Hacker tam má track Girls, to je
0: To je super.
1: Totální Miami Bass.
0: Ano, ano, to je dobrý.
1: A spousta těch věcí vychází hodně z Miami Bassu. Jako. Jo.
2: Já doporučím Cosmic Crew.
1: No,
2: řekni mi proč.
1: No, tak ten miluju, ale ten miluju v rámci toho, že to je bizár jak prase.
2: Je to bizár.
1: To je asi nutno tady zmínit, když už se o tom bavíme, že Cosmic Crew byly vlastně takový první v téhle zemi, který to začali dělat, ale já jsem si to nedávno se Štěpánem pouštěl a spíš to byla prostě taková diskotéka. Oni to mysleli jako dobře, vycházeli z toho, ale že by to byl pure Miami Bass shit, si úplně nemyslím. Mají tam jeden track, když půjdete na jejich Benzone, který furt funguje, tam ty tracky jsou, Benzone, tak tam je jeden vyloženě Miami Bassovej shit, ale jinak to byla diskotéka.
2: Jako je to diskotéka, no, ale musíme...
1: Ale řekněme, proč to najdete na YouTube a to teda jako je síla.
0: No ale
2: ten
0: teda,
2: klip, no.
1: Když to občas pouštím holka.
0: Když se potkal jakoby Paul Gay teda s Chesokrisem prostě nad tím nápadem, jakože pojďme dělat Miami Bass, jak dlouho se to vařilo v hlavě ten nápad teda?
1: To se nevařilo vůbec, to... Já vůbec ani nechápu, že máme tu desku v podstatě.
0: Že to je docela zjevení, jakože tady prostě...
1: Ale já jsem s ním chodil do studia, kde on nahrával svý jakoby rapový věci, trapový věci. A jednou přišel, že udělal, že on taky zná Miami Bass, jsme to spolu posloucháme léta, že udělal něco jako Miami Bassovej track, byl tam takový Miami Bassovej hook, ten beat nebyl úplně Miami Bassovej, ale bylo to tomu docela podobný. A já jsem furt s ním sedával v tom studiu, nic tam nedělal, a on dělal hudbu. A já mu říkám, tak pojďme zkusit dělat Miami Bass. Mm-hmm. Tak jsme vysemplovali nějaký starý tracky, udělali jsme něco otřesného. A pak na další session říkám, pojďme v tom pokračovat ještě. A udělali jsme track Kreatin, který na té desce bohužel není, nebo možná bohu dík spíš. A pak jsme prostě dělali další tracky, jsme měli 4 tracky, říkám, tak uděláme EPčko. A původně to mělo být třeba jako 6-trackový instrumentální EPčko, kde já jsem říkal, že nahraju nějakého hlášky, které se budou repetitivně opakovat v refrénu. No a je z toho rapový album, no, nakonec prostě.
0: 10 tracků tam je, ne, myslím? Mm.
1: No, máme jich, jako udělali jsme jich třeba 50 za ten rok.
0: Jo.
1: Dělali jsme to rok, no.
2: Okay.
1: S tím, že jsme na začátku vůbec neuměli dělat Miami Bass, takže jsme jako tu věc začali dělat a rovnou jsme udělali desku.
0: No a měli jste nějaký mašiny, nebo to bylo jako komputer?
1: Jsou tam jako většina je software, ale jsou tam tracky, které jsou, mám pocit, taky z nějakého Rolandu drum machine, ale nějaký novější verze. Je tam nějaký drum machine, který jsme si pak i vysemplovali, že jsme měli půjčený od Franka Flamesa, museli jsme ho vrátit, tak jsme si ty zvuky ukradli. A máme tam jednu věc, poslední na té desce, track Pulem. To je zajímavý, ten synťák, co tam je. Je z asi 40-50 let starého synťáku, který je dřevěný a vyrobil si ho nějaký týpek tady v Praze doma.
0: Okay.
1: Štěpán u něj ve studiu nahrával dubbing před časem a viděl tam ten synťák, Fred tam měl hromadu synťáků a tenhle se mu líbil a on mu ho prostě dal a přitáhl to do studia, to se ani nedalo zapojit klasickýma kabelama, takže jsme to třeba 2 měsíce to Štěpán řešil, jak to zapojit. A já jsem se jednou zaspal do studia a on už tam byl s hackerem, tak oni to zapojili, že hacker má tyhle věci rád. Mm-hmm. A nahráli z toho tenhle synťák, co tam je, myslím si, že to je docela fresh, ale kdybyste to viděli, to je prostě, to vypadá jak tam je ta židle dřevěná, ta věc.
0: Já si to představuju.
1: Plus pak tam je, myslím si, ještě nějaký synťák nebo něco takového. No, jako jsou tam nějaký takovýhle věci, ale primárně je to software.
0: Jo.
2: Takže čistě, jako střídali jste se s Štěpánem jako na těch beatech? Jako
1: no, děláme úplně všechno dohromady.
2: Úplně všechno.
1: Většinou já jako dělám bicí, začnu bicíma, on dělá synths, já udělám basu, střídáme se, sáháme se do toho vzájemně, on mi hrabe do bicích, já mu hrabu do synťáků, mažem si to, nadáváme si. Je dobře, že na tý dovolený, protože já si myslím, že už bychom se zabili asi, ty vole. Hlavně on mě teda, hlavně jo, asi okay. Si myslím.
0: Dlouho to vznikalo, jakože, jak to
1: rok?
0: Slyším.
1: Rok? Mm-hmm. Jako většina těch věcí, nebo polovina těch věcí, co tam je, už je i rok stará vlastně.
0: Jo.
1: Ty věci s hackerem jsou aktuální a spoustu hromadu toho jsme vyhodili. Já bych z toho vyhodil ještě 2 tracky.
0: Se můžeme zeptat Štěpána, co ho na projektu nejvíc bavilo dělat a co nejvíc bolelo.
1: To mě zajímá.
9: Prostě každá ta věc vznikla jako z nuly. Když jsme se vždycky sešli ve studiu.
0: Vypadá zničeně už.
9: A prostě jeli jsme úplně od začátku, prostě všechno celá té desce, uslyšíte je, je prostě naše. A žádný kupovaný.
1: Jak to říká hrdě, ty vole.
9: Něco podobného. A potom později se do toho procesu přidal i Hugo Tox, který do toho vlastně taky přinesl fresh energii a nějaký zase jako jiný postupy. Takže jako vlastně celkově ten proces mě přišel skvělej. Vlastně to bylo to, jak já chci dělat hudbu. A vlastně to má i pro mě jako mnohem větší hodnotu, když vím, že kolik energie jsme do toho vložili a vlastně jak to celý probíhalo. A co mě na tom bolelo, ale vlastně jako neřekl bych, že mě něco úplně bolelo. Celý ten proces byl super a
1: to pěkně kecám.
9: Nějaký jako třeba neschody, protože když děláš prostě věc od nuly ve dvou, tak prostě občas se ty energie nepotkají, každý chce něco trošku jiného, ale to jako není vlastně bolestivý. To tě nakonec stejně jakoby posune dál, takže se tak.
0: Děkujeme za vhled.
1: Řekl to mnohem víc slušnějíc než ty. No, tam se ta energie právě hodně potkávala, tam se odcházelo ze studia, volalo se, psalo se, ty vole. A to bylo párkrát, jako jednou jsem se urazil, fakt jsem na hodinu odešel do parku a trucoval jsem. Ty,
0: no a ty jsi tam taky vlastně jakoby na vokálech, to byl plán od začátku, nebo?
1: Ne, to nebyl vůbec absolutně žádný plán, jako.
0: Není to tvé první repování, že jo, ale nebo...
1: No, ale repoval jsem v 16 před 20 lety, jak blbeček, že jo. A nechtěl jsem tady na té se určitě repovat, tam měl repovat on a já jsem měl být hlavně ta producentská složka, jako. Ale když jsme udělali track Monika, kde vlastně nejdřív, ten beat jsme dělali společně s Hackrem i, to je nutno asi říct. Ještě k těm postupům, co říkal, to je pravda, my jsme nejdřív jako dělali tracky tak, že ty máš prostě obří banku synťáků, ve kterých se hrabeš a hledáš ten vhodný zvuk a takhle jsme vždycky předtím dělali beaty. Teď to děláme tak, že najdeme jeden, který nám přijde relativně dobrý a kroutíme ho, nebo prostě se dáme úplně jako basic zvuk a vykroutíme si z něj ten synťák, což je prostě mnohem lepší proces, si myslím. Protože pak tě otravuje jet 160. zvuk, to už ti nefunguje hlava.
0: Jo.
1: Co byla otázka?
0: O tom jako vlastně
1: jo, ten rap,
0: plánu, jak,
1: ten rap nebyl,
0: jo, jak
1: ale
0: přidal, no.
1: Vznikl track Monika a já nevím, jestli oni mě k tomu nějak vyhecovali.
0: Že byl tam od začátku co, jenom Štěpán?
1: Byl jenom Štěpán, no.
0: Pak se najednou prostě Hacker objevil někde.
1: My jsme
0: někde
1: to pouštili Hackerovi a ten, že chtěl vždycky udělat Miami Bassovou desku, proto tam je tolikrát, jako si myslím, no, my jsme se na to neptali,
0: kolikrát?
1: Proč tam je.
0: Čtyřikrát
1: tam je.
0: Plus dokonce tam je ještě co, jako executive.
1: No, on jako executive. S náma tři věci produkoval, ty na kterých je, kromě Drugs, tak produkoval s náma i ty ostatní tracky. Plus to pak celý míchal s náma, ale hlavně to pak domíchal von a dělal tam nějaký aranže a tak dále. A k tomu rapu, já když jsem slyšel tu Moniku, já nevím, jestli oni mě jako popichovali, ať to dám taky. Ale já když jsem to slyšel, jsem říkal, tyhle, tak chci taky narepovat, vole, jako. A my už jsme měli hotový ty Drugs a jako chtěli jsme tam mít jeho, nechtěli jsme tam ani žádný jiný hosty vlastně úplně, nebo měl tam být ještě jeden, který nakonec to nahrál, ale prostě to nesedělo koncepčně na tu desku. A nevím, nějak jsem se vyhecoval, seděl jsem ve vlaku a napsal jsem Moniku.
8: No z toho, co říkáš, to vypadá, že jsi do toho namotal vlastně sám.
1: Asi jo.
0: Jo, jo.
1: Asi jo, mně přišel hrozně tvrdý ten beat a já jsem si říkal, tyhle, tam si taky repoval.
0: Ty tam anglicky, ne jenom.
1: Já tam repuji jenom česky právě.
0: Ty, takže ty jsi tam česky, někdo je tam anglicky, nebo?
1: To, co je anglicky, je Štěpán všechno.
0: Okay. Já jsem Štěpán, jenom, tam já jsem... I česky nebo jenom anglicky?
2: I německy, ne?
0: I německy dokonce.
1: Ne, to je Sonny Bergman.
2: Jo, to je Sonny Bergman. A to jsem se chtěl zeptat, kdo je vlastně Sonny Bergman, můžem... protože já jsem ho se ho snažil dohledat.
1: To jsem já, no.
2: Jo.
0: Ty jsi Sonny Bergman. Okay. Dobrý den, pane.
1: Takže Sonny... Moje německý, a já jsem měl ještě, my jsme měli ještě track Stuttgart.
0: Tohle první rozhovor Sonnyho.
1: Jo, to je.
2: Sonnyho Bergman.
1: Já jsem to rovnou propál. My jsme měli ještě track Stuttgart, kde jsem měl jako dva refrény i celou sloku německou, ale pak jsem usoudil, že zase tak dobrý Němec nejsem, tady se to ztratí v tom tracku těch pár vět.
2: Projevila ta tvoje sudeťácká identita.
1: Ale já poslouchám, to je jako nutno říct, já poslouchám spoustu i německýho Miami Bassu, protože to si myslím, že je nutný zmínit. Ono jako ve státech to žilo a nějak to možná ještě trošku žije, ten žánr spíš si myslím, že ne, že teď nějaký obrození znova, ale v Německu to od 93. jede v podstatě konstantně až do dneška.
0: Já to mám
1: tam
0: hodně
1: jsou
0: spojení,
1: lidi jako Frauenarts, DJ Reckles, Bassbox Crew,
2: Bassbox, vidíš,
1: King Orgasmus One a tady ty hovada prostě, který tam rozjeli koncem, nebo začátkem 90. let Miami Bass a takovej jako rap, hip-hop, křížený s technem a elektronikou. Lidi se jim strašně vysmívali, protože Němci byli zvyklí na ten dokonalej boom bap, nebo boom bap, na ten prostě true school, nevím, jak to nazvat. A oni si z toho dělali, měli nedokonalý flow prostě, víš, houpalo se to, jak když si pustíš tu Two Life Crew, nebyly to ty striktní německý rapy a strašně dlouho dostávali bídu, ale dneska jsou to všechno uznávaný jména a ti jako přinesli ten Miami Bass, nevím, jestli úplně do Evropy, ale do střední Evropy určitě.
0: Jo, jo.
2: Je pravda, že ta němčina se do toho jako skvěle jako úderně hodí.
1: No, jako hodí, zároveň si pamatuju, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem jako to hodně nedával, protože to je fakt takový buranský, to rapování do toho Miami Bass hodně. No.
0: Jo, taky to má na mě tenhle jakoby uchylný.
1: Je to uchylný, no. Jak obsahově, tak i tím vyjádřením, ale myslím si, že oni se toho byli plně vědomi, že i ti rapeři, kteří to tam dělají, ten Miami Bass, mají i svoje jakoby normální rapový projekty, kde se dá říct, že rapují o něco líp, jakoby, no. Ale to k tomu patří, prostě Miami Bass je jako má to být i trošku jako zábava a legrace, ne, nemá to být směšný, ale není to taková ta zatvrzelá rapová vážnost prostě, což doufám, že je tady.
0: No hele, ještě jsme se tě chtěli zeptat, Mix Master jste dělali s Audiogardenem u Kraba.
1: Mix dělal hlavně Bauch, jo. Štěpán, já jakoby zvuku rozumím tak, že slyším něco, řeknu, tohle je špatně, tohle vlastně musíme změnit, ale neovládám ty nástroje, to se musím ještě doučit. Takže to dělal nejdřív Štěpán a pak to Bauch hodně domíchal a přemíchal, dal nám fakt hodně času.
0: Mm-hmm.
1: A Master dělal Audiogardena, ten to svoukl už za dvě sešny.
0: Potřeba říct, že tam Bauch na těch beatech jakoby sedí super, no. Že jde vidět, jo? Že to má rád.
1: Mm-hmm.
0: Přijde mi, že tam v tom pluje ryba ve vodě.
1: On říkal, že už jako 20 let chtěl udělat něco podobného, ale neměl na to ty producers a tak dále. Jako.
0: Jo. Myslím, že pro takový ty fanoušky, co úplně nescenili CWA, tak podle mě to bude příjemný.
1: Tohle si myslím, že je úplný opak. Mě na to mi trošku baví právě to, že to není klasický současný hacker a nechci to říct blbě, ale přijde mi, že z toho cítím takovou tu jeho jako urvanost před třeba 15 lety a neříkám, že starý hacker je lepší, takovou tu klasickou hlášku, to ne, ale má to podle mě místama tuhle energie, minimálně v té Monice určitě. Jako.
0: Yes, yes.
2: Pastelky do penálu.
0: My se teďka dostaneme k nějakým jakoby music tips a probereme ještě nějaký Miami Bass věci, takže poprosím jingle.
6: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
0: Přišlo by mi dobrý si říct vlastně teda jakoby kromě těch men, co jsme tady už dropli, nějaký jiný Miami Bass artist, jestli jo. Vlastně ty máš nějaký oblíbený, můžeš začít ty nebo Štěpán?
1: Já začnu, ať pak uvidíme, co dal on.
0: Ať pak
1: nejsem ovlivněný jim, a já si myslím, že to bude dost podobný.
2: Mick Jagger,
1: come tak schválně, jo. Hele, já jako nejradši mám asi z producentů, on je to producent i zároveň, to není rapper, on dělá takový jako sexy tracky, kde takovým jako šeptavým hlasem svádí ženský a zpívá nebo rapuje o nich. A je to Egyptian Lover. Člověk, který mu je dneska už asi 65, mimochodem příští rok bude v Berlíně a je nutno na něj jet. A ten toho si puste, ať se to pustí dokoliv. Jako jeho nejlepší album se jmenuje 1986, což nepovídá, že je docela starý. Pak má ještě jedno album. Můžu číst tady?
0: Můžeš číst, samozřejmě, ano. Není to maturita, takže.
1: Pak má ještě jedno album a to se jmenuje So Good. Obě ty alba jsou skvělý. 1984, jedu teď denodenně.
0: Wow.
1: Zase jsem se k němu vrátil.
0: Velovka.
1: No a pak z těch rapových věcí jsou to třeba Boys from the Bottom. Začátek 90. let, který ale jako hodně vycházejí z té Two Life Crew. A místo je to takový ještě přehranější, že z nich cítit to, že chtějí být ještě jakoby dál v těch sprosťárnách.
0: Okay. Jo.
1: Pak je Poison Clan, taky vlastně známý uskupení rapový. A z producers je to zásadní jméno je Bass Mechanic, což byl člověk, který vlastně tunil ty káry, ty Miami Bassový káry, až nakonec se nakoupil krabice a začal taky dělat hudbu. Magotron je taky hodně zásadní jméno, který vlastně často se říká, že tenhle člověk byl právě ještě před těma Two Life Crew.
0: OK.
1: No, Egyptian Lover jako za mě takový nejvýraznější jméno, který jede do dneška. Oni všichni jdou do dneška, ale třeba ten Magotron, který byl pro Miami Bass zásadní, už dneska dělá takový jako diskotéky a je z toho cítit hodně AI.
0: Yes.
1: Což je nepříjemný.
0: To je blbý. Což tak uvidíme, bolí. Co pan Štěpán.
2: A tady jsou asi další interpreti.
9: Ale těch je strašně moc vlastně. Když jsme za ten poslední rok a půl vlastně s Paulem začali digovat prostě ten Miami Bass jako extrémně. tak jsme objevili strašně moc jako skrytých věcí. Ale jako třeba zásadní hodně pro mě je bass mechanic, což je takový vlastně průkopník té bass hudby, ne úplně jenom toho Miami Bassu. Ten vlastně začínal tak, že pracoval ve firmě, která instalovala audio systémy do aut.
1: Nice.
9: A vlastně tam to nějak jako začalo vznikat, že tady ty audio systémy, prostě to jsou takový ty repráky v autě, co když je zapneš, prostě tak ti z těch basů vlajou vlasy. Je to fakt hodně, jsou to hodně silný nízký frekvence. Oni vlastně i na té covery svých alb dávali takovou značku, která je typická pro ten žánr. A to je Attention Very Low Frequencies May Destroy Your Speakers. Teďka v současné době hodně poslouchám Egyptian Lover, skvělý Miami Bass, hrozně funky věc, Arabic Prince, nebo třeba 95 South. To je zase taková crew, těch věcí je hrozně moc. Ale jsou takový moje asi tři, čtyři.
10: Čtyři, pět piv.
9: Nejoblíbenější.
0: Děkujeme, děkujeme, děkujeme.
1: Ještě nutno dodat Freak Force Crew, tak je strašně zásadní jméno. Mimochodem dneska jsem si chtěl vzít stejný triko jak on.
0: Předpokládám, že všechno bude v tom playlistu, který bude na Spotify, jo, na Apple Music. Pojede to taky vysílání normálně na rádiu. A stihli jste poslouchat něco třeba mimo to Miami Bass teďka za poslední dobu?
1: Já jsem za poslední dobu slyšel asi 5000krát naši desku a vůbec nic jiného neposlouchal. Jo, moment, mám jeden český tip vlastně.
0: Okay.
1: Hmm. Slyšeli jste poslední album Crystal Kids?
2: Ty ještě ne. Ještě ne.
1: Hoši, tak to dejte. To vyšlo někdy v listopadu. Já jsem se to pustil až v lednu. Měli kolem toho hezký vizuály. Ta hudba mě vlastně vůbec nelákala, ale měli kolem toho hezký vizuály, který vycházely z hry Max Payne. Mm-hmm. Nebudu to dlouho okecávat, ale v lednu jsem si pustil jejich album. Oni vlastně byli i v uší nominaci na Anděla, přestože to je dost neznámá crew, vlastně bych řekl.
0: Jsou Brňáci?
1: Ne, oni jsou z Prahy, jeden z nich žije v Británii. Jsou tak různě, ale myslím si, že většina z nich žije v Praze. Crewdance je jich jakoby dvorní producent, což je producent. Ale dělá jako dobrý G-funkový beaty a strašně mě ta deska baví. Je hrozně vtipná a hudebně skvělá. Je z toho trošku cítit vliv nějakého toxic funku a supercrew, ale není to žádná kopírka, je to podobný humor jako a to rozhodně doporučuju všem, skvělá česká deska.
0: Yes, yes.
2: Co ty a covery vůbec, dal jsi pauzu od coverů nebo?
1: Ty vůbec nedělám covery no, poslední dobou, ten náš jsem udělal, no, na podzim jsem dělal nějaký poslední single cover, mám pocit. Covery moc nejedou.
2: Takže máš dovolenou.
1: Ale co se bavím s lidmi, co dělají covery, tak to říkají všichni. Hmm. AI.
2: AI, no.
1: Všímám se toho, že lidi, kterým jsem dřív dělal třeba jenom single covery, tak nechtějí single cover, nechtějí ti za ně dávat prachy, když
2: no,
1: se generují.
2: No, když dneska si člověk pomůže spousty. A plánuješ se do toho nějak jako znovu položit?
1: Ale to je asi na lidech, jako.
2: No jasně.
1: Spíš si myslím, že to tak odezní pomaličku, ale jo, mám teď na léto nějaký 2-3 domluvený. 4. Takže jako bude zase něco, ale dělám spíš jako jiný takový normálnější věci.
0: Jo,
2: jasně.
1: Který nikde moc nezdílím, takový prostě klasická práce.
0: Chápu.
2: Klasická grafická práce.
0: A stíháš v tom svém režimu chodit ještě někam na akce, na koncerty?
11: Kde jsou ty fanoušci muziky?
0: Byl jsi někde, nebo plánuješ něco?
1: Já jsem byl naposled loni v létě na The Streets asi jenom. Mhm. Kam jsem absolutně nechtěl jít vlastně, ale zlákal mě Double J, já jsem sehnal lístky přes kámuše.
0: To bylo venku na metronomu.
1: To bylo na metronomu, který právě na tom metronomu dělal, tak nám sehnal lístky. A nakonec to byl jeden z nejlepších koncertů, který jsem za poslední roky viděl.
0: Skinner dobrý, no.
1: No to teda jako, skákal tam do lidí, bylo to fakt jako energický s kapelou. Já jsem myslel, že to bude strašná komorní nuda jako. A bylo to fakt boží. Teď mám na pátek lístky na offset a já mám furt na něco lístky, ale nechodím na to.
0: Vy už co posloucháte tenhle díl, tak asi víte, jak ten offset
1: už
0: dopadl.
1: Byl vlastně teda. Jako
0: jo no, offset byl před pár dnama v Sasazu, tam se teď docela slítávají.
2: Teda snad dojel.
0: Snad dojel. A teď tam přesunuli do Sasazu podle mě toho Fake Minka, ne? Nebo ten bude v Roxy, ale ten je sold out teda, ten je asi za 7 dní. Což jak říkal Dominik, když jsme se někde potkali, on by ani nemusel jezdit, když my vidíme občas ty jeho live show segment.
2: No jako moc od toho neočekávám popravdě teda.
1: Já si myslím, že offset taky nebude žádná hit paráda jako.
2: Ten je ještě postřelený, že jo?
1: Vlastně.
0: Tam bude skákat jak postřelený.
2: Tam přijede s kapačkou podle mě.
0: 26. jsem viděl, že na Altenburgu dělá, je to ten mladý Zeko Kasa, co dělá ten zvuk Prak?
8: Ano, ano, mají to s Blámem.
0: Tak tam dělají s Blámem event, tak to je za 10 dní, no ale pak je jakoby event,
2: je
0: který
2: zajímavý event.
0: Chci fakt jakoby mega doporučit. 4.7. je v Sub-Zero, což je, to vždycky řeknu špatně.
2: Storm, bývalej.
0: Díky, díky.
1: Takže z toho je klub dál.
0: Je. A přijede Chryse Dillinger a Acid Soldier, což jsou artisty, který lidi můžou znát přes DJ Smokeyho, jedou evropskou tour. A není to v rámci žádného festivalu, což cením, že i ty Tix jsou za rozumný love. A
2: bude to taková víc underground.
0: Bude to fakt dobrý.
1: Takže jsme ale Sub-Zero?
8: Akrát bych to chtěl opravit, Sub-Zero není Storm, ale Sub-Zero je bývalej na Smíchově Eternia.
10: Odpalený.
1: Underdogs. To mám za barákem.
2: Já se stejně jsme to.
0: Dík za to, protože Storm se taky přejmenovával.
1: Před Stormem, ty vole, někde.
2: Se hrozný dezoláti.
0: Storm se taky přejmenovával, že jo, vlastně.
8: Tohle je bývalej Underdogs.
0: Dobře.
2: Sorry za dezinfo.
1: Tak to je ještě hodně underground místo, které jste v Underdogs.
0: Jo, takže to doporučuji.
2: Ještě vlastně lepší.
0: Jo.
2: Takže tak. A my můžeme přejít na naší oblíbenou sekci Buď a nebo.
0: Je to tak.
6: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
2: Takže já to klidně načnu. Začneme z lehínka. Basa nebo tank?
10: Zopakujte to.
1: Tank.
0: Z donucení udělat špatný beat nebo špatný cover?
7: To je prostě šílené.
1: Špatný cover.
2: Ježiš, na tohle jsem se těšil. Být pomocný grafik Pasta One Ra nebo být člen kapely Činásky?
10: Děkuju, nechci.
1: Nikdo nic, prostě moment. Tak jako znovu řeknu Pastu, no, protože
2: yes.
8: Furt bys dělal grafiku,
2: furt bys dělal to svoje.
1: To je spíš logické. To jeho bych dělal,
0: bys,
1: že?
0: Já nevím, tam prostě nevím, umývat štětce.
1: To bych asi musel spíš.
0: Hele, mít do konce života zdarma všechny grafické programy, nebo mít do konce života zdarma svůj oblíbený drink?
1: Drink.
2: Yes. Být celý víkend na hip-hop campu, ale ubytování v pěti hvězdě, nebo pod stan na Rolling Cloud.
1: Stan Rolling Cloud, yes, to je
2: jasný. Čekat,
0: přesně. Hele, hezká S a děsivý obličej, nebo hezký obličej a děsivá S?
1: Jsou strašně zákeřní.
0: Jsou záludní.
8: Po tou děsivou S si můžeš jakoby představit víc věcí, podle mě.
2: No,
1: to si právě teď představuju a je to dost šílený. Můžeš zhasnout. Hezký face.
2: Yes.
1: Face.
2: 808 Mafia nebo Free Six Mafia?
1: Free Six Mafia.
0: A nechám tu svitavskou Dominikovi.
2: Jo, ještě tady mám svitavskou otázku.
0: Dva rodáci tady.
2: After Party v Merlinu nebo v Lidovém divadle, jinak zvaným Močka?
1: Já jsem v divadle nikdy nebyl.
2: Nebyl.
1: Ale v Merlinu jsem pár afterů dal. No. Takže a Merlin.
2: Yes, Merlin.
1: Merlin jednoznačně, tam se čaruje těžce.
2: Bouchačka, těžká. Zdravíme do Merlina. Ty.
1: To existuje ještě?
2: Podle mě jo.
1: Jo. Merlin,
0: kdo by nevěděl, posluchači, posluchačky.
1: Jsou to takový pajzly ze světa prostě. No. Yes.
0: Kluci jsou jakoby...
1: Pokud myslím pojedete, si, že Merlin je mnohem větší pajzl teda. Jako.
2: Pokud pojedete do světa, ani do jednoho podniku neleste. Jako.
1: Pokud vás tam budou tahat, tak rozhodně ne. Každopádně já jsem tam byl před rokem a půl a tam už se nedá nikam jít.
2: No, to je pravda.
1: Já jsem šel 11 domů, ty vole.
2: Druhá odvrácená strana síly.
1: Nejezděte do Svitav. Jako.
2: Nejezděte do Svitav, nic tam nenajděte.
0: Snad
2: maximálně
0: to nesleduje
2: starosta. Rosnička
1: je jedinej dobrý festiák tam. No.
0: Jo.
2: Což vlastně můžeme dát přidat do akcí. Rosnička
0: tam,
2: 27. 28. Svitavej.
0: Je tam GAV.
1: Června.
2: Jsou tam Pera Boys.
0: Jo, pár men dobrých tam je.
1: On to je docela freshman a to mě docela baví, no, že tam jsou třeba Pera Boys, jsem ani nevěděl.
2: Letos je tam docela fajn jako line-up, musím pochválit.
0: Yes. My se dostáváme do poslední části našeho pořadu, kterou jsme si nazvali Tier List a krásně nám to otevře jinglem tady náš pán.
6: Excalibur Tier List.
0: Kdo by nevěděl z posluchačů, co je to Tier List, long story short, je to vlastně jakoby seznam, do kterého my budeme hodnotit nějakou danou věc. Co to bude ta daná věc?
2: Budou to český beefy mezi dvěma jednotlivýma reperama, ale jsou tam i jako případy, kdy rapper vůči všem.
0: Esko je nejlepší, Ečko je...
1: Kdo je vůči všem?
0: Ečko je
1: no,
0: flop.
1: Uvidíme, uvidíme.
0: Hele, můžeš
1: Esko
0: to brát...
1: je nejvíc, Ečko je nejhorší.
0: Jo. Esko je, že je super pecka zábava, okay. Ečko je flop, už o tom nechci nikdy slyšet.
1: Okay.
0: Hele, můžeš to brát i podle kvality těch písniček, kvality výměny těch názorů, nebo jak tě to bavilo to třeba celý sledovat. A my si budeme ukazovat obrázky, ať to hezky vidíme.
1: Nice.
0: A
8: máme tady rovnou první, to je... To jsou Ice Cream Boys
0: versus Idea Fade.
1: Tam je problém, že tady ti to nevrátili nikdy, že jo? Idea Fade.
2: No.
1: Ale to mě tehdy bavilo hodně. To bych dal někam doprostřed.
0: Takže to je co za písmenko?
2: Takže Bčko.
1: Bčko dejme.
0: Dejme Bčko.
1: Bčko, protože neodpověděli. Tohle jsem měl tady hodně rád a jelikož jsem byl tehdy ještě v podstatě dítě a hodně jsem tím žil, tak to bych dal třeba na Ačko.
0: Yes. Indy versus Supercrew, kdo by nepoznal toho pána nalevo.
1: Takový strejda.
0: Jo.
1: A je.
0: Tohle bylo, když se Maniak začal beefovat s Maratem, že jo? Mačkáš mi hada.
1: A to bych dal... Cile, Dčko, no spíš, jako tohle mě nebavilo vůbec.
8: Takže spodní.
1: Takže úplně to nejmenší, to je Ečko.
8: Ečko, no.
0: Jo, když se rozpadla Zurit Kingdom vlastně, tak se začali beefovat Sergej versus Pastor, tam se taky vrátilo.
1: Tak jako i beef, nebeef, ten ho pohřbil prostě a ten se ozval pak po čase a jo. Skončil, no. Prostě, Dčko.
0: Versus Rest je taky docela starý.
1: To je všechno hodně starý už vlastně. Ten Sergej ostrý. Ne, no, ale tohle bylo ostrý.
2: Tohle bylo docela ostrý.
0: Už jsou v míru teda.
1: Počkej, on vlastně, jo, Smek ho disoval na tom Ice Cream Mixtape dvojce.
2: Yes, a pak vlastně...
1: Tak dejme prostředek, co to je? Cčko?
8: Cčko.
0: Jo, to když se chodilo na haštal vlastně, zvonit.
1: To bych dal...
0: Tak když se rozpadlo trošku, když Hugo to
8: rozházal... V tom, v Big Bossu.
1: Ale to bych dal na druhý od zhora, nevím co je pod tím eskem.
2: Ačko.
1: Ačko, takže A-tier. Ačko.
0: A-tier.
1: Ale to tady odpovídá každej?
0: Každej to má na míru.
2: Každej to má trošku něco jinýho.
1: No, to je škoda, že byste pak jako se sumírovali, který beef byl nejlepší.
0: Možná to pár hostům ještě dáme.
1: To mě bavilo hodně. To je Esko.
0: To je hodně Esky.
1: Uze bylo hard.
2: Esko.
0: Pamatuješ si tenhle beef?
1: Jo, to je taky Esko. Jako. To je 100%.
0: Zdravíme by the way Jirku Špičáka, který...
1: Tady dávám taky Esko. Tak tohle mě baví hodně.
0: Jo.
1: Celkově.
2: Jo, to je naše speciální... versus všichni.
8: Versus kdokoliv vlastně.
2: Versus
1: jak to?
0: On se přidal,
1: jo, vlastně on se přidal.
0: On se tak přidal.
1: Takový Marat move, no.
0: Jo.
1: Nevím, já mu nechci uškodit, ty vole. Dčko, ne, to nemůže být Dčko, ale tam jsou jiný beefy. No dejme to nakonec, vole, prostě, no, Ečko.
0: A to je všechno?
1: Jo.
2: To je všechno.
0: Tohle ještě určitě na někoho vytáhneme.
2: My vám dáme na Instagram.
0: Yes, můžete nás tam sledovat, Instagram Excaliburer, podlomítko Radio Wave.
2: Bude tam.
0: Bude to tam, doplníme tam taky playlist, doplníme tam veškeré aktuality spojený jakoby s tímhle dílem. A teď je možná ještě jakoby na čase si říct, jestli můžeme něco čekat ještě od projektu.
1: Budeme mít 10.7. až.
0: Mm-hmm.
1: Já teda doufám, že to všechno stihneme. Ale 10.7. bude... V dimenze galerie na Výtoni release party vinylů a hader.
0: Aha.
1: Tady k té desce.
2: Okay.
1: A asi ještě nějakých další věcí možná. Ale vinily a hadry tam budou určitě.
0: Okay, takže
1: bude to... mít krásný vinily.
0: Nice.
2: Zároveň je určitě na místě.
1: Já teda doufám, že to ta výroba stihne, protože on to vychází třeba na 2 dny před tím, že by to mělo být. Takže je možný, že ten datum posunem třeba o týden, jako,
2: ale to už
1: doufejme, že ne. Jako,
2: to už
1: no.
2: Je ve hvězdách. Zároveň je podle mě na místě se zeptat, jestli jako Acid Base Club bude jako uskupení fungovat i nějak do budoucna, nebo jestli je to jenom třeba na tenhle projekt.
1: Máme rozdělanou nějakou... další desku.
2: OK.
1: Super.
2: OK.
1: A budou nějaký liveka, ale ty budou až jako po létě, protože v létě nemá podle mě smysl hrotit nějaký kluby teď. Všichni jsou rozlítaný a jsou festáky. A my na to chceme mít trochu čas, protože se potřebujeme koupit nějaký krabice na to hraní.
0: To jsem si chtěl zeptat právě, jak to bude
1: probíhat. Efektory hlasů a tady ty věci. Takže od září si myslím, že to nějak spustíme, ale 10.7. Mejdan. Je to v prostoru, v takový malý galerii, na Výtoni, kde se dá filit venku, vevnitř, budou tam drinky, jídlo, bude prdel.
0: Jo, yes. Projekt S Music můžete sledovat všude, na všech platformách.
1: Yes.
0: Na akci se vlastně těším, jestli to budete hrát live, bude. Je to hodně živá
1: věc. To se musí hrát live.
0: To se musí hodně hrát
1: live. To není úplně hudba do sluchátek, podle mě. Nebo jako doufám, že jo, ale...
0: Já jsem to dával i ve sluchátkách.
1: No já to také, já to sluchám jenom ve sluchátkách, ale...
0: A teď je taky ideální počasí na to, jako na tuhle hudbu.
1: A není to temný ta deska?
0: To vůbec.
1: Je spousta lidí říká, že to je temná hudba, ty vole. No.
2: No, ale ono dneska jako lecos je pro lidi jako...
0: Ne, nabíjí
1: jako
0: mě
1: je to tvrdší, není to úplně pure Miami bass prostě, jo, co to, se pustíš u bazénu. No,
0: na mě
1: no,
0: to

0: působilo, že bych prostě se smál a jedl zmrzlinu.
1: Super. Já bych na to jako breakoval někde na parkáči.
0: Mm. Takže to dávejte lidi. Paul Gate, Jesus Chris, a.k.a.
2: Acid Base Club.
0: Ass Music. Kamo, my ti moc děkujeme, že jsi dorazil.
2: Já děkuju vám za pozvání.
0: Kdybys chtěl ještě někoho pozdravit, něco zmínit, co jsme třeba jako nezmínili, tak klidně můžeš.
2: Nechci. Díky. Poslouchejte Miami Bass.
0: Poslouchejte Miami Bass i Radio Wave.
1: Mějte se krásně, sledujte nás na Instagramu a nejezděte do světa.
0: My se s váma slyšíme za 14 dní, zase s nějakým dalším hostem, připravujeme pro vás specialitky, tohle druhý díl naší nejostřejší rapový show, která se jmenuje Excalibur, a kdo by chtěl mít víc info, sledujte nás na Instagramu, poslouchejte Radio Wave, děkujeme.
1: Čau, Gobelo, rytíři.
2: Čau.

0: rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
4: Tento pořad není vhodný pro děti.
5: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
4: městskou policii, která hlídkuje v parcích,
5: výplachy vědomí,
4: ani Markuse Revoltu.
2: Chudáčci, série o tom, když se nedaří.
6: Nekonečná!
2: Chudáčci s Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
7: Mr. Sandman, give me a drink.
4: Miláčku, prosím tě, to se ti jenom nezdálo? Co to leze? Co to?
5: Prdík!
6: No tak tohle ne.
4: Tak jsi mě zaskočil.
5: Tohle ne. No ale je to tak jako, že...
4: Vylez.
5: To je jedno.
4: Vylez.
5: Ne, já to nebudu říkat, protože tím bych napověděl chudáčkům, o čem bude dnešní díl, ale ještě není ten čas.
4: Ahoj.
5: Chudáčci.
4: Čau chudáčci.
5: Čau.
4: Vítejte u dalšího dílu Chudáčku.
5: Ať jo, jaký jsi měl den? Teda týden.
4: Týden jsem měl náročný vlastně. No, vlastně fakt jako takovej náročný. Nějak se mi teďkon trošku obtížnej stráví čas samotnému se sebou.
5: Máme to stejně, Adame. Fakt.
4: Já vím, no. A jako přemýšlím nad nějakým...
5: Řešením?
4: Ne, řešením, no tak...
5: Tak to já ti řeknu, teď jsem na to přišel, že jo, musíme ho trávit spolu.
4: No a dobře. A...
5: Ještě jedna varianta?
4: Ne, pak je jako víc variant. Víc variant nemám, spíš přemýšlím nad jako mám, že mám fuck upy dva a jeden je takovej, že jako je vlastně související úplně s tématem, ale není na něm vůbec nic vtipného. Hmm. A pak je druhej a ten jako je vtipnej, když prostě u toho si udělám z někoho trochu srandu, ale nesouvisím s tématem. No tak jako...
5: Hele, vyber si, já ti nicméně chci říct, že tento podcast nemusí být vždycky jenom zábava, jak už jsme si ostatně i někdy párkrát vyzkoušeli, ale může být i lehce vážný, může mít i docela přesah, jakože, nebo ne docela, prostě fakt přesah, no.
4: Je to...
5: Takže si asi spíš vyber tu první.
4: Dobře, tak jo, tak tu první. Tak prostě, hele, zdají se mi, říká se tomu toxisny. Toxisny je takovej výraz pro sny, který se zdají adiktologickým pacientům, když odvykají.
5: Okay.
4: A je to druh suchý recidívy, kdy se ti vlastně to, že užíváš cokoliv,
5: se ti zdá.
4: Zdá. A je to jako hrozně takový náročný, jak je to věc,

0: budíš a jsi jako, ježmarja sakra, což je, zdálo se mi to, nezdálo, nebo co se dělo. A mně se teď začalo zdát, že v tom snu si řeknu, teď se mi to zdálo prostě pár dnů zpátky. No tak buď to dám, anebo se prostě na všechno definitivně vykašlu. A prostě půjdu normálně prostě do toho jako doplnejch. No a mně se začalo zdát, že se v tom snu rozhodnu. Jdu doplnejch na všechno kašlu. A pak v tom snu normálně hledám třeba ten chvast.
1: Ne,
0: a nenajdu
1: ne.
0: ho. A pak se probudím.
1: Jo.
0: Ale jako probudím se s tím, že jako...
1: No už, že ta myšlenka tam byla.
0: No probudím no, se jasně. s tím, že jsem se přece rozhodl.
1: No jasně. Jo takhle, jo takhle.
0: Že na to
1: do
0: kašlu.
1: Rozjetýho vlaku jsem se probudil.
0: No jo, jo,
1: je to,
0: je to
1: hotový.
0: Je to vlastně mnohem horší. Tak říkám, ne,
1: no,
0: to se nerozhodl. To se ti zdálo.
1: To je strašný.
0: Ale jak je to vlastně docela vtipný. Jako
1: je to vtipný.
0: Tak to je dobrý, to je dobrý. Co ty, Petře? Jak se máš ty?
1: Čau, hele, mám se velmi dobře. Trošku potřebu sdělit svůj fuck up, který ale není fuck upem, ale je jakoby mým úzkostným stavem, myslím, že začínáme úplně bravurně, který se mi teďka nějak objevil v životě a prostě jsem, když jsem jel včera na natáčení, tak jsem potkal s řidičkou kocoura, který je náš, fakt daleko už od domu, prostě v zatáčce.
0: Jako burrito nebo...
1: Paníny.
0: Paníny?
1: Paníny, no. A viděl jsem ho tam a řidička mi říká, tyjo, to je docela daleko, nechceš ho odvíst zpátky domů? A já říkám, ne, to je prostě jako divoká kočka, napůl prostě domácí, napůl divoká.
0: Proto
1: prostě
0: se jmenuje,
1: jako
0: proto
1: já,
0: se jmenuje paníny.
1: Prostě, tak jasně, benátský šlechtic. Ale říkal jsem, ne, prostě napůl divoká, napůl domácí, prostě ona se to vyřídí, když tam jakoby došla. Potom, když jsem dojížděl na ten pas, tak jsem si říkal, tyjo, ale to je fakt daleko. Není možný třeba skočil na to auto, my jsme ho odvezli. A potom on se skočil a potom, ne, ten nesmysl.
0: Jako, že by vás využil jako kerouak nákladní vlaky. Že prostě řekl Burítovi.
1: Jo, hobo.
0: Burítovi řekl, hele, potřebuji něco zažít. Mám takovej nápad na knihu.
1: Slyšel jsem o zlatu v Koloradu.
0: Jo, prostě. Skočím, na,
1: London,
0: skočím
1: prostě.
0: Na bus a zdrhám.
1: Jo. No ne, tak prostě jsem měl takovýhle divný myšlenky, celý den jsem natáčel, bylo to jako v pohodě všechno a večer jsem přijel domů a tam byly dvě kočky a paníny nikde. A já normálně se mi to neděje, jako, ale prostě já
0: jako
1: jsem...
0: Jako máma s prckem a paní byl furt pryč.
1: A normálně se mi stalo mé úzkostný stav toho, jakože, tak jakoby je jasný, že ještě jak tam byla ta realita, to, jak jsem ho tam nechal, tak jsem si říkal, no, tak, takže teďka, kdyby ho kdybych našel, dejme tomu, a teď vůbec to jakoby nepřivolávám, jenom fakt teď sděluju svoje vnitřní pocity, kdybych si představil, že prostě tam jdu potom kolem a bude tam třeba jakoby přejetej paníny a je to vlastně z toho momentu, kdy já jsem ho mohl zachránit. Tohle mi všechno jelo hlavou.
0: No.
1: Bylo to úplně šílený, takže já jsem nakonec vzal auto.
0: A přejel z
1: A to bylo definitivní. A ty mě nikdy neuteče, sakra.
0: Zacouval
1: jsem. Vyspal jsem ho, dal jsem se rozumět. A teď už nikdy neuteče. Teď je hodnej kluk, teď je hodnej kluk. Ani to moc nepapá. No ale to je jedno. Takže jsem vjel autem, rychlost 10 km za hodinu, sjel jsem všechny okýnka a dělal jsem. Čič, panuška. Jako blázen. A jezdil jsem po těch kopcích a dělal paněšku, paněšku, čič. Takže tak, pak jsem přijel domů. Říkal jsem si, tyjo, tohle to nemůžu sdělit Andrejce, ona mě má za blázna. Nicméně to už bylo tak silný, že jsem zavolal Andrejce, tam mi řekla, uklidni se, no moje chodí ven. Říká, já se omlouvám, že máš takový dítě doma. Ona říká, ne, přestaň. Tak jsem skončil, on určitě přijde. Zapnul jsem konzoli a najednou.
2: Ahoj, paníny. Ježišmarja, pojď, já ti dám tři konzervy klidně.
3: Chudáček Petr.
0: Takže dorazil prostě.
1: Dorazil, no.
0: Prostě vidět, jak jezdíš v tom autě.
1: To bylo ale tak ponižující.
0: Ne, já si to právě tak strašně
1: dovedu představit. Ale
0: když jsem si
1: říkal, co teď dělám, hlavně co teď dělám, chápeš, jakože nejhorší je teď, že jakoby já ho učím asi, aby chodil jakoby pod auta. Protože jsem si říkal, jak by to vypadalo, že by jako se objevil, třeba by se objevil před kolama a najednou jako, no už ne.
0: No ale taky jako, myslíš, že přes ten motor, on má nějaký potet, že slyší víc
1: jo.
0: motor, nebo čč.
1: Já nevím, ale třeba se stává to a to musí být na motor, protože čč, z auta moc nedělá.
0: No, tak to už nevokecá.
1: Tak když přijíždíme Luďanem, což je naše auto, tak oni ten druh toho motoru slyšej, a přijdou nás přivítat, ale jiný auto jako nechodí přivítat, nebo potom nevím, a bylo by to blbý docela, no.
0: No ne, jo, tomu věřím. Každopádně je to...
1: A tomu věřím.
0: A tomu věřím, a tomu věřím. Je to moc roztomilá představa, no, jak, tak... jak takhle, jsem chtěl říct, kvokáš, jak děláš z jedoucího auta.
1: Se, tak takhle budu jezdit a budu kvokat.
0: No, myslím, že právě, myslím, že jako se tomu ještě dneska párkrát zasměju během dne. Ty představím tomu, že teď...
1: Já jsem připadal jako úplnej blázen, jako fakt úplnej blázen, kámo. Ale jak už jsem se do toho vrhnul, tak už nebylo cesty. Zpět?
0: Já si představuji právě třeba jdu k vám na návštěvu a projedeš kolem mě jenom ty...
1: Paňošku.
0: Adam, já jsem tam hned a jenom tam počkej. Jo, Péťo, jasně.
1: Paňošku.
0: Jak když měšťáci se jdou, mají dělat ty pochůzky parkem a jedou tam prostě, jedou tam tím autem, že jo? No tak jo.
1: No tak jo.
0: Tak to jsme si řekli, jak se máme.
1: A to se ale máme teda fakt báječně.
0: To se vlastně máme báječně.
1: Hele, všechno začalo trošku stresy. Ale končilo to vlastně velmi radostně, jako život sám někdy umí být a někdy jako umí být sny.
0: A to je tématem dnešního dílu. Oh! Tématem dnešního dílu je spánek a sny.
1: Hej, jděte si za svými sny.
0: Přesně tak, říkali jsme si, že by bylo na čase vás namotivovat. Je tady se mnou Markus Revolta.
1: Čau Majku. Teda Marku. Majku.
0: Čau Marku.
1: I Mike Spirit je tady.
0: Mike Spirit, Mike T, Mike Tučný.
1: A i Rytmus tady je.
0: Nazdar, čau brácho. Hej, tě uznat, já uznávám, si zabil, hej.
1: Já tě zabil.
0: Zlatokopko.
1: Takže jděte si za svýma snama, ale o tom dneska mluvit nechceme, protože vůbec to je snad jasný. Každému chudáčkovi. Naše sny jsou chudé a tím pádem i chudí zůstaneme.
0: Chudí zůstanou.
1: Listou stránkou na další kapitolu, která je opravdu vážná. Protože bych začal z toho vědeckého hlediska.
0: Jo, prostě, půjď se do toho.
1: Něco o šroubovici. O snu. Nicméně, jak vnímáš, co jsou sny? Je to buď výplach podvědomí, někteří lidé to tak vnímají, anebo prorocká vidění, anebo otevíráš snář.
0: Hele.
1: Druhý a třetí body je možná to stejné.
0: No, já mám zkušenost se všemi body a vlastně mám poměrně hodně intenzivní zkušenost z mý hodně osobní, jakože to dělo přímo mě, s bodem číslo 2 a to jsou prorocká vidění a předpovídání budoucnosti na základě výkladu snáře.
1: Výborně.
0: Takže a pak jsou to taky často, výplachy a to je, to se mi strašně, to jako miluju, to je takový...
1: Odpočinkový.
0: To je odpočinkový.
1: Jo, ale já to třeba mám tak, že když mám jako i šílený sny, který mě jako fakt ničej třeba, jakože jsou fakt drsný, strašně moc, tak já, když se ráno probudím, tak jsem nadšený z toho, že se něco jako stalo. Mám hrozně pocit, jako kdybych už prožil jeden den.
0: Jakože bylo vzrušo,
1: no,
0: prostě
1: že fakt něco bylo, že i když já nevím, když mě vraždili prostě, řezali mi nohy a všechny tyhle ty věci, které v tom snu bylo to příšerný určitě, ale ráno se probereš a jsi prostě o krok silnější, hej.
0: Já miluju sny, zdají se mi často fakt jako hodně intenzivní, ale mám za sebou, jako dřív jsem hodně trpěl, konec konců, teď máme, my dva máme i přece společnou historku, ano, s mým snem, který se mi zdál u vás.
1: Já jsem ho měl připravený.
0: Jo, no, tak jsem si to uvědomil.
1: Pomoc.
0: Tak a já ty asi nechám, asi můžete se skoro dá považovat za jeden z takových mých jako snů, jako ne fuck upů, ale takových negativních věcí, nepříjemných pro mě, to se mi se s náma dějou a myslím, že bude fajn, když ho řekneš nejdřív ty ze svýho úhlu pohledu.
1: Adam jeden večer spal u nás na Roubence, na Roubeném mlýnu v Sudetech. Spal, já spím vedle Andrejky, on spí ve vedlejší místnosti, která není oddělená dveřmi, akorát rámovými dveří a slyším, najednou mě probudí ze spánku. Já mě to úplně vyděsí. Já probouzím Andreu a říkám, Andreo, Adam, prosí o pomoc. Andra, Ježišmarja, nech ho. A já, jako, on trpí. Tak ho víš probrat, nebo já nevím, mám ale mě spát. Tak jsem vydoběhnul za Adamem. Adame. Teď je část tvého příběhu.
0: No a tohle je ten moment, kdy mně se zkrátka, už to je jako vlastně docela dlouhou dobu zpátky, jsem si začal hrát s různým ovládáním snů a začalo se mi dít, měl jsem dlouhý období nočních můr různých. Ale každopádně jde o to, že jsem si by začal být schopný v tom snu uvědomit,
1: že
0: je to sen a že se ale z něj nedokážu vzbudit sám, mm-hmm. ale že potřebuju, aby ten Adam v tom reálném světě vzbudil toho člověka, který je s ním v místnosti, aby mě vzbudil.
1: Ale takže, bylo to creepy!
0: Takže to musí...
1: As fuck! Jako, to bylo úplně hrozný!
0: Jako tomu věřím. Je to takhle pokaždý.
1: Já jsem hlavně, to nebyl tvůj hlas, kámo, já jsem měl pocit, že na nás konečně někdo promluvil v tom domě. Že konečně přišel ten okamžik.
0: Takže jako já vlastně v tu chvíli reálně jsem furt v tom snu, ale v tom druhém světě, chceme-li mu teda říkat, nebo takhle reálně jsem v tom snu. To je právě ta otázka filozofická, že? Co z toho je pravda? Co z toho je ta realita, ale v tomhle případě, aby jsme si to demonstrovali na ukázce, tak v tom světě, ve kterém byl Petr s Andreou, tak v tom světě já je začnu z toho sna budit, aby oni mě vzbudili a mě se přestala zdát ta noční můra. To je už můj poměrně jako osvědčený systém, Kamila už ho má najetej, ale to je docela zajímavý, že doma...
1: No ale promiň, no, teď no, musím jenom promiň. K tomu přidat k tomhle té historce hlavně důležitý fakt, že Adam celkově se bojí našeho domu.
0: Ano.
1: A vyvíjí všechno proto, aby se ho čím dál tím víc bál.
0: Ne, je, tak protože když se tam Petr s Andreou nastěhovali, tak první historka byla, je to tam skvělý, máme tam asi 12 000 duchů, umřelo tam 750 lidí, je tam paní v květovaných šatech, která tam ječí, náš duch se jmenuje Ernst, všimněte si takovou drobnou, drobné paralely mezi mým jménem.
1: Ježišmarja, to je moje druhé stělesnění.
0: takže, a to vždycky jako je, a kdyby si chtěl s klukama, my zrovna tam nebudeme, mohl bys tam přijet na víkend jako na chatu. A já říkám, jasně, tady do Fearhouse prostě pojedu s dětma, aby mě tam ukradli démoni. Takže...
1: To jenom chci dodat, pardon.
0: Ano, je to pravda.
1: Že jako, chápu. Mám pocit, že jsi trošku naběh na to.
0: Je to jako ano, je to možný,
1: vlastně
0: že jsem
1: Adam
0: si to...
1: Adam usíná už úplně. No, tak to bude šílený, že jo?
0: Je to trochu pravda. Je to trochu pravda. U vás je to trochu pravda. Měl jsi někdy takový ty řetězivý noční můry,
1: které se ti opakujou?
0: No, že se to dostane do té fáze, že se začneš bát jít lehnout, že jako že se zase bude dít to stejný.
1: Rozumím. Jakože asi jo, když mi bylo 8 a počurával jsem se ve spaní. Tak to mi bylo nepříjemné, protože třeba o polovinu mých počurání ani rodiče nevěděli a já jsem tam prostě spal dál, ale... Co to je za informace, ničeho nic, ale já jsem si to teď uvědomil, úplně vylezlo na mě úplně minulost. Asi jak stárnu, tak se vracím zase do dětství. Nicméně, v těch snech, nikdy jsem neměl tak jako tvrdý, že bych se bál právě, ale možná, že to jako rezonuje s tím, co jsem říkal předtím, že jako vždycky, i když se dělo něco hrozivýho, tak vždycky jakoby fakt mě to bavilo.
0: Hmm.
1: Jakože se mi někde nestalo, jakože někdy jsem se probudil samozřejmě a zapomeneš na to, že to byl sen a třeba ti trvá 15 minut ráno, že úplně takhle vstřebáváš, máš pocit zrovna, že jsi byl prostě ve třetí světový. Víš, úplně fakt, jako máš takový ty sny, jak se probudíš a nejen úplně si říkáš, no ale tenhle sen trošku hovořil o něčem víc, než jenom o tom snu. Hmm. Co to hovořilo o mně? Co jsem tam udělal za rozhodnutí? Úplně tyhle ty jako šílenství, tohle mám někdy, ale jako beru to jako hrozně hodnotnou věc i v rámci toho šetření toho času, chápeš? Najednou máš z jednoho dne
0: dva.
1: Což by byl Markus mega rád.
0: To jo,
1: za dva dny self-made businessman.
0: Ale Markus má až 3 dny, podle mě.
1: Já si myslím, že má.
0: Markus má, ale když si ti zdá sen ve snu, že se ti zdá sen ve snu,
1: tak to už je vyhrál, úplně, kámo.
0: To se bude řetězí, ta produktivita.
1: To je ten game changer, kámo. A pak začneš, kámo, dostávat klienty na svoji stranu.
0: Přesně. No, já nemám jako, jak jsem mluvil o tom rozhodnutí, tak to trochu souvisí s tím toxisnem, o kterém jsem mluvil úplně na začátku. Mm-hmm. Tam to taky šlo o rozhodnutí, ale vlastně většinou u mě ty sny nejsou o mind games nějakých, ale jsou poměrně jako jednoznačný.
1: Okay.
0: Jsou buď pozitivní, ty mám jako z dvou rodin, jo. Jedna rodina je, že já se umím, když je to jako hodnej sen, tak umím v tom snu začít lítat.
1: Mm-hmm.
0: Že jako umím nějak...
1: Ale jako, že si uvědomíš, že to je sen.
0: Jo, jo.
1: To nikdy ne...
0: Že to a je to, jako pamatuju si úplně sen, který byl první z mých leteckých a pamatuju si ho, protože se mi zdálo, a mám pocit, že jsem to možná i říkal, že se mi zdálo, že jsem ten dráček ze Zahumnyje drak, takovej ten okatej a že lítám po krajině a kradu slepičky. A z toho se mi, že jsem ten mrkací, jakoby neviděl jsem se v zrcadle, ale věděl jsem, že jsem, já, že jsem já ten mrkací dráček. A pak se mi občas zdá, a to je jako hodně jako funny, že bráním Helmův žleb, ale
1: okay.
0: neumím s mečem. Mm-hmm. Takže jakoby já to nikdy mě tam nezabijou.
1: Armádě,
0: jo, jsem prostě s Teodénem, jdeme na to prostě, začne pršet, takže se nemusíme bát ohně, všechno je v cajku.
1: Jasně.
0: Ale já už jak,
1: zjistíš, že...
0: já to vím, že už se mi ten sen taky zdál xkrát, takže já si vždycky v tom snu řeknu, kurva, to je zase ten sen, kde budu největší trapa.
1: Ale mi... jako víš, že nejde o život.
0: Ne, nebojím
1: super,
0: se, ne, já
1: no,
0: se nebojím.
1: Skvělý,
0: já se, ale je to prostě to, že budu, že já si hrozně chci užít to.
1: No jasně,
0: prostě
1: ten super legendární
0: ten,
1: moment.
0: Jasně, ten Aragorn.
1: Říkat prostě, dětem potom, bránil jsem Helmův žleb.
0: Jo, který tam všechno dá, ale ten můj sen, vždycky, mě to jak kdyby to bylo jako pasti na mě, že na mě běží třeba skřet a já se chci... napřáhnout mečem, ale zakopnu a on zabije toho, kdo je za mnou. Jakože, že jsem fakt takový Adam Sandler, prostě.
1: Na... Jo, ale nakonec jsi ten jediný, kdo přežije
0: no,
1: tu bitvu,
0: no,
1: že jo?
0: Nejvíc, ale nikoho...
1: A to spadne ta stavba
0: jo, přesně, ale nikoho nezabiju, nikdy se netrefím v ničem, se, yes. jenom tam prostě jsem takový největší haluzák, úplně prostě jak jako Harry Potter v Harry Potterovi, ze kterého to udělá všechno někdo jiný.
1: No,
0: tak tohle to jsem já v Helmově žlebu. A pak mám temný sny a tím jsem měl jeden čas, kdy se mi jako furt vracel symbol vypadnutých zubů a vypadlej zub a teda jako dobrý říct, že jsem předtím vůbec ten symbol neznal. Jo. Nevěděl jsem vůbec, že je to fakt jako v té snový symbolice intenzivní. A zdálo se mi, nejdřív se mi to zdálo, že já sám sobě tlačím spodním patrem zubů o ty horní tak moc, že si je jako vykousávám. Ale že si jako je vylamuju těma zubama, že prostě tak strašně tlačím o sebe, že se mi to jako vyštípává ven.
1: Fuj.
0: A pak jsem dostal meningitídu. A pak se mi to s nějakým odstupem začalo zdát o holce, se kterou jsem tenkrát chodil. A zdálo se mi, že jsme u nich v kuchyni a ona jí polívku a vylamuje sama sobě zuby tou lžící a ty jí padají do té polívky a ona tu polívku i s těma zubama jí.
1: Miluji tyhle sny, miluji to.
0: Jakoby o tom neví. A já jsem se ráno probudil a volal jsem jí a říkal jsem jí, hele, co budeš dneska dělat? A ona říkala, že pojede, neměla řidičák tou dobu, říkala, no my pojedeme za chvíli s mámou, bydeli kousek od Klatov. My pojedeme do Klatov a máma říkala, že mě nechá řídit. A já jsem říkal, hele, tak ne. nesedej jako za volant, dneska prostě není ten den. Nevysvětloval jsem jí to nějak díl, protože jsem spěchal do školy, ona taky. A pak jsme spolu mluvili odpoledne a ona říkala, hele, tak řídila máma a najednou tam u nás po té malý, úplně maličkatý okresce, prostě, kde vůbec nemá co dělat, vyjel kamion a máma to na poslední chvíli stáhla na stranu.
1: No, mám zimom rávky.
0: Takže tohle je moje zkušenost se snem
1: se
0: zubama.
1: Dozvíte se na konci pořadu.
0: Zpěr našich scénaristů. Ne, tohle je fakt pravda. Takže jako se snama mám já takový, mám k ním takový hodně jako intenzivní vztah.
1: No ale tohle je skvělý, ne? Nebo jakože já vím, že to zní odporně, dělal jsem fuj fuj, ale vlastně jakoby ty symboly jsou tak silný někdy, že je sám, jakože teďka v reálném, v tom druhém světě, který teď žijeme, tak jakoby tě ty obrazy ani nenapadnou.
0: No vůbec.
1: No to je prostě neuvěřitelný, jakože v tomhle tom ta symbolika je úplně, a hlavně cítíš, jak je to silný, jak blázen prostě, že to fakt něco hovoří. Tyjo, mně se třeba zdávají teďka, jak tam bydlíme, tak se mi zdávají někdy sny z nějakých různých jako půtek a různě takového putování po té krajině, kterou chodím. A poslední sen, to byl taky hrozně silný sen, jako vlastně si nepamatuju spousty toho, ale vím, že tam šlo o nějakou stavbu kostela a tak dále. Prostě najednou už cítíš, že to je nějaký trošku vodinut, než prostě jenom jedeme na to bogánu prostě a čeká nás zlatá rybička. Tak prostě najednou se, nevím, proč to řekl vůbec. Ale no prostě stavil se nějaký kostel a byly to nějaký, ne napoleonský války, ale jako prostě tahle ta doba, podle mě.
0: Vysoký čepice, vojáci v řadě.
1: Jo. A šavle. Mm-hmm. Jo. A já si pamatuju, jak prostě tam se událo strašně moc. Já jsem se schovával před nějakou armádou a potom, jako kdybych vyšel za svah a najednou zjistil, že kostel už je zničený, všechno, a vlastně, že uběhla strašně dlouhá doba. A já jsem potom se vydal k takovému skalnímu útvaru, a kde jsem začal prostě bezmyšlenkovitě kopat. A vykopal jsem kamenný srdce, který má na sobě dvě překřížené šavle byl tam nějaký rok 1824 a byl jsem z toho úplně, a prostě ne, já teď jsem fakt vynechal strašně moc věcí, ale bylo to prostě taky silný jak blázen, jakože si říkáš, tyjo, nikde jsem takovýhle věci neviděl, bylo to prostě, o čem to hovoří, dejte mi návod, prosím. A potom jsem šel na procházku, já jsem nepoznával vůbec ten svah, a najednou jsem ho našel a zjistil jsem, co to je za svah.
0: Počkej, jakože jsi, normálně u vás někde...
1: Jo, ale on měl jiný dispozice. Za tím svahem začínala jiná krajina. Ale aha, ten svah, prostě já kolem něj chodím furt, ale on takhle nikdy nevypadal. Jakože jak tím, jak byl zasazený do jiný krajiny, tak ti nenapadlo, že to je tenhle svah. A to je takový malej prostě remízek kamenej. No takže já úplně jsem ho uviděl. Tam bude někdo to kamenné srdce. Takže Peťa, co neudělá, hračka!
0: To je jasný.
1: Ne, dělám si srandu, ale začal jsem tam kopat takhle jako rukama a nic a nenašel jsem nic, ale protože si říkám, že to kamenné srdce vůbec nemusí být objekt.
0: A co to musí být?
1: Možná to hovoří o tom, že
0: máš kamenné domov. Srdce. To se poznám podle kamenného srdce.
1: Já nevím, ale tak...
0: To je spíš, že to by všechno umřelo, Petře. Možná to hovoří o tom, že mě ty Sudety zabili.
1: Ne, ale nevím, tak samozřejmě netýká se všechno jenom mě, takže třeba se tam smířili nějací lidé, nebo se tam zabili navzájem. Třeba to byl nějaký, víš, jakože zápas.
0: No se smířili, pak zabili.
1: No.
0: No, no.
1: Nebo obráceně. Nebo se zabili a když umírali, tak na své koukali a odpustili se.
0: Všechno dobrý, kámo. Jo, dobře.
1: A ještě jsem chtěl hovořit o hereckých snech.
0: Myslíš taková ta klasika, přijdu někam, neumím text?
1: Nebo, no ale já to mám horší, já to mám třeba časově jako roztáhnutý na měsíc a půl třeba zkoušení.
0: Jako ten sen.
1: Já chodím na zkoušení, jo, ten sen, jo. Takhle okay, první čtená a já tam přijdu jako takový ten jako velký herec už, který má ten text a oni si ho čtou a já ho ani neotevřu a dělám, jasně, to tam bude.
0: V tom snu to děláš? Jo, já to tam jsem si potřeboval ujistnit, který částky tvého života mluvíme.
1: To tam bude, fakt není problém prostě. Chodíš na ty zkoušky, fakt to má i takhle časovej, takovýhle spát, jako je to stříhaný samozřejmě.
0: Jasně.
1: Chodíš na ty zkoušky, tam oni kolem tebe ty kolegové něco dělají a ty máš ten text furt a furt to máš dobrý. Jasně, ne, hlavně si to naskoušejte vy.
0: No, tak to je...
1: Strašný, kámo, strašný. A potom... Najednou, střih, takhle jsou ty zkoušky, ty úplně v pohodě, a najednou stojíš, no moje kámo, za šálou nějakou, zjistíš, že se rozsvítilo a zjistíš, že se hraje představení. A ty máš ten text a otevřeš ho a zjistíš teprve teď, co hraješ. A zjistíš, že tam třeba hraješ hlavní postavu. A už tam vstupuje kolega, který ti jako vítá na místě, kde jsi měl celou dobu stát, ale ty to nevíš, protože říkal, že to tam celou dobu bude.
0: A u tohle tě taky napadá, že to o něčem vypovídá?
1: Ne, tady si říkám, čistý výplak podvědomí.
0: To je, že to je, jako,
1: strašný.
0: Jak jste řekl,
1: ještě ten mix týhletý namyšlenosti, jak tě to úplně, a potom, sakra, ale ty kolegové, a nejenom tam někdo jede, prostě víš co, nějaký Deus Ex Machina kolega na toho visí, ty ho máš chytit a úplně, co? To jsme si neřekli. Strašný. Já vím, že chudáci, bylo to šťavnatý. Ale musíme na planetu
0: 30 vteřin světu.
1: Dneska jsme odletěli na bublinách.
0: Já jsem měl větší bubliny.
1: Kde jsou moje bubliny? Tak jo, 30 vteřin světu Adama Uhlíka, teď.
0: Světe, uvědom si, že důležitý je nikdy nepřestat snít. Tímto bych chtěl pozdravit Honzu Nedbala. On ví.
1: Teď! Milý světa, sny jsou znamení. Znamení doby. Znamení našich vnitřních světů. Znamení, v kterých se někdy i zjeví doby. Znamení, které vás chytnou a nepustí.
0: Dáme ti dneska dvakrát 30.
1: Jděte si za svými sny. Protože sny jsou lehká zklamání v životě mrtvých.
0: Nechci využít bonusových 30.
1: A další věc, co vám chci říct. Myšlenky jsou mouchy.
0: Dobrý. Tady to ukončíme.
1: Chudáci, děkujem mnohokrát.
0: Mějte se krásně.
1: Chudáčci, držte se.
0: Držme
1: se. V této nelehké době.
0: Ano.
1: A nezapomeňte snít.
0: Tak jo.
1: Břina pod a šoky.
0: Ahoj Petře, už prosím tě.
1: Čau.
0: Mějte se.
1: Čau.
0: Čau.
2: Pomoc.
1: Pomoc. A hezký sny.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave.
4: Můj

0: offline.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.